zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

naposledky zamávám z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jinačí. Hladě modře je život nadepsaný sešit.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

0: Vraťte nám tu však vandráku múzu, má roztrhanou blúzu.
1: Blání letním žárem spálenou,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejnovran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

přiběhnout pozdravit dešť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem. A potom konec léta ohlásí kapela Tempo di Vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: Tak skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné, ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No, já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře právě. To nestačíte, ale,
0: no, ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není říct řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, teď to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To
2: vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: To je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono.
2: No
3: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: to počítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo?
4: No, podívejte se, já vám dám příklad.
2: Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva jo. a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
3: jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom.
3: No jo,
2: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
4: Podívejte.
2: Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: To... Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
3: no?
2: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
4: Každou půl hodinu?
2: Jednoho člověka.
4: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
4: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jedinej.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako a, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žel scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
0: tak a ta bára
1: to byla, on vystupoval, protože on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT.
0: Aha.
1: Pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustřeďovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu.
1: Tam, no,
0: dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko. Děkujeme.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František Raubertovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý.
7: A pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Mm-hmm. Víte, ano, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne, ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to
4: zjistili. Já jsem dělal kufr, věšák, opoklataneštví české.
7: Ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben.
2: Uh-huh.
4: A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94, 95?
4: To jsem neměl prostě.
2: V tom nejel, Alešu.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: No, to právě mě překvapilo, já když ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli.
2: No,
7: ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy.
4: Díky.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že?
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. češtinou a vůbec společnou.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu. No a... My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: V jednom pořadu. No. Nebo vy jemu.
2: Vyznání?
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák. Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo. Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci,
1: přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste
4: Sandokan. Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se za ty peníze, které jsem mám dal. Já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes, tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasy bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych chtěl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manžel manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No, tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek a teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
3: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou.
2: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
3: Jasně.
2: Tak toto bychom
3: bych to nerozváděl potom.
2: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Libíčka. To je zajímavý souboj.
3: Těžká váha proti
2: Jan Libíček tady často nebývá,
3: ano.
2: Ale zase sestava Nárožný Bohdalová
3: velmi
2: taky není tradiční.
3: No.
2: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
4: Hrozovac Karviné, dobrý den.
3: Dobrý den
4: i pro vás, Pavle.
2: Dobrý den.
4: Já vám dávám hlas panu Libíčkovi.
2: Děkujeme pěkně,
3: ano.
2: Naslyšenou.
3: Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
2: Zdravím.
3: Díky.
5: A chlapi, já bych též hlasoval pro pana Libíčka.
2: Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
2: Dobrý
6: Já bych
2: den.
6: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
3: Děkuji.
6: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
2: Děkujeme. Díky. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
3: Dobré, jsem rád.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Marie Vesence u Zruče. A chtěla bych Ačko.
2: Ačko, píšeme si váš hlas.
3: Děkujeme.
2: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
8: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Libíčka.
2: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
3: Haló.
9: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
9: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
3: ano.
9: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
3: Ježišmarja.
2: To by bylo práce, jako
9: by
2: na kostele.
3: Já si, víte, že vám...
9: Opravdu nepropadne.
3: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
9: Dvakrát do jedné vody.
3: Ano, ano, staré přísloví.
2: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
9: A teď to bude mít taky ten úspěch.
3: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
9: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
2: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
3: Ne.
2: Ale řekla
3: ale
2: to
3: víme
2: hezky, paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
3: Aha.
2: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
3: No to je možný.
2: Od roku 92 do roku 2004.
3: Let,
2: A 4 TT jste získali s kufrem.
3: Jo,
2: no.
3: To jo.
2: No a ještě jedna věc
3: ještě
2: mě zajímá.
3: Schovanou,
2: tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
3: A finále
2: kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
3: No.
2: Na kterou jste se vždycky
3: měl...
2: těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
3: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
2: Se předváděly profese?
3: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se tam
2: vyhrát,
3: objeví na
2: vlastně.
3: Tom a tohle. Mm. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný. No.
2: Já myslím, že lidé mají zafixovanou...
3: To nám posílali pořád, no.
2: Tu hlášku, nevím, dál.
3: Jo,
2: to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
3: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
2: Co říkal?
3: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle přesně, jak...
2: Nepotřeboval scénář, měl
3: ne,
2: Aleše Ulma.
3: Ne, to měl mě, ano.
2: Přímo autora.
3: Ano, ano,
2: dobře,
3: ano.
2: Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
10: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás...

0: vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala, no. Teďka se mi jenom směje. Ale dokonce mi nedává, ale že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
0: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů. No, rozumíte, no. Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
0: Ale no tak. No,
1: je to prý ze švestek?
0: Ale ne, no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože no. Já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
0: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
0: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
1: Ráno nebo večer?
0: Večer,
1: jo?
0: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
1: Moment, jo? Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
0: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
1: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
0: No to
1: ne. Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
0: No počkejte.
1: Čím budu rozdávat?
0: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Na půl hodiny.
0: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
1: Já myslím.
0: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
1: Dešťovou vodou.
0: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
0: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
0: No, samozřejmě.
1: Víte co?
0: A jak ráda.
1: Já radši zůstanu plešaty.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak přátelé, vlasy doléčené, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Tady vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novice, ustavatelého.
1: Máme zapsáno, děkujeme, Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: Co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Si pamatuju, já dokonce. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skladě.
1: Mějte se jo, dobře. Na skladanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžuju, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: No, prosím vás, nebojte cimprli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lamby z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, co si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel sklánět nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu? Kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování nebo ten točkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo jako...
7: No tak promiňte. Já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungujou?
7: Ale jo, fungujou.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nevnosuji.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nevnosuji, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no, to máte. No vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne? Jo, tak...
7: To je hrůza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslíšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknul v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, šéfičku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem.

Kontext.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Opozici se nepodařilo svrhnout koaliční vládu. V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení. Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Adam Karabec. A počasí, oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: V Novém Městě nad Metují vzniklo chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři novostavby poskytnou domov 8 klientům.
5: Moderní areál v ulici Na Hradčanech tvoří 3 jednopodlažní objekty se zahradou a zázemím pro pracovníky sociální služby. Projekt je součástí dlouhodobé přeměny sociální péče, kdy velká ústavní zařízení nahrazuje komunitní bydlení rodinného typu. Na stavbu získal Královéhradecký kraj 30-milionovou dotaci z Národního plánu obnovy. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Černého dolu v Krkonoších se můžou hlásit ke svozu bioodpadu. Městys nabídne službu od příštího roku. Bioodpad budou měsíčně odvážet pracovníci přímo od jednotlivých domů. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích, informovala o tom Rada EU. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Reforma by měla urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
6: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii.
6: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude většinou oblačno. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět hodin, 4 minuty po zprávách s Radkem Půlkrábkem začíná páteční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, no a je taky zároveň 2. říjnové. Tak vás zdraví i Jakub Schmidt od mikrofonu, dobré ráno a hezké vstávání. Olivím a Oliverům všechno nejlepší, mají dnes totiž svátek. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že ve výkupnách letos výrazně poklesla cena padaných jablek. Plody jsou přitom kvůli letošnímu počasí menší a víc tedy v první reportáži dnešního dobrého rána. Už za malou chvíli, tak ať se hezky vstává. No a jako první nám zaspívá Marie Rotrová právě teď. Pak ještě taky skupina Olympic. Čeká nás ale třeba i Vaby Daněk, Jennifer Rush, David Stypka, Iveta Bartošová, Michal Tučný a další. Takže si ráno s námi, samozřejmě i dnes krásně užívejte.

0: Skupina Olympik v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za 4 minuty už bude 16:15. Sběrny zahájily letošní výkup padaných jablek, platí za ně ale daleko méně než v loňském roce. Pokles cen je více než třetinový. Co zatím stojí a jak při sběru jablek u silnic neporušit zákon, to se vydal zjistit náš reportér Milan Soldán.
1: Jablko docela dobré, na můj vkus trochu malé. Já jsem teď nedaleko vesnice Veselá na Pelhřimovsku, kde silnice lemují jabloně. Mnohé ty plody už opadávají. Je tedy zřejmé, že sezóna padaných jablek je tady a v plném proudu. Ostatně první výkupny už otevírají. Jsem si všiml cedule, že vykupujete jablka.
2: Petr Průša.
3: Harbejkár Havlíčkův Brod.
1: Já když jsem sem jel, tak jsem si všiml, že letos ta jablka u těch silnic jsou menší.
2: No, je to možný, my jsme to nějak moc nezaznamenali, ty jablka tady jsou, ale je to v podstatě taková ta specialita Vysočiny, kdy ty jablka tady kvetou o něco díl a v mnoha případech se to vyhne těm jarním mrazíkům. Jablka jsou možná menší, ale to množství jablek je standardní, takže tady ten problém toho sucha se asi tak v tomhle tom neprojevil.
1: A ceny se pohybují?
2: Cena je letos mizerná, protože tu cenu určuje v podstatě evropský trh. Ty jablka se vykupují z Polska, vykupují se z Balkánu a tam těch jablek bylo hodně. Z loňska zbyly těm zpracovatelům hodně jablek, takže možná, že ta cena na tu cenu mělo vliv, že ta cena je nižší letos.
1: No, takže mě rozhodně zajímá, že pokud bych se sem vypravil s nějakými těmi padanými jablky, tak kolik dostanu?
2: Vykupujeme za 2 koruny, ale musím přiznat, že někdy jsou místa, kde vykupují dráž. Takže letos ta cena je dost mizerná, protože v loni, jestli se nepletu, byly 3 koruny, 3,50. Pamatuju si roky, kdy jsme vykupovali za 4 koruny.
1: Pokud by si někdo chtěl, ať už do výkupu nebo pro vlastní potřebu, jablka u silnice nazbírat či natrhat, není to jen tak. Musí navštívit příslušné cestmistrovství a za každý strom zaplatit silničářům poplatek. Upozorňuje technicko-správní náměstek krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina Tomáš Mátl.
4: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, taková symbolická cena. Protože my sami kapacitně na to nemáme, aby jsme ovoce sbírali a nám to jedině pomůže, když to občané, spoluobčané pozbírají a samozřejmě za patřičný poplatek.
1: Vykoupená padaná jablka se používají například v kosmetickém průmyslu. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 2. října, 275. den v tomto roce. Jako jsme říkali, tak mají svátek Olivie a Oliver. Všechno nejlepší. Olga Matušková, rozená Blechová, taky slaví 78. narozeniny, 72. pak oslaví herec Roman z Kamene a taky herec Marcel Vašinka. Tak blahopřejeme všem.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové 13 stupňů, teď aktuálně v Trutnově 8, v Rychnově nad Kněžnou 12, v Náchodě 15 stupňů Celsia a v Jičíně 12 stupňů, takže teploty jsou ráno rozdílné. A přes den nás čeká dnes většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15 a biozátěž bude na stupni číslo 1, takže nás čeká mírná zátěž.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: opustila.
1: A je tu spotřebitelský servis v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, jako vždycky v tomto čase chvilku před půl šestou. No a dneska se ptáte na úlohu servisu, a to nejenom při opravě zboží. Víc nám řekne a vysvětlí Josef Černý.
2: Paní Kateřinu zlobí mobilní telefon a protože má servis blíž než prodejnu, telefon nechává opravovat servisu. Při páté závadě už jí dostala trpělivost a požadovala vrácení peněz, ale telefon byl opět opraven, protože oni prý peníze nevrací. Paní Kateřina si telefon sice vyzvedla, ale neví, co dál. Paní posluchačko, co dál? Telefon používejte a pokud by se vyskytla ještě další závada, pak ho odneste nikoliv do servisu, ale k prodejci, protože peníze vám může vrátit opravdu pouze ten, komu jste je dala, a to je prodejce. Úkolem servisu je pouze provádět opravy, nic dalšího.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na třech vlakových tratích v regionu začíná výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Cestujícím pomáhají s orientací koordinátoři. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes ukáže své služby veřejnosti během dne charity. Zájemci můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici. Víc ve zprávách v 6. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí od roku 2028. Exekutorská komora návrh kritizuje. Libye zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Poté, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili stávku tamní učitelé. Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice 4-2. Poprvé v sezóně doma vyhráli. Dalších 6 zápasů je na programu dnes. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: Páteční noviny přede mnou na stole leží a píše se v nich, že kvůli přestavbě nádraží začaly v Hradci Králové dlouhé výluky. Kvůli přestavbě hlavního vlakového nádraží v Hradci Králové ve čtvrtek začaly na třech tratích vedoucích z krajského města výluky. Nejdelší z nich potrvá až do 12. prosince. České dráhy nahradí vlaky v době výluky autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje, jak uvedly dráhy a správa železnic. Přestavba nádraží za 10 miliard korun začala loni na podzim a naplno práce začaly letos na jaře. Výluky souvisejí s postupem stavby do další etapy. No a do 12. prosince potrvá třeba výluka na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří na Náchodsku. Pro náhradní dopravu nasadí České dráhy 4 autobusové linky. Tak jenom, abyste s tím počítali, a podrobnosti přináší dnešní regionální hradecký deník. Já už se dívám také do Mladé fronty dnes. Jabloň je v superfinále, ta machovská. Jabloň z Machovské Lhoty na Náchodsku se díky hlasování probojovala spolu se 4 konkurenty do superfinále ankety Strom čtvrtstoletí. Do pondělí 5. října do 16 hodin se hlasuje znovu, ale počty jsou tajné. Nadace partnerství odhalí vítěze v podvečer 20. října. No a Jabloň, jenom připomínají, tady vyhrála před 6 lety titul Strom roku jako vůbec první ovoce strom. Díky výhře získala potom ošetření od arboristů. Teď její křivý kmen drží podpěry, ale i tak je opravdu krásná. Podrobnosti najdete v Mladé frontě. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Zlínská zoo přišla o další slovní samici. V létě si ulomila část klu, ale léčba antibiotiky bohužel nezabrala a navíc se jí vytvořil absces. A tak samice slona afrického kali musela ve Zlínské zoo podstoupit náročnou operaci, jenomže z celkové anestezie se 31leté zvíře už neprobralo. A to i přes veškerou odbornou péči, mnohahodinovou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu 6 specialistů, jak uvedla mluvčí zoo Zlín Romana Mikešová. Záhrada o úmrtí informovala ve středu večer. Bez operace by slonice oslepla a v bolestech by pak následně dlouho umírala. Píšou dnešní noviny, takže si přečtěte podrobnosti. Na straně číslo 7 je článek v dnešním Právu. Tak a za hodinu noviny otevřeme znovu, přineseme s nich jako vždycky i další zajímavá témata. Tak nás poslouchejte a teď už další písnička pro vás.

0: Před minutou bylo 3:45 na 6, taky dnes budeme mít v dobrém ránu hosta. Dneska po 9:30 tu bude známý český závodník na horských kolech František Žilák z Police nadmetu, který je skvělý hlavně v nějakém náročném, těžkém terénu, co já si tak pamatuju, tak se tuším v roce 2017 nebo 18 stal mistrem republiky v enduru. Několikrát jsme si už povídali taky o extrémních cyklistických závodech, třeba v Jižní Americe nebo ve Švýcarsku, na Havaji, taky tam se zúčastnil snad mistrovství světa v enduru. No a dneska nás přijde František Žilák pozvat na něco pěkného, domácího. Bude to duel slalom Nebíčko 10. října do ski areálu Nebíčko v Polici nad Metují. Takže vlastně tam, kde je František doma, jinak on má taky nejkrásnější kancelář nebo jednu z nejkrásnějších kanceláří v práci, protože tou kanceláří je les, on je dřevorubec, tak si o tom třeba taky možná popovídáme po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 13 stupňů, v Trutnově 8,5, v Rychnově nad Kněžnou 12, v Náchodě 15, v Jičíně 12 stupňů Celsia. No a den bude dnes většinou oblačný, teploty budou šplhat na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 15 a biozátěž bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Dneska tedy bude spíš zataženo, ale víkend to zase vylepší, o víkendu má být slunečno a teplo ty zase příjemné, na některých místech skoro letní nebo opravdu letní, kolem 25 stupňů Celsia. Zeptáme se na to samozřejmě dnes také meteorologů, až se s nimi kolem 8:45 z dobrého rána spojíme.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jen sebe. A teď to bude o zvonech v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, protože dnes je 2. října a k tomuto datu patří právě taky Mezinárodní den zvonů. Je to veliký symbol historie a tradic. Zvony od nepaměti provázely lidský život, svolávaly k modlitbám, oznamovaly důležité události nebo taky nebezpečí. Zvony mají svá jména a taky obvykle nesou i jméno dárce. Takže zamíříme za dětmi, do školky a taky Terezou Brázdovou, která se jich tentokrát zeptala.
1: Co je zvon?
2: Zvonek, že na nikomu může zvonit.
3: To jsou takový hodiny, ty kostelů.
1: A jak vypadá?
2: Že je hodně veliký.
1: A jaký má tvar?
3: Taková bambule.
1: A uvnitř něco je?
3: Jo, taková kulička. Ono se to odláží.
1: Z čeho se vyrábí ty zvony?
3: Z kovu. Musí být hodně pevný, aby to nespadlo.
1: Máte zvonečky i doma?
3: Jo. Já jich mám hodně, já mám jeden i ze školky.
4: Já taky, ale nevím, kde ho zase mám. Fůj se mi tam nějaká věc ztrácí.
1: Existuje i nějaký kouzelný zvoneček?
3: Může, od anděla.
5: Ježíšek na nás zazvoní, protože on zvoní, když odletí, tak zazvoní.
6: Já mám už připravený pro Ježíška ten zvonek. Může se vybrat, jaký se jeden nebo druhý.
1: A kdyby byl ten zvoneček kouzelný, nějaký, co byste si přáli?
7: Ježíšek.
8: A takhle to vidíme my. Ano.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Frekventovaný podchod v centru Hradce Králové je opět otevřený. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru 4. místo. A počasí oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek. Hezké ráno. V Hradci Králové je opět průchozí podchod na třídě Karl IV. Stavební práce na jeho celkové obnově pokračují. Hotovo má být v listopadu.
2: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Do České republiky dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informuje policie, která kvůli nelegální akci připravuje bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd údajně spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky vyrazí do terénu hlídky z různých oddělení.
3: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
0: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes ukáže své služby veřejnosti během dne charity. Zájemci můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici. Program začne v 9 hodin.
4: V Rychnově nad Kněžnou si návštěvníci můžou projít stacionář, vyzkoušet některé pomůcky a aktivity pro klienty nebo vyzkoušet své znalosti v kvízu. V Solnici bude dopoledne věnované přednáškám a promítání o svatém Františkovi a evropských poutních cestách. Návštěvníci tam také můžou hlasovat o nejlepší dětský obrázek ze soutěže Máme rádi zvířata. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta 51,12 sekundy zaostal o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koudzí.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude většinou oblačno, teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
5: 6 hodin 4 minuty, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek 2. října. Olivím a Oliverům přejeme všechno nejlepší, mají totiž svátek. No a co nás čeká dál? Samozřejmě i dnes to bude řidičská abeceda za chviličku a v ní dneska si řekneme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Poslechněte si a v dnešním ranním sportu pak představíme dalšího mistra, protože Česká republika má opět mistra světa ve footbagu, neboli v žonglování s míčkem naplněným olůvky. Už po páté získal titul Patrik Černý z Hradce Králové, kterého tedy rádi připomeneme, představíme těm, kteří by ho náhodou neznali, no a víc tedy chvilku před 7 hodinou v rozhovoru s Patrikem Černým právě v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže poslouchejte, vstávejte s námi a vám všem krásný pátek od Jakuba Šmita.

0: Jiří Korn, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. I dnes vám přejeme šťastnou cestu, pokud nás posloucháte za volantem, a opět si s námi osvěžte pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečněji. I celý tento týden vám každý den, každé ráno v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si tedy povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Legendární kapela Slade, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pátek 2. října, už jsme říkali, že mají svátek Olivie a Oliver. Zpěvačka Olga Matušková, rozená Blechová, dneska oslaví 78. narozeniny a narozeniny mají i herec Roman Skamene, 72. narozeniny to pro něj jsou a stejně tak i herec Marcel Vašinka, taky mu bude dnes 72, takže blahopřejeme.
1: Počasí.
0: Pátek bude teplý, převážně ale oblačný, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, pak nás čeká chladná noc, zpočátku bude v noci oblačno až polojasno, postupně oblačnost začne ubývat na polojasno až jasno a hlavně na severu kraje se nad ránem velmi ojedněle vytvoří mlha nebo nízká oblačnost, teploty v noci klesnou na 10 až 7 stupňů, zejména v Podkrkonoší a na Broumovsku, při uklidnění větru můžou být ale jenom 3 stupně Celsia a ojedněle tedy i přízemní mrazíky. Co nás čeká pak zítra, sobota bude slunečná a teplá, bude většinou jasná nebo skoro jasná už zase, takže sluníčko se potom dnešku zataženém zítra zase objeví a teploty zítra, tedy v sobotu 21 až 24 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Věra Špinerová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku ještě Marek Ztracený, 6 hodin 21 minut, za 9 minut bude 6:30, přejeme dobré ráno, hezké probouzení. No a po 13. hodině i dnes jako každý pátek poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, takže nás teď oba pozvou.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda má i nadále důvěru sněmovny. Opozici se letos ani po napodruhé nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců. Proti jich bylo 94 z koaličních stran. Mimořádná schůze trvala 3 dny. Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města tento bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou až noví zastupitelé. V Náchodě odpoledne uctili památku Štrasových. Šlo o významnou rodinu spojenou s textilním průmyslem Náchoda. Připomenou ji tam kameny zmizelých. Víc k tématu nabídneme po 7. hodině. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Kriminalisté zadrželi zhruba 2000 lidí. Studenti protestují proti špatným podmínkám. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a špatné zázemí. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k vítězství nad Realem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. A jaké bude počasí? Většinou oblačno. Teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší je stále uzavřená Hronovská ulice kvůli opravám. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: I dnes vás určitě zajímá, co píšou noviny, tak pojďme na další témata. Rychnovský deník tady tentokrát. Mám, policie dopadla podvodníky ve Vamberku, ze seniorů v obchodech mámili peníze. Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Pro podvodníky lákající peníze především od seniorů se pomyslné ucho utrhlo minulý týden ve Vamberku. Městská policie Vamberk zasahovala proti muži a ženě kolem 30 let, kteří oslovovali především starší občany v supermarketech ve Vamberku. Vystupovali jako zástupci údajného mezinárodního centra pro neslyšící, tělesně postižené občany a chudé děti a požadovali příspěvek ve výši 500 korun na založení a provoz tohoto centra. Policisté apelují na občany, aby byli při podobných sbírkách velmi obezřetní a nepřispívali na podezřelé žádosti o finanční příspěvky. Podrobnosti k tomu tedy má dnešní Rychnovský deník. Ten Hradecký zase píše, že Hradec převede Stříbrný rybník městským lesům. Už jste o tom taky v našem vysílání ve zpravodajství slyšeli v minulých dnech. Město Hradec Králové převede plochu Stříbrného rybníka v areálu stejnojmenného kempu společnosti Městské lesy Hradec Králové. Rozhodli o tom v úterý zastupitelé města. Hodnota rybníku o rozloze 7,5 hektaru je 64 milionů korun. No a město tím naváže na převod nemovitostí kempu městským lesům, schválený zastupiteli letos v srpnu. Sjednocení vlastnictví do rukou městských lesů by mělo zjednodušit a zrychlit rozvoj celého areálu, píše dnešní Hradecký deník, takže tam k tomu taky víc. No a v dnešním Právu se věnují tomu, že padající letadlo zachránil instalatér, nikdy předtím letadlo neřídil, v rozhodující chvíli ale zatáhl za knipl. Izraelský instalatér Yanif Hayoun tak zabránil pádu letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě poté, co kopilot pobodal hlavního pilota. Podle svých slov mu pomohlo i sledování televizního pořadu o vyšetřování leteckých katastrof a leteckých nehod, který se vysílá třeba i tady u nás. On říká, že vstoupil do kokpitu, viděl jednoho pilota na zemi a druhého u řízení, no a do kabiny se dostal spolu s dalším cestujícím ještě, chytil druhého pilota za krk a škrtil ho, pak ho trhnutím vyhodil z kokpitu a pak se nakrátko chopil tedy řízení, chytil jsem knipl a zatáhl jsem dozadu, abych letadlo srovnal, což se tedy nakonec podařilo a zachránil na tomto letu společnosti Fly Dubai 174 lidských životů. Podrobnosti k tomu na straně číslo 11 v dnešním Právu, takže si tam o tom taky můžete přečíst. Noviny zavíráme a dál vás z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme.

0: 7:45, úplně přesně, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a Česká republika má opět mistra světa ve foodbagu. Už po páté získal titul Patrik Černý z Hradce Králové, tak vám ho za chviličku v dnešním ranním sportu taky představíme.
1: Počasí.
0: A venku nás dnes čeká převážně oblačná obloha, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, no ale od zítřka se má zase na oblohu zpátky vrátit sluníčko.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Sport. Tak Patrik Černý z Hradce Králové je po páté mistrem světa ve footbagu neboli v žonglování s malým míčkem. Před dvěma týdny dominoval na šampionátu v Japonsku a i přesto, že moc opravdu nechybilo, aby si už další triumf nepřipsal, protože v rozhovoru s Tomášem Borovcem přiznal i to, že si pohrával s myšlenkou, že s tímto sportem po téměř 20 letech už skončí.
1: Furt to tam je, myslel jsem si, že už ne, dokonce jsem chtěl skončit, ale letošní mistrovství světa, kterého jsem se zúčastnil, tak mě nakoplo trošku zpátky, nahodilo vrtule, takže jsem se rozhodl ještě pokračovat. Poprvé bylo to mistrovství světa na asijské půdě a to cestování k tomu sportu nebo celkově ke sportu, jako ke všem sportům patří. Vlastně jsem zjistil, že se díky tomu dá kouknout i do světa, takže proč nepokračovat?
2: Jak to bylo náročné, ta letošní jízda do finále a ke zlatu, když to porovnáte s těmi předchozími šampionáty?
1: Bylo to hodně náročné, protože, jak říkám, poprvé to bylo v Japonsku, což nalákalo hodně hráčů, který už leta třeba nejezdí na ty závody. To Japonsko byl pro každého takový trošku sen, když to tak řeknu. A cesta do finále byla těžká, protože v semifinále jsem se zranil, natáhl jsem si sval na noze, takže do finále jsem šel jako s bolestí a tam mě to dalo teda zabrat, no, ale naštěstí teda musím zaťukat, povedlo se to.
2: Kdybyste měl posluchačům přiblížit footbag, tak je to žonglování s míčkem. Co konkrétně to obnáší, jak to vypadá?
1: Lidi to budou znát spíš pod názvem hakisák. Je to takový ten malý míček, do kterého se kope, má v průměru třeba 5 cm, je naplněný olůvkama a dělají se s ním různé triky. Různě se to obtáčí kolem nohy, kolem celého těla, kolem hlavy, co vás napadne, s ním můžete dělat.
2: Jakoukoliv částí těla se můžete toho míčku dotknout a s tím počítat do sestavy.
1: Nesmíte rukou.
2: No. Záda, hlava.
1: Na záda můžete to chytit třeba za krk, ale jako na záda, že by to někdo chytal, to jsem ještě neviděl.
2: No tak máte třeba o čem přemýšlet, nový trik?
1: Mám, ale popravdě jsem v takové fázi kariéry, že už jako nevymýšlím nový triky.
2: Co to obnáší, když jdete do těch závodů? Co musíte předvádět?
1: Celý to vystoupení trvá minutu a půl, je synchronizovaný do hudby, trik po triku připravuju tu sestavu, kterou tam pak předvádím.
2: Já jsem viděl záznam z vašeho finálového vystoupení, vy jste tam zvedal publikum ze sedadel do mohutného aplauzu, takže stále je asi potřeba vymýšlet něco, čím překvapit, čím potěšit fanoušky, čím zaskočit soupeře.
1: To je pravda, povedl se mě tam trik, to bylo teda v kvalifikaci, tam ještě o nic moc nejde, tak jsem tam zkusil trik, který se jmenuje cesta kolem světa, akorát třikrát za sebou, jakoby trojitá cesta kolem světa. To nikdo nedělá v těch sestavách.
2: Vyhodíte míček a třikrát se otočíte kolem své osy, nebo jak to vypadá?
1: Kolem nohy, jako tak, nevím, jak to popsat úplně.
2: Míček letí kolem nohy a vy kroužíte třikrát kolem nohou, než dopadne míček zpátky na nohu.
1: Přesně tak.
2: Stane se někdy, že ten míček upadne. Jak ano. Moc je to důležité pro konečné hodnocení? Protože vám se to stalo na světovém šampionátu.
1: Stalo. Tomu, kdo byl druhý, tak to nespadlo ani jednou, ale myslím si, že maličko vám to jako sníží ten počet bodů, ale celkový dojem hraje největší roli. Hmm. Jo, takže když to jednou spadne, ještě třeba při nějakým lehkým triku, tak myslím si, že jako se to dá lehce přehlídnout.
2: Říká český reprezentant ve footbagu Patrik Černý po zisku pátého titulu světového šampiona v Japonsku. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Lidé v Třebechovicích rozhodnou o veřejných projektech. Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy. A počasí oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Vláda má důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Proti bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Mimořádná schůze trvala 3 dny, opozice ji iniciovala mimo jiné kvůli výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Obyvatelé Třebechovic pod Orebem můžou hlasovat o projektech, které město zaplatí z takzvaného participativního rozpočtu. Radnice rozdělí 1 000 000 korun. Hlasování potrvá celý říjen. Vítězné projekty plánuje město uskutečnit příští rok.
5: Lidé můžou rozdělit až 3 hlasy. 2 můžou dát projektům v Třebechovicích pod Orebem a 1 návrhu z místní části. Ve městě se například uchází o hlasy nové dětské hřiště v Palackého ulici, poeziomat nebo alej vyřezávaných soch místních osobností na Orebu. V místních částech pak lidé navrhli opičí dráhu a odpočinkovou zónu ve Štěnkově nebo altánek u dětského hřiště v Nepasicích. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Černého dolu v Krkonoší se můžou hlásit ke svozu bioodpadu. Městys nabídne službu od příštího roku. Bioodpad budou měsíčně odvážet pracovníci přímo od jednotlivých domů. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude pracovat pro Česko. Reagoval tak na dotaz, zda se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července Filip Turek řídil v Praze auto a srazil se s nemocničním vozem na převoz krve. Po nehodě oznámil, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku.
6: Sport.
2: Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos, čeká ho zdravotní pauza. Cyklistický svaz o tom informuje na svém webu.
6: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, pohybuje se tam těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A dál se můžete těšit třeba na písničku Jitky Zelenkové, taky Václav Neckář nám zaspívá, skupina Black Milk, Katapult a další. Taky zamíříme do Náchoda, protože tam jsou další tři kameny zmizelých, dlažební kostky s mosazným povrchem připomínají oběti nacismu. Komu jsou věnované a proč, to se dozvíte už za chviličku z reportáže Václava Plecháčka. A taky pozvu do Bleskovky, kde si dnes zase zahrajeme o krásné a parádní hudební ceny, jednak CDčko Libora Pavlaty tady pro vás máme, až se znova narodím. A i dnes dvě vstupenky na koncert trumpetisty Laca Dečiho a jeho kapely Cellula New York, kteří vystoupí ve Spolkovém domě v Náchodě 11. října od 18 hodin. Tak vám přeju štěstí a ještě jednou dobré ráno, ať se dál naše vysílání hezky poslouchá.
9: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Za 4 minuty už bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My teď míříme do Náchoda. Muzeum Náchodska zakládá totiž novou tradici. Každý rok chce v Náchodě instalovat takzvané kameny zmizelých. Jsou to dlažební kostky s mosazným povrchem a připomínají oběti nacismu. 3 aktuální odhalené kameny zmizelých jsou věnované rodině Štrasových, spojené s předválečným textilním průmyslem a kulturním životem města.
1: Před někdejší Štrasovou vilou v ulici Prokopa Velikého v Náchodě se sešlo víc než 50 lidí. Během pietního aktu umístili pracovníci technických služeb kameny o velikosti 15x15x10 cm do dlažby. Jsou na nich údaje o Zdence, Leovi a Pavlovi Štrasových. Všichni zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech.
2: Pro mě to znamená velmi moc, že se zavzpomíná na mé předky a hlavně jako celkově na celý osudy podobně postižených lidí.
1: Říká jeden z potomků Pavel Štras.
2: Oni si žili spokojený život, tak jako žiju já, žijete vy, žijeme my tady všichni. A najednou do toho přišlo něco, všechno to obrátilo na ruby a já z toho mám vždycky husí kůži.
1: Pro Muzeum Náchodska jde o novou tradici, při které chtějí každý rok odhalovat minimálně jeden z kamenů zmizelých. S nápadem přišla kurátorka muzea Mariana Poláková.
3: Mně si ta židovská otázka nějak našla sama, mně se to tak děje. A protože vyučuji i dějepis, tak mně přijde prostě důležitý připomínat minulost a připomínat příběhy obyčejných lidí.
1: Rodinu Štrasových si vybrala pro její historický přínos městu a také proto, že její potomci dodnes žijí v Náchodě.
3: Tahle rodina Štrasových silně zasahovala do dění ve městě v Náchodě, zejména za první republiky, měli tady velký obchod. Je to dodnes jméno, které se místně používá, dům u Štrasů, kde právě ten obchod byl. A Leo taky se velmi věnoval kultuře, což mě jako vlastně muzejníkovi je velmi blízké, je iniciátor městské obrazárny, která je dneska vlastně součástí částečně muzea, částečně galerie, takže je to i něco, co nás vlastně spojuje.
1: Město Náchod se do projektu Kameny zmizelých nezapojilo poprvé. Už od roku 2016 je 5 kamenů připomínajících osudy sester Goldschmidtových k vidění na Masarykově náměstí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nejprve se podíváme na aktuální ranní teploty, které tam venku teď jsou. Prakticky se od ranních 5 hodin nepohly skoro nikam, takže v Hradci Králové asi 14 stupňů, v Trutnově 8, v Rychnově nad Kněžnou 12, v Náchodě 15 stupňů Celsia a v Jičíně 12. Ta rána už jsou chladná, studená. No a jaký bude den? Dnes tedy převážně oblačný, teploty ale pořád příjemné 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. No a pak nás čeká opět chladná noc. Zpočátku bude v noci oblačno až polojasno, postupně oblačnost začne ubývat na polojasno až jasno a hlavně na severu kraje se nad ránem velmi ojediněle můžou vytvořit mlha nebo nízká oblačnost. Teploty 10 až 7, zejména v Podkrkonoší a na Broumovsku, ale při uklidnění větru můžou spadnout na jenom 3 stupně Celsia ty noční teploty a ojediněle přízemní mrazíky. No a zítra nás pak čeká už zase sluníčko na obloze, bude slunečno a teplo, bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty zítra v sobotu 21 až 24. 20 stupňů.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak zasoutěžíme si, kdo by chtěl ještě získat od nás vstupenky na koncert trumpetisty Lacadečiho a jeho kapely Cellula New York ve Spolkovém domě v Náchodě 11. října od 18 hodin, tak máte šanci a k tomu ještě dostanete CDčko Libora Pavlaty, až se znova narodím. Takže vám přeju hodně štěstí. A musíte zase někoho poznat dnešního narozeninového oslavence. Myslím si, že to nebude těžké, že ho po hlase poznáte hned. Tak kdo to je?
1: Já, když jsem začínal u divadla, tak to bylo rovnou vlastně v tom Národním divadle, takže já mám tvrdou školu třeba Martina Růžka. Já mu hrál Zeťáka a on na forbíně mě má říct: Igore, podej mi trepky. A ten Martin Růžek se zamyslel a říká: Petře, podej mi trepky. Teď to hlediště takhle se zavlnilo, on se podíval do toho hlediště, roztah ruce a říká: No, Igore, no. A to všecko musíš vydržet.
0: Tak, slyšeli jste a můžete odpovídat, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu jako prvního? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Dana Máchovská. Dobrý den,
0: paní Dano.
3: Myslím si, že to je pan herec, pan Tomáš Tepfer.
0: Tomáš Tepfer, myslíte? Paní no. Dano, je mi líto. Tomáš Tepfer to není, nedá se nic dělat. Mějte se moc hezky, příště to určitě vyjde. Mějte se krásně, nashledanou. Tak teď má šanci další z vás na našem telefonu. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, tak kdo to bude? Haló, dobré ráno, Český rozhlas Hradec.
4: Dobré ráno, tady Jirka.
0: Dobré ráno, Jiří. Tak.
4: Já si myslím, že by to mohl být herec Petr Štěpánek.
0: A co já na to? Teď už je to správně. Je to Petr Štěpánek, herec, který se narodil 2. října roku 1948 v Praze do rodiny význačného českého herce Zdeňka Štěpánka, takže dneska má narozeniny Petr Štěpánek, 78. Moc mu blahopřejeme. Jinak asi všichni víme, že měl tři sourozence, kteří se všichni stejně jako on nějak vydali v otcových stopách. Nevlastní sestra Jana i bratr Martin byli skvělí herci a nejmladší sestra Kristýna Taberiová se věnuje divadelní režii zase. No a on, Petr Štěpánek, jako kluk byl velmi neposedný, až zlobivý, a jediné, co ho prý dokázalo opravdu sklidnit, aby se soustředěně vydržel jak si dívat nebo nic jiného nedělat, bylo právě divadlo. Tam prý dokázal opravdu sedět a ani nedutat, a tam byl asi ten prapůvod a základ toho, že ho to k tomu divadlu pak začalo taky táhnout. No, co vás napadne za roli, když se řekne Petr Štěpánek?
4: Tak já si myslím, že princezna Zlatovláska.
0: Já ano, Zlatovláska, výborně, taky mě napadla. A jinak hrál i v seriálech, dubbing taky, dubbingu se věnuje, protože má krásný hlas, jak jsme slyšeli, takže i v dubbingu byl využíván. Výborně, takže ceny jsou vaše, užijte si to, Jiří, vydržte na telefonu a hezký den, nashledanou.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na třech vlakových tratích v regionu začala výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradily autobusy. Cestujícím pomáhají s orientací koordinátoři. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes ukáže své služby veřejnosti během dne charity. Zájemci můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici. Program začne v 9 hodin. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje ministerstvo financí od roku 2028. Exekutorská komora návrh kritizuje. Libye zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Poté, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili stávku tamní učitelé. Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice 4-2. Poprvé v sezóně doma vyhráli. Dalších 6 zápasů je na programu dnes. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: 8:09, ještě jednou. Dnes tedy v pátek 2. října otvíráme společně noviny a v nich se píše, že kvůli přestavbě nádraží začaly v Hradci Králové dlouhé výluky. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové ve čtvrtek začaly na 3 tratích vedoucích z krajského města výluky. Nejdelší z nich potrvá až do 12. prosince. České dráhy nahradí vlaky v době výluk autobusy, ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje, jak uvedly dráhy a taky Správa železnic. Přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové za 10 miliard korun začala loni na podzim a naplno práce začaly letos na jaře. Výluky souvisejí s postupem stavby do další etapy, no a do 12. prosince potrvá třeba výluka na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Pro náhradní dopravu nasadí České dráhy 4 autobusové linky. Podrobnosti ve velkém článku v Hradeckém deníku můžete si přečíst. Já už tady mám Mladou frontu dnes přílohu Kraj Hradecký, kde píšou o Machovské Jabloni, která je v superfinále. Jabloň z Machovské Lhoty na Náchodsku se díky hlasování probojovala spolu se 4 konkurenty do superfinále ankety Strom čtvrtstoletí. Blahopřejeme. Do pondělí 5. října do 16 hodin se tedy hlasuje znovu, ale počty jsou tajné. Nadace Partnerství odhalí vítěze v podvečer 20. října. No a Jabloň, připomínám, vyhrála před 6 lety už také titul Strom roku jako vůbec první ovocný strom. Díky výhře získala i ošetření od arboristů. Teď křivý kmen drží podpěry, přesto je ale prostě ta machovská jabloň jedinečná, je nádherná. Takže jí držte palce a hlasujte pro ní. V téhleté anketě můžete až do 5. října do 16 hodin, jak jsem říkal. Podrobnosti v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde píšou, že zlínská zoo přišla o další sloní samici. V létě si ulomila část klu, ale léčba antibiotiky bohužel nezabrala a navíc se jí vytvořil absces, a tak samice slona afrického kali musela ve zlínské zoo podstoupit náročnou operaci, jenomže z celkové anestezie se 31leté zvíře už neprobralo. A to i přes veškerou odbornou péči, mnohahodinovou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu 6 specialistů, uvedla k tomu mluvčí zoo Zlín Romana Mikešová. Zahrada o úmrtí informovala ve středu večer. Ta operace prý byla nutná, protože bez operace by slonice oslepla a v bolestech by pak následně dlouho umírala. Podrobnosti ve velkém článku na stránce číslo 7 v dnešním Právu, takže si o tom také můžete přečíst.

0: 7.45, 3/4 na 8. Za chviličku si povíme, jaké hosty bude mít dnešní radiokavárna, páteční kavárna a páteční habaděj. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si poslechněte. Teď se pojďme podívat na to, jak bude.
1: Počasí.
0: Teplo bude, ale dneska ta obloha spíš převážně oblačná, jak říkají meteorologové, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Pak nás čeká chladná studená noc, kdy můžou teploty, hlavně tedy v Podkrkonoší a na Broumovsku, při uklidnění větru spadnout až ke 3 stupňům, takže ojediněle se můžou pak objevit i přízemní mrazíky. No a zítra už zase slunečno a teplo, bude většinou jasno nebo skoro jasno, slunce nad hlavou a teploty zítra 21 až 24 stupňů. No a za chviličku si povíme o vodě, kdy nám může škodit, to řekne dnes Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: A na koho se můžete těšit? Po 10. hodině budou našimi hosty herečka Jitka Sedláčková a restauratér Pavel Tepfr. A po 11. hodině muži roku Jakub Bolek, David Ryba a také prezident soutěže muž roku David Novotný.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Frekventovaný podchod v centru Hradce Králové je opět otevřený. Automobilka Škoda Auto omezuje výrobu. Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Adam Karabec. A počasí oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. V Hradci Králové je opět průchozí podchod na třídě Karla IV. Stavební práce na jeho celkové obnově pokračují. Hotovo má být v listopadu.
6: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
5: Základní škola Školní ve Vrchlabí pořádá den otevřených dveří. Od 9 do 12 hodin se můžeme podívat na výuku, prohlédnout si třídy a promluvit s učiteli. Odpoledne přijdou do školy absolventi. Škola připravila setkání a oslavu, která začne v 17 hodin. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech redukuje počet směn. Českému rozhlasu to oznámil mluvčí automobilky. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektroaut v jedné z hal v Mladé Boleslavi. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk ale problematická není.
7: Jeden z těch materiálů Flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
8: Přibližuje Jiří Dejmek z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
7: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
8: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii.
0: Počasí.
5: Bude většinou oblačno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Náchodsku ve Velkém Poříčí pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ať
9: 4 minuty po 8 pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme a i dál pro vás v pátek 2. října máme v našem vysílání zajímavá témata. Za chvíličku to třeba bude o tom, že některé školy i v našem Královéhradeckém kraji se potkávají a setkávají s případy žáků, kteří se identifikují jinak, než odpovídá jejich pohlaví uvedenému v dokumentech. Jednotný postup pro tyto situace ale zatím školy nemají. Víc nám k tomu řekne náš reportér Jiří Hofman. No a po 8:30 pak bude naším ranním hostem František Žilák, známý český závodník na horských kolech z Police nad Metují, který je skvělý hlavně v nějakém náročném těžkém terénu. Je mistrem republiky v enduru, několikrát byl taky v Jižní Americe, kde se jezdí právě jedny z nejtěžších takových závodů na světě. No a dneska nás přišel a přijde František Žilák pozvat na dual slalom Nebíčko, které se pojede 10. října v sobotu 10. října ve ski areálu Nebíčko v Police nad Metují, takže nám František určitě řekne, co to je za závody a pozve nás po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás ještě jednou pěkně zdravíme a příjemný pátek.
0: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Petr Novák zpíval v Dobrém ránu 8 hodin 10 minut právě teď. No a teď budeme mluvit o tom, že některé školy i v našem Královéhradeckém kraji se stále častěji setkávají s případy žáků, kteří se identifikují jinak, než odpovídá jejich pohlaví uvedenému v dokumentech. Jednotný postup pro tyhle ty situace ale zatím neexistuje. Školy tak řeší například používání jména, tělocvik anebo převlékání spíš individuálně. No a my to teď všechno probereme s naším reportérem Jiřím Hofmanem. Dobré ráno, Jiří.
1: Dobré ráno. Tak základní pravidlo je podle ministerstva školství poměrně jednoduché. Škola má především zajistit bezpečné prostředí a respektovat práva dítěte. Konkrétní postup ale závisí na věku žáka, jeho potřebách, postoji rodičů a také možnostech konkrétní školy. Podobné situace už řeší také v Královéhradeckém kraji. Mluvčí hejtmanství Dan Lechman potvrdil, že ředitelé středních škol se zabývali například tím, jak žáky oslovovat. Doporučení kraje je v běžné komunikaci vycházet žákům vstříc a používat jejich preferovaná jména a zájmena. V oficiálních dokumentech ale škola do případné úřední změny používá jméno uvedené v matrice.
0: A co tady může škola udělat třeba v tělocviku anebo v šatně?
1: Ministerstvo školství doporučuje hledat řešení, které bude bezpečné a přijatelné pro všechny. Při tělocviku může jít například o možnost volby sportovní aktivity, u šaty na sprch pak o oddělený prostor, časové rozvržení nebo využití samostatné kabinky. Právě šatny a toalety řeší podle kraje ředitele individuálně podle možností konkrétní školní budovy. Nejčastěji můžou využít třeba bezbariérové nebo jiné samostatné toalety, případně oddělený prostor pro převlékání. Od roku 2024 navíc hygienická vyhláška školám dává při řešení toalet větší volnost.
0: Víme, kolik je vlastně takových žáků? Jsou k tomu nějaká data nebo statistiky?
1: No, přesné číslo není. Česká školní inspekce tyto žáky samostatně neeviduje. V jejím jednorázovém průzkumu z dubna loňského roku ale zhruba 11% oslovených základních škol v Česku uvedlo, že se během posledních let setkalo s tranzicí žáka. Celkem školy zmínili 79 dětí. Asi 4% škol pak zaznamenala také šikanu kvůli genderové identitě nebo problém spojený s coming outem.
0: No a ještě mě zajímá, kdo má v takové situaci poslední slovo a jestli existuje nějaký jednotný postup, kterým by se školy mohly řídit.
1: Zatím ne. Česká školní inspekce pro tyto případy nemá zvláštní kritéria a konkrétní postup je hlavně na vedení školy. Královéhradecký kraj na pravidelných poradách ředitelů střední škol toto téma řeší především z pohledu platné legislativy, ochrany soukromí a hledání praktických řešení. Ministerstvo školství navíc připravuje metodický materiál přímo k této problematice. Do té doby mají školy vycházet z platných zákonů ochrany soukromí dítěte a hledat individuální řešení konkrétní situace.
0: Zjistil Jiří Hofman, děkujeme za to. Naschledanou.
1: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak to bude vypadat dnes i o víkendu, to se teď dozvíme od Tomáše Popelky, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, který chystal dnešní předpověď. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak co dnešek, dneska toho sluníčka si asi moc neužijeme, jsem slyšel. Jak to vidíte?
2: No, tak bude to takové tlumenější, na západě republiky tam se rozpadá studená fronta, no a oblačnost se dostane i k nám, ale většinou to bude spíš taková lehce průsvitná oblačnost. No a ta by se začala rozpouštět až zase někdy za tmy. Jinak dneska teploty 20 až 23 stupňů, vítr nám bude foukat od jihovýchodu až do 5 metrů, odpoledne potom bude zvolna slábnout. Rozčulé podmínky většinou dobré, až večer se slábnutím větru se začnou horší, neměrně nepříznivé. No a v noci zpočátku bude ještě oblačno až polojasno a postupně nám začne oblačnost ubývat až na polojasno jasno. A to vypadá hlavně na severu kraje při malé oblačnosti, tam se může objevit ráno velmi ojedinělé mlha nebo nízká oblačnost. No a teploty nám klesnou 10 až 7 stupňů v Podkrkonoši a na Boromovsku. Tam by se při slabém větru nebo bez větří mohly teploty pohybovat kolem 3 stupňů a hlavně v údolíčkách by se mohly objevit i ojedinělé přízemní mrazíky.
1: Takže
2: vítr nám bude vlastně foukat slabý, proměrný do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří, no a celé podmínky ty se budou horšit nemírně nepříznivé.
1: Takže v noci může být zima? Pěkná zima, někde už tedy i přízemní mrazíky, jak říkal pan Popelka. No a když se podíváme ještě na víkend, protože samozřejmě je pátek a každého zajímá, jak bude, aby věděl, jak si ten víkend naplánovat, tam už toho sluníčka bude zase víc.
2: No, zítra to bude opravdu pěkný den, bude slunečno, velmi teplo, většinou bude jasno nebo skoro jasno a teploty až do 24 stupňů. Vítr po ránu bude foukat slabý proměnlivý a během jeho východní do 4 metrů, no a se rozptylé podmínky přes den budou dobré. Co se týká neděle, tam té oblačnosti bude přece o něco víc, ale ráno, dopoledne jasno, pojasno, odpoledne až oblačno, víceméně se sluníčko by přesto minimálně prosvítalo. A teploty po ráno 8 až 4, odpoledne do 22 a vítr takový slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: Tak krásný víkend všem, děkuji pane Popelko, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda má i nadále důvěru sněmovny. Opozici se letos ani na podruhé nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců. Proti jich bylo 94 z koaličních stran. Mimořádná schůze trvala 3 dny. Město Hradec Králové zatím nekoupí od Univerzity Karlovy památkově chráněnou budovu bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici. Vedení města tento bod po dlouhé diskuzi na zastupitelstvu stáhlo. Rozhodnou až noví zastupitelé. Obyvatelé Černého dolu v Krkonoších se můžou hlásit ke svozu bioodpadu. Městys nabídne službu od příštího roku. Bioodpad budou měsíčně odvážet pracovníci přímo od jednotlivých domů. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Kriminalisté zadrželi zhruba 2000 lidí. Studenti protestují proti špatným podmínkám. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a špatné zázemí. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k vítězství nad Realem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. A jaké bude počasí? Většinou oblačno, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice, držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: dual slalom se ocitne v závěru a bude celkový hlášení, bude tam skok do airbagu, bude to parádní akce a já se moc těším a doufám, že nám hlavně vyjde počasí. Hmm.
1: Vy jsi říkal, že vlastně to je letos seriál, vy už jste začali někdy v dubnu v Červeném Kostelci, nebo tak nějak to.
0: Ano, bylo. Ano, takže, je to tak. Ano.
1: Takže to bude vlastně finále, závěr, tak velké, závěr. Velkolepé finále. Co to je dual slalom? Pojďme to připomenout.
0: No já jsem tak si projížděl po internetech, kdy vlastně vzniknul, on vlastně vychází z alpského lyžování, takže... Je to vlastně disciplína, kdy vlastně jedou dva vedle sebe, každý ve své dráze.
1: Dva cyklisti prostě na...
0: Dva cyklisti, ano, z kopce dolů, samozřejmě.
1: Po sjezdovce.
0: Po sjezdovce, nebo po louce, jakkoliv. A ta trať nemusí být dlouhá, ale jde o tu zábavu a o tu... Protože vlastně je to návrat ke kořenům, protože dneska už ten dual slalom se tolik nejezdí. Hmm. Je vlastně přidružený občas k nějaký akci, jako na Blinduru, na Bukovce jsme teďka jezdili, co dělá Michal Prokop. A já se snažím to prostě vrátit ke kořenům, protože to vzniklo v 90. a trošku jsem se inspiroval a trošku jsem to oživil, takže jsem rád, že se to povedlo a lidi se sjíždějí a baví je to, takže bych u toho chtěl zůstat.
1: Tak paráda, no my jsme si tady povídali, když jsme jako malí jezdili na kole, protože my jsme tak přibližně věkově, stejný.
0: Mladý,
1: já jsem starší než ty, malinko, ale říkali jsme si, že BMX kola tenkrát byly.
0: Ano.
1: Ty jsi měl?
0: Já jsem měl. Tak chvíli jsem na něm jezdil, ale pak mě první horský kolo přišlo pod ruku a to bylo úplně o něčem jiným, že jo. Skály dolů jsem jezdil teplicky, když ještě nechodí tolik turistů, takže ten adrenalin tam byl obrovský.
1: Ne, a tak tohle ty máš rád, jako opravdu adrenalin, možná připomeň, co všechno
0: si dělal. Jo, mě ten adrenalin hrozně baví. Já jsem vlastně vyrost na tom kole, od 10 let vlastně závodím, což už nějaký pátek je a prošel jsem si různýma disciplínami, jako terénní triatlon, kdy vlastně jsem byl účastníkem 5x na Havaji, na ostrově Maui, takže to taky byl vlastně adrenalin plavat v moři, kdy ty vlny jsou, pak běžet, jet na kole na sopku a běžet tam někde různýma stepima, to bylo nádherný. Jako. Takže já ho asi vyhledávám, protože jak dělám v lese, tak ten adrenalin tam je.
1: No
0: takže...
1: to jsme ještě neřekli, že děláš v lese. Někdo, no. To samozřejmě někdo tě zná, ten to ví, ale ty jsi dřevorubec.
0: Ano.
1: Kácíš stromy v lese. Nádherné. Já už jsem říkal našim posluchačům, že máš nejkrásnější dneska, když jsem zval na dnešní povídání, že máš nejkrásnější kancelář, která může být na čerstvém vzduchu.
0: To je pravda, je to sice náročný, ale ty dny, které jako stojí za to, tak ty jsou nádherný.
1: Hmm. No a takže triatlon na Havaji si dělal několikrát. Co ještě teda? Jezdil jsi
0: pak
1: na tom...
0: jsem jezdil vlastně cross country, to byla hlavní disciplína. Vlastně z cross country jsem se dostal na tu Xteru. A pak jsem vlastně jezdil i maratony, 50, tady v Hradci se pořádali, cyklomaraton tour. No a pak jsem přešel vlastně na tu technickou disciplínu, na to enduro, no. A to se mě hrozně začalo líbit a jezdilo se to na Voči hodně v Polsku, tam jsem hodně vyhrával, v Česku jsem vyhrával celý seriál.
1: Na Voči, co to znamená? Na Voči, to znamená?
0: Na Voči, že neznáte trať,
1: dopředu.
0: Takže bez předešlého tréninku. A je to nádherný, protože vlastně s tím kolem se musíte žít a musíte řešit tu situaci, tu danou trať zrovna. Dneska už jsou vlastně ty enduro série a tyhle ty, to se všechno trénuje a lanovky a to se mě úplně, nejsem toho zastánce.
1: Hmm. Vím, že tím, že je to adrenalin a tyhle ty extrémní záležitosti na tom kole, z kopce, pořádného kopce, nebo ze skal taky dolů, tak se ti asi nevyhly během té kariéry taky nějaké pády, úrazy. Hele, o tom bychom si mohli zase popovídat za chviličku po písničce a samozřejmě pozveme taky k vám na nebíčko a ještě připomeneme, co tam všechno příští sobotu 10. bude. Naším hostem je v dobrém ránu cyklista a biker František Žilák z Police nadmetují.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším dnešním ranním hostem je František Žilák, známý český závodník na horských kolech z Police nad Metují, který je skvělý hlavně v nějakém náročném, drsném, těžkém terénu, je mistrem republiky v enduru několikanásobným, byl taky několikrát v Jižní Americe, kde se jezdí právě jedny z nejtěžších takových závodů na světě. Povídali jsme si o Havaji, taky kde dělal triatlon. No a dneska nás přišel František pozvat na dual slalom Nebíčko 10. října příští sobotu do ski areálu Nebíčko v Police nad Metují. K tomu se ještě dostaneme, ale já bych se přeci jenom vrátil ještě do té kanceláře tvojí nejkrásnější, do toho lesa. Jak jsi dostal k dřevorubectví?
1: Tak já jsem vystudoval střední policejní školu. Aha. A pak jsem vůbec nevěděl kudy kam a skončil jsem v lese, protože mě ten les i na tom kole je prostě nejblíž a hrozně se mi tam líbí.
0: Takže jsi nechtěl být v uniformě.
1: Takže jsem nechtěl být v uniformě a co kluci tam skončili, tak všichni odešli a říkám, takže jsem jako udělal ten dobrý krok, že jsem si našel tu svoji cestu a ten svůj život, kterým jsem naplněný. Hmm.
0: Na co si tam musí člověk dát pozor, protože to je taky, ona je to krásná, ale jako nebezpečná dost práce, ne?
1: No je to dost náročný, samozřejmě fyzicky, ale každý den je jiný a každý den člověk musí přemýšlet, aby přišel domů, protože opravdu těch úrazů bylo už tolik, že prostě si musíme, člověk si musí dávat bacha na tohle, no.
0: Pro tebe je to ale zároveň dobrá posilovna taky, protože spoustu závodníků dneska chodí do fitek a do těchto center. Ty nemusíš.
1: Nemusím.
0: Tobě stačí motorová
1: pila. Mám to v práci.
0: A nějaký strom. Co zranění? A teď nemyslím ta v lese, ale samozřejmě na tom kole, když se zpátky vrátíme. My jsme slíbili, že se k tomuhle tomu tématu vrátíme, protože to se cyklistům ani silničním nevyhne prostě, ano. Zvlášť těm, kteří jezdí v tom drsném náročném terénu.
1: No musím zaťukat, že v lese, jak se bavíme, že tam jsem opravdu měl zatím štěstí, že jsem žádný zranění neměl, ale když už jsme u toho kola, tak vlastně 3 roky zpátky jsem poprvé měl vážný úraz, že jsem spadnul, že mě prasknul rám a cílem jsem proletěl ty RZ-ty na tom enduru na špičáku a měl jsem pneumotorax, takže jsem ležel týden v šumavské nemocnici, nebo v nemocnici vedle Šumavy, teď nevím, co tam je tato, tak jsem vlastně přemýšlel o tom všem, co ještě vymyslet dál, když skončím, tak jsem vlastně oživil tohle Nebíčko.
0: Aha, takže to vzniklo,
1: vlastně, v nemocnici. Když jsem vlastně ležel a měl jsem roupy, co by se dalo vymyslet a podpořit tu Police nad Metují, aby trošku zkvétala.
0: Takže kolikátej to je ročník?
1: Leto? Takže letos už to je čtvrtý ročník.
0: Čtvrtý ročník.
1: No? Než to je při 4 lety, takže 4.
0: Ne, pojďme ještě říct něco k tomu programu, co se tam všechno teda v tu sobotu bude dít a odehrávat. Pojďme nalákat naše posluchače. Takže uvidí ten dual slalom.
1: Takže uvidí dual slalom, kde bylo vlastně hlavní hvězdy by měl přijet Michal Mároši, který mě to přislíbil, Michal Prokop, který je vlastně sponzorovaný primátorem, takže to je super. Takže tyhle ty dvě velké hvězdy přijedou a bude tam vlastně doprovodným programu, bude i skok do airbagu, tam budou vlastně odměněny první 3 nejlepší za nejlepší trik. A bude vlastně přidružená akce je, že město vymyslelo už před 2 lety dlabání dýní a pouštění draků, což se mně líbí taky, jo. Že vlastně, když tam přijde ta rodina, tak má vlastně, celá rodina má vyžití, tatínek si zařádí nebo dítě.
0: Skočí si do airbagu.
1: Skočí si do airbagu a maminka si tam vydlabe dýní s dcerou třeba.
0: A pak si budou pouštět draka.
1: A pak si budou pouštět draka. To, ale letos jsem objednal vlastně i skákací hra, takže to bude jakoby fakt, letos je velká akce poměrně.
0: Takže příští týden v sobotu 10. října u vás Police nad Metují na Sjezdovce nebo ve ski areálu Nebíčko.
1: No.
0: Krása. No a co ty a tvoje aktuální cyklistická dráha? Já jsem koukal, že jsi teď taky někde byl na stupních vítězů a zlatou medaili si měl na krku. Jako stařeček už, ne?
1: Tak já si budu jezdit, dokud budu moc, ale přesně už jsem v kategorii 45+, tak tam už ty medaile asi jsou jak bych to řekl, za účast.
0: Já myslím, že určitě ne.
1: Baví mě to, jezdím opravdu od 10 let, takže prostě člověk to v sobě má, i to závodění, když dají na řídka číslo, tak se z člověka stane ďábel, že jo, takže to tak jako všechno to má v svůj vývoj, ale už člověk ubírá i v těch trénincích, takže je to.
0: Tak gratulujeme k těm posledním tvým výsledkům, samozřejmě i k té uvozovkách stařičkovské medaily a samozřejmě přejeme spoustu dalších takových krásných úspěchů medailí, protože jak si říkal sám, je to něco, co člověk, do čeho se člověk zamiluje a prostě ho to nepustí a drží ho to dál a dál. A dokud může člověk, tak pořád na tom
1: koleje. Dokud nebude na kolenou, tak
0: Tak jo, tak ať se to taky
1: pozvání
0: příští týden povede, samozřejmě.
1: Děkuji moc.
0: František Žilák, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita, taky z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Přeju vám hezký víkend, no a za chviličku po deváté už naše dnešní kavárna a Jana Kudyvejsová. Nashledanou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíječkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestující vlakem v okolí Hradce Králové čekají výluky. Stát chystá změny ve vymáhání dluhů. Evropská unie zpřísní migrační politiku. A počasí oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Na třech vlakových tratích v regionu začala výluka. Důvodem je přestavba hlavního nádraží v Hradci Králové. Spoje na Jaroměř, Ostroměř a Týniště nad Orlicí nahradili autobusy. Cestujícím pomáhají s orientací koordinátoři.
3: Nejdelší omezení čeká cestující na trati do Jaroměře, kde náhradní autobusy pojedou až do 12. prosince. Speciální koordinátoři správy železnic cestující nasměřují ke správným stanovištím. Stavební práce uvolní prostor pro novou kolej, bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečení. Celková úprava Hradeckého uzlu bude hotová v roce 2031. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje stát od roku 2028. Slibuje si od nich úspory pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny i pro samotné dlužníky, vysvětluje mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
4: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to odmítá. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty ve třetích zemích. Informovala o tom Rada EU. Nové návratové nařízení doplňuje už dříve schválený migrační a azylový pakt. Reforma by měla urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
1: Sport.
2: Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France projede zítra naším regionem. Na trati bude 13 fanouškovských míst, několik z nich na Rychnovsku. Závodníci projedou mimo jiné Borochrátkem, Čerbnou nad Orlicí, Žďárem a taky Albrechticemi.
5: V Albrechticích nad Orlicí bude u kostela připravený program pro děti a také závody na motorkách. U samoobsluhy vznikne fotokoutek a fanoušci se můžou těšit na občerstvení. Program bude i v sousedním Žďáru nad Orlicí, kde si lidé vyzkouší cyklistické trenažéry a můžou pomoci s malováním na silnici. Peloton by měl v sobotu Rychnovskem projíždět zhruba mezi 11:30 odpoledne. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné páteční dopoledne, teď už z naší rozhlasové kavárny posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a i tento pátek bude plný hostů. Po 11. hodině to bude nový vítěz soutěže Muž roku Jakub Bolek, po 10. hodině mimořádně sympatická dvojice herečka Jitka Sedláčková a její partner, restauratér, gurmet a cestovatel Pavel Tepfr. Takže pokud vám to vyjde, můžete za námi dorazit do Havlíčkovy ulice, kavárna už se nám pomalu plní. Jinak za chvíli zjistíme, kde se dnes pohybuje naše redaktorka Zuzana Boučková. Mělo by to být nedaleko Hradce Králové a po 9:30 soutěžíme o knížku a rovnou o 4 lístky na nedělní hokej Hradec Králové Vítkovice. Takže i dnes nás toho čeká hodně, uděláme si hezký den. Jana Kudivejsová přeje hezký pátek.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše redaktorka Zuzana Boučková je i dnes na cestách. Právě proto, že se blíží víkend, tak se možná bude hodit to, co dnes prozkoumá. Tentokrát vyrazila na Chlum u Hradce Králové. My už zdravíme, Zuzko, z naší rozhlasové kavárny. Dobré dopoledne a rovnou se ptám, kde jsme tě právě zastihli.
2: Také vám všem přeji pěkné dopoledne. Já jsem právě na cestě, jak jsi říkala, ale udělala jsem si teď krátkou zastávku ve Svobodných dvorech, protože venku je opravdu krásné babí léto a říkala jsem si, že by byla škoda jen tak projet kolem. Mimochodem právě tady ve Svobodných dvorech se kdysi našly ostatky pravěkého mamuta. No ale o nich dnes řeč nebude, já budu za chvíli pokračovat dál na Chlum. Očekávám, že tam bude krásné barevná podzimní krajina, klídek, možná pár výletníků nebo cyklistů a hlavně profocení, ten nádherný výhled do okolí Hradce Králové.
1: No a proč právě dnes, proč právě Chlum? Vydáváš se tam záměrně právě před víkendem, abys nám třeba dodala další tip, kam se zajet podívat?
2: Čteš mi myšlenky, ano, je to podle mě skvělý tip na výlet právě teď, když ještě není zima a člověk si může užít venku slunce a barvy začínajícího podzimu. Máte tam rozhlednu, krásnou krajinu a zároveň místo, které má opravdu silnou minulost. Chlum je spojený s bitvou u Hradce Králové z roku 1866, takže se můžete nejen projít, vyjít na rozhlednu a kochat se výhledem, ale cestou narazíte na pomník. Památníky a další připomínky historie.
1: A co máš přesně v plánu ty, až na Chlum dorazíš? Na rozhlednu si taky vyšlápneš, chystáš se na to?
2: Ano, ano, já bych si hlavně chtěla projít okolí. Určitě zajdu udělat fotky a video z rozhledny, jak se říkala. Podívám se po krajině a zajímá mě i to, jak dnes místo připomíná události z roku 1866. A třeba, až to uvidíte na fotkách a videu, tak vás to inspiruje k tomu, abyste sem také vyrazili.
1: Zuzana Boučková dnes tedy míří na Chlum u Hradce Králové. Jak tam vypadá babí léto, co všechno tam můžete vidět, tak to už brzo najdete na webu a taky sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Sledujte fotky, sledujte videa. Zuzko, i dnes přejeme šťastnou cestu a naslyšenou.
2: Děkuji a přeji všem krásný celý den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, náš dopolední páteční habadě, který vysíláme tradičně z naší rozhlasové kavárny. No a teď už máme pro vás připravený jeden tip opět od Ládi Hrušky a bude se týkat letošní úrody. I když úrodu jablek letos hodně ovlivnilo počasí, a dokonce letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů patřit k nejnižším v novodobé historii. Ovocnáři napříč republikou mají průměrnou úrodu zhruba poloviční oproti loňskému roku, jak uvedli pro iRozhlas.cz. Podepsala se na tom kombinace mrazy, sucho, kroupy. Pokud jste ale přece jenom na zahradě něco sklidili nebo koupili větší množství, jak jablka uskladnit, abychom si na nich co nejdéle mohli pochutnávat, ovocné tipy má pro nás právě Láďa Hruška.
1: Základem je udržet jablka v chladu a chránit je před mrazem a světlem. Jak na to? Vyrobme si takový panelákový sklípek. Vezměte obyčejnou velkou polystyrenovou krabici, seženete ji za pár korun nebo v lékárně od léků. Na dno dejte vrstvu novinového papíru a teď ten hlavní trik. Každé jablko, ale opravdu každé, zabalte zvlášť do kusu novin nebo papírového ubrousku. Proč? No, když začne náhodou jedno jablko hnít, nakazí ta ostatní. Jablka skládejte stopkou nahoru, maximálně ve dvou vrstvách nad sebou. Krabici potom zavřete víkem, do kterého uděláme pár malých dírek na dýchání a šoupněte ji na balkon. Polystyren udrží stabilní teplotu a noviny poberou vlhkost. A pokud nemáte ani ten balkon, dejte zabalená jablka do papírové krabice a schovejte je na to nejchladnější místo v bytě, třeba ke dveřím na chodbu nebo do ložnice pod postel. Tam přece taky netopíte na třicítku. Jednoduché, levné a funkční. Krásná jablka a krásný den vám přeje Láďa Hruška.
0: Tak my děkujeme za tento tip. Další od Ládi Hrušky přidáme v dopoledním habaději zase v pondělí po 9. hodině. Ale co nás čeká za okamžik? My jsme vám od pondělí každý den v tomto dopoledním čase připomínali, jaké stopy po sobě zanechal v našem regionu bývalý prezident Václav Havel. Navštívili jsme už Hrádeček, Trutnovský pivovar i rokový festival a na dnešek je připravené poslední zastavení, a to v České Skalici. Takže už za chvíli si budete moct poslechnout, jak se ve Vile Čerych natáčel film Odcházení.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Za minutu bude 9:30. K dopolednímu vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové patří soutěž Věřte, nevěřte. Bude tu už za pár minut. Čekají tu na vás hned 4 lístky na hokej, mimo jiné. Ještě je tu něco dalšího. Ale teď je tu poslední díl seriálu Českého rozhlasu Hradec Králové o stopách Václava Havla v našem kraji. V létě roku 2010 natáčel Václav Havel ve Vile Čerich v České Skalici film Odcházení. Předlohou byla jeho vlastní divadelní hra, kterou si taky sám režíroval. Byla to jeho filmařská premiéra a my vám ji teď připomeneme z archivních nahrávek z natáčení i z tehdejších rozhlasových rozhovorů.
1: Pozor, připravíme se, video pustíme. Jako kamera, akce Jirka.
2: Já si myslím, že ta moje je němá, tak já mluvím, jo?
3: Ano.
2: Jo, aha. Že půjdete s námi, pane, abyste nám podal vysvětlení.
4: Atmosféra tady je fajn na tom natáčení a daří se to.
5: Protože je stále těžší, aby vrcholný politik věděl všechno a na všechno měl názor. Roste tudíž nutně, a to každým dnem, i význam a vliv poradců, jakož i míra, v níž jsou na nich politici závislí.
4: Občas se tomu směju, protože tam najednou v těch situacích a u těch herců se objevují určité prvky nebo situace nebo možnosti nebo akcenty, které jsem ani netušil, že v tom mohou být a které zajímavým způsobem to oživují.
6: Striktně trvá na textu, tam nejde ani slovo změnit a je to správně, protože to není realistický text. To je zvláštní přesná podoba jeho myšlenek a stylizací, takže to by bylo škoda kazit.
7: Josefu Abrahamovi přidělil Václav Havel hlavní roli. Postavu dlouholetého politika Viléma Riegera, který právě opustil svou vysokou funkci a musí se vystěhovat z vládní vily, kterou přebírá jeho politický rival.
4: S ním jsem samozřejmě hovořil víc než s jinými, protože má hlavní roli, hlavní part, má hodně textu a nějak ta postava musí být vybudovaná, mít jakýsi vývoj, střed, začátek, konec. A on je opravdu hloubavý herec, přemýšlivý, velmi takový sebekritický, takže s ním jsem měl hodně hovoru, ale nikdy nebyli nějak konfliktní, že by si třeba on něco vyžadoval, na čem stojí. Vždycky jsme se zhodli na tom řešení, které vyhovovalo oběma.
6: Je to pro mě třeba osobně velice příjemné, že se zeptám na přímou verzi třeba repliky pana prezidenta, protože on opravdu ví nejenom, jak si co napsal, ale i jakou to má emoci, jakou to má akcent, jak je to důležitý. A jsou to velmi odvážné intonace, expresivní často, ale musí zase být autentický a tak se tam zdá se dostává i humor. A to já jsem velice potěšený, protože on to má i v tom úvodu té hry napsaný, že by se lidi měli usmívat, ale i být dojati.
8: V tu chvíli se všichni začnete smát. Způsobem, který vám teď Josef předvede.
4: Kdybych měl úkol to nějak charakterizovat žánrově, tak bych řekl, že to je takový malý Titanic. Je to o potápějící se lodi. Potápí se ten politik a celý jeho dvůr.
9: Film Odcházení musí zvítězit nad všemi filmy.
7: Slavnostní premiéra filmu Odcházení proběhla v pražském kině Lucerna 22. března 2011 a Václav Havel se jí osobně zúčastnil. David Macháček, Český rozhlas.

Už je 9 hodin, skoro 40 minut, takže nás na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové čeká soutěž Věřte, nevěřte a můžete telefonovat a psát i vy, kteří nás posloucháte třeba doma v práci, někde na cestách, můžou odpovídat i návštěvníci naší rozhlasové kavárny, odkud právě dnes vysíláme. Tak abychom si řekli, o co hrajeme, ceny máme tady na stole, je to knížka Nedělní káva anebo Pozdní sběr Na vlnách času od Vladimíra.

0: tom, že soutěžící má preclík sníst a porota hodnotí rychlost, eleganci při pojídání a taky originalitu, takže není vůbec výjimkou, že muži u toho tančí, hrají na hudební nástroj nebo se pokouší zpívat, i když tam už bych to viděla jako trochu komplikovanější, nebo jsou to další zajímavé kreace. Tak co myslíte, je to pravda, není to pravda? 726-46-46-46, naše telefonní číslo. A teď už odpovídá paní posluchačka z naší kavárny.
1: Jana. A myslím si, že to může být pravda.
0: Že to může být,
1: ano,
0: pravda.
1: Protože takové se dějí.
0: Ano,
1: věci.
0: Ano. Tak to soutěží muži, ale kdybyste vy měla soutěžit v pojídání preclíku, jakou byste zvolila originalitu? Zatančila byste třeba u toho?
1: No, zatančit bych mohla, ale preclíky bych nejedla.
0: Nejedla. Dobře, tak to byla paní Jana. Další odpověď z naší kavárny. Stačí odpovědět jenom věřím, nevěřím.
2: Věřím.
0: Věříte, takže myslíte, že je to pravda. Do třetice ještě někdo se hlásí v naší kavárně, než dáme prostor volajícím.
3: Já taky věřím.
0: Taky, tak máme třikrát, že ano. Tak teď jsem zvědavá, jestli na 726 46 46 46 zavolá někdo, kdo třeba nebude souhlasit. Halo, halo, máme tam někoho?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré dopoledne.
4: Tady Josefek od Rychnova nad Kněžnou.
0: Zdravíme na Rychnovsko. A jaký je váš názor? Co vy si o tom myslíte? Věříte,
4: já
0: nevěříte?
4: Já bych tomu dneska nevěřil.
0: Ne, nezdá se vám taková soutěž nebo taková disciplína. Dobře, tak děkujeme za zavolání. Mějte se moc hezky. Naslyšenou. A kdo pak tam bude dál, jestli posluchač, posluchačka? Dobrý den, dobré dopoledne. Tak, slyšíme se?
5: Halo,
0: halo, halo, slyšíme. Halo. Dobrý den, vítáme vás ve vysílání.
5: Dobrý den, tady je Hanka z Trutnova.
0: Ano, a paní Hanko, co myslíte vy?
5: Já vám budu věřit, protože
0: budete.
5: Lidé se baví ledačím a preclíky, to je prostě příležitost, že jo, si pochutná, trošku se u toho natřásat a možná tak elegantně ulamovat.
0: Určitě, tak vy si to dovedete úplně živě představit, tak i vám,
5: ano,
0: děkujeme,
5: ano,
0: za odpověď.
5: Ale ještě jsem se bohužel nezúčastnila.
0: Takové soutěže, no tahle ta, o které to tvrdím, tak ta je pro muže, tak třeba v nějaké mis uvidíme, třeba se to dostane i k nám. Mějte se moc hezky, přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
0: No a do třetice volá někdo, telefonuje, chce se zúčastnit. Dobrý den, dobré dopoledne.
6: Já nevěřím.
0: Nevěříte, takže máme další. Ne, píšu si, dovedete si představit, že byste se třeba zúčastnil nějaké takové soutěže?
6: No tak kdyby bylo, jo, tak určitě.
0: A kdyby byla s preclíkem, tak o to víc možná. Tak teď soutěžíte o lístky na hokej, to je možná lákavé. Ještě vás poprosím jednou jméno, nebo odkud voláte, ať si to můžeme...
6: Milan z Hradce Králové.
0: Milan z Hradce Králové. Tak se mějte moc hezky, pane Milane, naslyšenou. No a já doplním ještě e-mailovou adresu, na kterou můžete odpovídat, studio.hradec@rozhlas.cz. Teď si zahrajeme, pak si některé vaše odpovědi přečteme, pak taky řekneme, jestli to skutečně je pravda nebo není, a hlavně vyhlásíme vítěze. Tak stále přejeme hezké dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

No a jak dopadne dnešní soutěž? Věřte, nevěřte, stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a vzhledem k tomu, že tady bude ještě hodně řeči dnes dopoledne o náchodské soutěži Muž roku, tak my jsme trošku zacestovali do světa a bavili jsme se o tom, jak je to třeba v Bavorsku v takové mužské soutěži, že tam mají disciplínu, což je pojídání preclíku, toho typického preclíku, německého louhovaného preclíku, kde se hodnotí nejenom rychlost, ale taky elegance při pojídání a taky originalita, to znamená, co ještě dalšího u toho soutěžící předvede. Tak je to podle vás pravda? Není pravda? Hodně jste nám věřili? Teď třeba odpovídá ještě pan Leoš. Dobrý den, z celého srdce přeji, dneska vám budu věřit, neboť chci být mezi těmi, mezi kterými potom budete vybírat výherce. Hodně úsměvu a pohody vám posílá Leoš. Od paní Pavlíny odpověď. Bude to nejspíš soutěž jenom v pojídání preclíku, k Muži roku by se to nehodilo. Od paní Věry odpověď. Dnes nevěřím. Stáňa, dobrý den, všichni zatím věří a tak já nevěřím. Tak já musím říct, že dneska to pravda nebyla. Tam je snad na tom pravdivý jenom ten typický louhovaný preclík pro Německo a Bavorsko, ale jinak žádná taková soutěžní disciplína opravdu není, takže budeme vybírat z vás, kteří jste nevěřili. Jenom dodám, že v Bavorsku tedy po účastnících mužských soutěží nic takového nechtějí, soutěží mužské kráse a šarmu, tam je tohle toto hlavní, ale ten Laugenbrezel tam opravdu mají, je to preclík typický pro Německo, taky Rakousko, některé části Švýcarska a dělá se tak, že před pečením se namáčí do roztoku slouhem, což zajistí tu tmavou barvu a lesklost, ale při domácím pečení se používají bezpečnější varianty, jako třeba jedlá soda. No a jaké museli plnit úkoly Muži roku v Náchodě, tak to se od nich ještě dnes dopoledne dozvíme. V porotě Muže roku byla herečka Jitka Sedláčková, právě jí i jejího partnera Pavla Tepfra. Tu taky přivítáme. No a teď ještě zbývá vyhlásit vítěze, protože tady máme knížku pro vás od Vladimíra Burjánka a Čtyři lístky na hokej. Vyhrává je pan Milan, který telefonoval jako třetí, nevěřil, udělal dobře, takže gratulujeme, přejeme, ať se knížka líbí a ať si v neděli pěkně zafandíte. A vám přejeme stále dál z Českého rozhlasu Hradec Králové hezké dopoledne, hezký pátek a příjemný poslech.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Automobilka Škoda Auto omezuje výrobu. V Rychnově se připojují k oslavám Dne charity. A počasí oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké dopoledne. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
2: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
4: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
2: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech redukuje počet směn. Českému rozhlasu to oznámil mluvčí automobilky. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektroaut v jedné z hal v Mladé Boleslavi. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes ukáže své služby veřejnosti během Dne charity. Zájemci můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici.
5: V Rychnově nad Kněžnou si návštěvníci můžou projít stacionář, vyzkoušet některé pomůcky a aktivity pro klienty nebo vyzkoušet své znalosti v kvízu. V Solnici bude dopoledne věnované přednáškám a promítání o svatém Františkovi a evropských poutních cestách. Návštěvníci tam také můžou hlasovat to nejlepší dětský obrázek ze soutěže Máme rádi zvířata. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruseovou 6-4, 6-1. Naopak Linda Fruvertová ve druhém kole skončila.
1: Počasí.
0: Na východě Čech je dnes většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní silnice z Náchoda na Hronov je kvůli stavbě obchvatu dočasně uzavřená. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, protože je pátek, vysíláme z naší rozhlasové kavárny a za chvíli už uslyšíte dvojici, kterou, když sledujete na Instagramu, neskutečně dobře se bavíte, smějete se a těšíte se na další a další videa z jejich života a dnes nám z něj, doufám, povypráví něco přímo v našem vysílání Jitka Sedláčková a Pavel Tepfr. Už za okamžik Jana Kudivejsová přeje dál hezké dopoledne.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, vysílání z naší rozhlasové kavárny, jak už jsem slibovala. Tak teď už tady máme naše velice milé dva hosty. Je to divadelní a filmová herečka Jitka Sedláčková a restauratér a gourmet Pavel Tepfr, oba taky cestovatelé, k tomu se určitě dostaneme, životní partneři, sympatická dvojice, na kterou jsme se moc těšili. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Výborně, naší rozhlasové kavárně patří. Děkuji. Potlesk vřele.
2: Já miluju, že jsem ještě vůbec nic neudělala a už mám potlesk.
1: Vidíte?
2: To je výborné, děkuji, a potlesku není nikdy dost. Herci, no přijela jsem, ale přijela jsem velice ráda. Musím říct, že paní moderátorka má moc hezký hlas, ale vedle mě si neškrtnete. V podstatě se ujímám vždycky slova a už si jedu svoje, ale nebudu vás takhle, nevygumuju vás zcela, ale jenom chci říct, že jsme se moc těšili, protože my milujeme výlety. A každá takováhle drobná práce a příležitost je pro nás radost, není to pro nás práce nebo povinnost, ale je to pro nás radost, že si můžeme udělat tímto směrem výlet, ale je to naše trasa. A proč je to naše trasa, povíme později.
1: Aha, a to můžete povědět možná rovnou, protože já jsem se na to chtěla zeptat. O vás je známo, že milujete hlavně Itálii, a já si myslím, že na ní dneska taky dojde. Ale když už jste zamířili směr Hradec Králové, směr východní Čechy, vy jste byli nedávno v Náchodě, že na Muži roku, k tomu se taky dostaneme. Ale co třeba konkrétně Hradec a vůbec východní Čechy? Máte tady nějaká oblíbená místa?
2: Hradec je moc hezký město a myslím, že to je moc hezký město k životu. Ale my máme rádi malá místa, malá města, a proto jezdíme tímto směrem. A tady už dovolím Pavlovi, aby se nadechnul a taky něco řekl, protože my jezdíme za hranice a on vám řekne, kam za hranice, tudy jezdíme a na co.
3: Jezdíme, dobrý den, jsem poprvé v rozhlase, tak možná budu mít trému. Jezdíme do Polska, Jitka jezdí na pstruha a já se jezdím pro papirosy Marlborové, protože jsem silný kuřák. Ale cestování milujeme, ať jsme kde chceme, máme z toho radost, užíváme, dopřáváme si, protože rubáš do hrubu nemá kapsy, tak jedeme na plný pecky.
2: Tak já se do hrobu nechystám, nevím jak pan Tepfr, doufám, že taky ne. Takhle já teda vůbec neuvažuju, ale jezdíme do Kudovy zdroje, to jsem myslela, že řekneš, Pavle. Taky samozřejmě, kdo je tímto směrem, tak má velkou výhodu. Nejezdíme, prosím, ani pro benzín, ani pro za nákupy, ale jezdíme smažálně ryb u Andřeje. To jistě z vás někteří znají a my to milujeme. A protože já jsem soutěživá a otevírají v 11, tak já musím mít číslo 1, protože tam se rozdávají ty čísla, takže my už tam od 10:30, a kdyby tam náhodou stala fronta, tak předběhnu nemilosrdně.
1: A proč se tam rozdávají čísla?
2: Protože vy si objednáte, dostanete číslo a oni řeknou, jednička má připravené jídlo.
1: Takhle, já myslela, že je to taková ta restaurace, kde si i sami lovíte toho ptuma.
2: Sami lovíme, ale to my neděláme.
1: Neděláte.
2: To ne, to by špatně dopadlo, ale já pořád si mám ten alibismus v sobě, že to nejím tu rybu, která někdy plavala, že to je nějaká ryba, která je neryba, neživá, ale tak jako nemám radost toho ulovit, zabít, sníst, ale když už to dostanu nějak zpracovaný, tak na to tak nemyslím, ale my si dáváme pivo.
3: Jasné, puchar lodový s truskavkami. Takže se naučíme i ty základní věci.
2: No ale tam si to počkej, to už si zase předběh. To dáváme si, rybu si dáváme.
3: Pstruha.
2: No ale jak se jmenuje ten filet? Filet ze pstruga, salátku.
3: Fritky.
2: Fritky, pivo jasné. No a jasně se natláskáme, hezky to sníme, zaplatíme, jsme spokojení, vyfotíme se na Instagram, to je naše povinnost a jdeme k Sisi do cukrárny, zaparkujeme, máme tam takový tajný místo.
3: Kdy si dáme lody a platíme ano. gotovkou.
2: A platíme
3: tak gotovkou. To je naše polština.
2: To je naše polština, no a potom jsou to ty, bohužel u Pavla, ty papirosy Marlborové, jak on říká, protože je to vášnivý kuřák, což by neměl slyšet pan profesor Neužil.
1: Takže to je trasa Jitky Sedláčkové Pavla Tepfra přes východní Čechy do Polska. Dostaneme se i k jinému cestování, ale pojďme na váš vztah k rozhlasu. Ať už pracovně, nebo co si rádi poslechnete, nebo o panu Tepfrovi vím taky, že maminka pracovala v rozhlase, takže tam je to asi úplně jasné.
3: To mám taky hezký zážitek, k tomu se dostanu.
2: No já řeknu vztah k rozhlasu. Já v podstatě ve svém věku, když už se na sebe nerada dívám, tak nejradši pracuju v rozhlase, kde nejsem vidět. Protože když jsem vidět, tak jsem v šoku, co se to se mnou stalo a co to je za paní, když v duše je mladá. Duše si myslí, že je jí takových 35-40, ale tělo jednoznačně naznačuje, že rodný list má zažloutlou barvu a fotografie mají vroubkované okraje. Takže se na sebe velice nerada dívám, proto miluju rozhlas, kde dostávám moc hezké příležitosti. Ale vztah k rozhlasu mi zničil zde přítomný pan Pavel Tepfr a to vám řeknu proč. Protože on celou noc poslouchá nahlas rádio.
1: V posteli, v ložnici poslouchá rádio.
2: Všichni stuhli, protože nechápou proč. Tam prostě na plný pecky hraje rádio. Já jsem se odstěhovala vedle do pokoje, protože odmítám v noci celou noc poslouchat zábavné pořady. On, když si to dá do sluchátka a otočí se, tak mu to sluchátko vypadne a já se vyděsím, kdo to tam zpívá najednou, kdo to tam řve. A teďka, aby jsme z tebe neudělali úplnýho šílence, tak asi vysvětli, jak se to stalo, jak k tomu došlo, že posloucháš celou noc rádio.
3: No, protože jsme měli v 55. roce tatínek sehnal televizi jako jediný v baráku, takže i sousedi se chodili dívat se židličkama na televizi a já jsem při té televizi usínal, takže jsem potřeboval k tomu spánku ten zvuk. Ale že se vrátím k mamince. Maminka dělala v rozhlase produční, zvala herce, uzavírala s nima smlouvy, takže já jsem za ní strašně rád chodil, že tam chodili paní Štreclové, pan Verich a humoristi a já jsem se tam tím bavil. A maminka se dozvěděla, že televize, která byla v plenkách v 55. roce, schání šestiletýho chlapce. Tak jsme přišli na konkurs, předtím jsem musel k holiči, otevřeli se dveře v České televizi ve Vladislavce, tam seděla paní a řekla, jo, to bude dobrý, a dala mamince scénář. Jo, a bude hrát hlavní role Nataša Golová. Takže maminka v ulici, v pekařství, u řezníka se chlubila, že já budu hrát Natašou Golovou. Dívala se do scénáře a v polovině bylo napsáno, mládenec v zákulisí veme síťovku, zazvoní na zvonek a když se otevřou dveře, řekne, tady máte kapra. To byla moje role. Doma jsem to zkoušel, zazvonil jsem, dal jsem mamince tašku, tady máte kapra. Nastal den D, zkouška, já jsem zazvonil v zákulisí, otevřeli se dveře, já jsem řekl, tady máte kapra a tím to skončilo. Večer živé vysílání, šlo to live. Vzal mě pán za ruku a zazvonil místo mě, což mě strašně naštvalo a urazilo, protože to byla moje role. Otevřeli se dveře, já jsem se nadech a tam se paní Golová řekla, děkuji ti za kapra a zabouchla. Takže já jsem byl v televizi, nebyl jsem vidět, neřekl jsem ani slovo a nebyl jsem na titulkách. O honoráři nemluvím. Tak to byla moje první televizní a poslední role. A ve filmu jsem měl krásnou roli ve Vánočním příběhu, němou roli v čekárně. Takže...
2: No ale já jsem ve Vánočním příběhu měla krásnou roli a druhý den, když to šlo v televizi, tak všichni řekli, Pavle, my jsme tě viděli v televizi a do mě nikdo ani nekop. To znamená, že on získal pozornost jenom tím, že seděl a kroutil hlavou, asi kroutil hlavou významně, ale abych ještě jaksi zdůraznila, proč poslouchá celou noc to rádio. Ty jsi to přeskočil. Prostě spal v místnosti jako dítě, kde byla puštěná televize a bez zvuku není schopnej usnout. Ale já vám řeknu, že ho zkouším, protože pan Tepro usne hned.
1: A vy mu to vypnete.
2: A já mu to vypnu a on spí. Takže to je teda hodně zajímavý, že to jde, jako jo. Já
3: to myslím... místo dudlíka, no.
2: No tak, jo.
1: No tak i takový je vztah k rozhlasu Jitky Sedláčkové, Pavla Tepfra. My si teď chviličku zahrajeme, hned se vrátíme do naší rozhlasové kavárny. Budeme si povídat právě o tom zmiňovaném cestování.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My si stále v naší rozhlasové kavárně povídáme s Jitkou Sedláčkovou, Pavlem Tepfrem. Dali jsme si kávu a já jsem koukala, že vy jste se shodli na kávě. Máte oba silnou černou, bez mléka, bez cukru?
1: Přesně. A v Itálii pijeme ještě takovou tu malinkou. A když
0: to malé espresso.
1: To malý preso, hned zastavíme na dálnici, jak jsme v Itálii, a u pumpy malý kafíčko za euro 20, což není tady ani na nádraží do Kelímku za euro 20.
0: No, to máte pravdu. Takže kafíčko, černé, silné. K té Itálii, já se chci na ní ptát, ale my jsme teď, jak hrála písnička, se nějak zastavili u toho, že vaše možná teď poslední aktuální cesta byla k Balatonu.
2: No, já jsem Pavla unesla, Pavel nevěděl, kam jedeme.
0: To jste vymyslela vy tedy.
2: To jsem vymyslela, já všechno vymýšlím já. Ale Pavla jsem unesla, že opravdu nevěděl, kam jedem. Já jsem řekla, že odjíždíme ráno a nevěděl vůbec nic. A v naší kavárně, kde bydlíme...
1: A to jsem se ještě ptal, co se má zít sebou, a ty jsi řekla kreditku. A už jsme jeli.
0: No tak ono vlastně, tak co člověk víc potřebuje?
2: Nepotřebuje nic než tu kreditku v podstatě, ale v naší místní kavárně, kde bydlíme, tak to dva lidi věděli a ta dáma, která tam má pronajetou tu kavárnu, tak mi říkala, a kam si myslí, že jede? No buď do Německa, nebo do Rakouska. A teď jsem mu říkala, Pavle, máš rád Drákulu? Tak to už jsem viděla, jak kouká, že si říkala, že asi jedeme do Rumunska. A pak jsem mu říkala, že bychom se mohli podívat na Ukrajinu do Užhorodu. Tak to jako byl už úplně vyděšenej. Tak nicméně jsem teda za Prahou, už jsem to nevydržela. Říkám, tak já ti teda řeknu, kam jedem. A říkám, jedeme na Balaton, na podzim na Balaton, a on úplně, jo, tak to jsem si přál, protože jsem tam nebyl 45 let a já jsem tam nebyla 55 let.
0: No a jaký to udělalo na vás dojem po té době?
2: No, my jsme byli, bylo to perfektní. Bylo to skvělý. Prostě my jsme dojeli do města, já to mám vždycky, ten itinerář si chystám v Praze a prostě si to vypisuju a hledám na internetu, co máme vidět, kde je to fajn, nebo kde jsou hezký místa, kde jsou památky UNESCO, a ne, že bychom chodili po hradech. My jsme kavárenčtí povaleči a chodíme spíš po hospodách, ale našla jsem si městečko Balaton Firet, kde jsme se ubytovali a při odjezdu jsme navštívili poloostrov Tihany, což je poloostrov plný levandulí, kde byl takový jako na kopečku, takový jakoby kostelíček, zámeček. Pavel nerad chodí, tak řekl, já zůstanu dole. A já jsem vylezla nahoru a říkám, Pavle, pojď, to musíš vidět. A tam se před váma otevře úplně, říkají, že to je nejkrásnější pohled na Balaton, který můžete vidět. A tam jsem si připadala chvilku, že jsem v ráji, protože bylo svítí tělo na ten Balaton sluníčko, bylo 9 hodin ráno a zpívala tam živá zpěvačka písně jeho mládí, který já neznám, protože jsem výrazně mladší. Takže, mně se ty písničky taky samozřejmě líbí.
1: Tak on to
2: líbí.
1: Není poloostrov levandulí, ono to ještě poloostrov bílého vína. To jsi zapomněla říct, který ty miluješ.
2: Ano, ale já miluji
1: ale
2: i červené víno.
1: Červený.
2: No, červený, a když je nejhůř, tak takový kampáry taky nepohrdnu, a vidím, že tady v kavárně máte všichni dobrý vkus. Vidím tady, že se tady taky koštuje od rána, což je na dobrou náladu to nejlepší. Přesně samozřejmě tak, všeho s mírou.
0: Je pátek, ladíme se na víkend.
2: Určitě, ne, takže jsme se dobře najedli, bylo to fajn, a já jsem ráno vstávám brzo, Pavel si spí, poslouchá rádio, a já stávám třeba v 6 a v 6:30 už jsem byla u Balatonu, jdu si zaběhat kolem, sportuju ráda, takže a už to mám obhlídnutý, a šla jsem pro něj, šli jsme na snídaně a říkám, tak a teď si vem Malbora a jdeš se mnou. A odvedla jsem ho na molo, Balaton Firet má takový molo, kde jsem ho posadila na takovýto dřevěný lehátko, jak sedíte, ležíte, a tam seděl do 5 do odpoledne. Opaloval se, já mu nosila pití.
1: A pode mnou vajgly.
2: a pod ním vajgly. Zašli jsme si na oběd akorát, já už jsem zase letěla, aby tam to místo měl a já jsem si celý den užívala, chodila jsem si pro peníze do bankomatu tady k panu Tepfrovi a užívala jsem si, dávala jsem si tu kampáry, tu jsem si koupila tričíčko, tu jsem si jela vláčkem po historickém centru, tu jsem šla na pláž, no takže fakt jsme si to užili jako neuvěřitelným způsobem, byli jsme nadšený, naspátek jsme se vraceli v historickém městě Děr, což je nádherný město, který je barokní a kde jsme to zapíchli a zakončili na pivních slavnostech. Sedli jsme si ke stolu a tam se stalo něco nečekaného. To vám pan Tepfr se může pochlubit.
0: No pochlubte se.
1: Seděli tam dva mladí lidi kolem 50, to jsou pro mě mladí. Ptali se nás, odkud jsme, tak jsme řekli z Prahy a oni řekli, jo, my do Čech jezdíme strašně rádi, teďka jsme byli v Karlových Varech, ukázali mi v mobilu fotku a pak jsme byli v Praze v restauraci a byli u Kolicha v mojí restauraci. To nevymyslíte.
0: No Maďarsku, to ne. A řekl jste jim to?
1: Řekl.
0: Tak to bylo neuvěřitelné propojení a setkání, tak to
2: no víte, co to je, když vám v Maďarsku maďarsky řekne restaurace u Kališa a on řekne, to je moje restaurace, ten byl úplně v šoku, Pavel mi jezdí po kolenu, abyste jenom věděli.
0: Ne, to je hezké, no, že se máte rádi a jde z vás taková krásná energie.
1: To
0: i pro posluchače.
2: No a ještě bylo moc hezký, že jsme teda seděli u toho stolu a přišla ke mně nějaký dvě Slovenky a řekli, my vás milujeme, teďka jde na Slovensku seriál Polda. Takže ty Maďaři omdleli, protože ty si mysleli, že já jsem v Česku Sofia Lorenová a on, že je nejlepší restauratér široko daleko. Takže my jsme tam měli úplnou reklamu prostě, takže, ale jenom chci říct, že ten konec byl taková ta krásná tečka o tom, že prostě oni jezdí do jeho restaurace, což je jeho život.
0: To určitě.
1: To těší.
0: Tak my tečku určitě neděláme, budeme pokračovat v našem povídání za chviličku.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové pokračujeme v našem milém setkání v povídání s Jitkou Sedláčkovou, Pavlem Tepfrem. Zastavili jsme se u jejich cestování, protože je to veliká inspirace, jakou si umíte udělat radost v životě, jak si ho umíte užít. A to asi mi nedá, abychom nezmínili vaši milovanou Itálii, kam se snažíte jezdit pravidelně. Je to tak, že jste to tak nějak zpravidelnili a snažíte se co nejvíc tam jezdit, létat?
1: No, Itálie je závislost. Jak tam jednou k tomu člověk někdy čuchne, tak prostě se musí vrátit. To se nedá nic dělat. Navíc já jsem začala studovat lingua italiana, takže chodím do školy Berlitz, jazyková škola, která pro mě vytvořila speciální program pro idioty, takže čtyřka z písemky je v podstatě jednička u mě, ale nicméně pan učitel vidí, že se snažím a on umí trošku česky, takže tím pádem se domluvíme, ale musím říct, že jak jezdíme čím dál tím častěji, tak se tam člověk rozmluví a já v podstatě už se tvářím, jako že jsem Italka a když jdu na kávu ráno, Pavel spí a poslouchá rádio a já už jsem u moře a už sedím v kavárně, tak si většinou beru italské noviny a dělám, že si je čtu. Ale oni vidějí, že nejsem Italka, což je poznat na vzhledu, protože Italky jsou nádherný, snědý, mají krásný vlasy, no ale já dělám, jakože teda čtu ty noviny a kroutím tam hlavou nad politickou situací v Itálii, ale to usuzuju pouze podle obrázku. Umím si samozřejmě objednat jídlo a umím říct, kde je hotel a kolik to stojí a kdo jsem a odkaď jsem a že miluju Itálii a že miluju Mare a já nevím, co všechno. Ale ano, milujeme Itálii a je v podstatě, že já letos 9. května jsem pocítila, já jsem si letos dala rok, kdy jsem málo pracovala. A mě zaměstnává hodně vnučka, kterou hlídám, nás máme v střídavou péči, takže vždycky týden mám volno a týden jsem v pohotovosti, většinou u nás spí a tak dále, ale teď už jsem si tak dupla, už si beru i prostě ten čas pro sebe, protože vím, že to letí. A teď jsme zrovna slyšeli, rozhlas jsme si poslouchali a tam v jedné písničce byl takový fatální jako text, že dnes je první den zbytku vašeho života. A mně se udělalo teda docela špatně, musím říct, že jsem si říkala do prčic, už je to, teda se to odečítá ze zbytku. A já ten zbytek jsem se rozhodla zaprvé strávit aktivně. Takže u mě nevidíte, že bych seděla. My přijedeme z cest a já už ten den peru, žehlím, vytírám, sekám zahradu, prostě jsem, já jsem motorová myš a nevadí mě to, mě to těší.
2: Oproti mě si hledá práci.
1: Tak, chodím ráno běhat. To celou zimu já proběhám ráno v 6:30 tepláky, boty, jdu prostě, makám na sobě a odmítám si sednout, lehnout, protože si říkám, že dokud můžu a jsem zdravá, takže to je moje povinnost prostě jet.
0: No a co na to říká? No, pardon.
1: Dopovím tu Itálii, že 9. května jsem zavelela a řekla jsem a začínáme cestovat. A to byl náš první výlet, protože my cestujeme všude možně, že jsme byli na Šumavě a v Železné Rudě a zajeli jsme si do městečka Bodenmais, který je nádherný v Německu a už jsme zase ucejtili takovou tu to, že my rádi koukáme, objevujeme a zevlujeme, sedíme a popijeme ty kafíčka a koukáme a to jde nejlíp v Itálii. Takže my milujeme italskou gastronomii, kávu, já módu, ale a moře samozřejmě, ale my milujeme prostě Itálii nelze nemilovat. Je to prostě země za mě v Evropě, která má úplně všechno. Uvědomte si, že má města, hory, moře, jezera, auta, gastronomii, módu, architekturu, herce, filmy, hudbu. Prostě to je země, která má úplně všechno. Ale co má nejvíc, je, že Italové umějí žít a milujou život.
2: Je to a taky tak. Mají veškeré majetek na sobě.
0: No, ano. A v Itálii opravdu se člověk cítí příjemně, bezvadně, v jakékoliv situaci. Já jsem se jenom chtěla zeptat na to, jak vy dva se spolu doplňujete. Jitka je taková akční, aktivní. Někdy je to fajn ve vztahu, že třeba ten druhý je klidnější, někdy to ten druhý klidnější třeba hůř snáší. Tak jak to máte vy, pane Pavle?
2: Tak já jsem se dostal do věku, kdy už jsem úplně klidnej.
0: Úplně vyklidněný.
2: Úplně klidnej, nic mě nerozhodí, nic mě nevadí. Jitka si veme mapu Itálie, bereme to od severu na jih, ten jich je kouzelnej, chudý, ale krásný. Já řeknu ano, zařídí letenky, zařídí hotel. Já jí vždycky řeknu, když nebudou 4 hvězdy, tak vem 5.
0: Jasně.
2: Chodíme po krámech, chodíme po restauracích, Jitka si zaplave, zaběhá a za 3, za 4 dny jedeme domů a snažíme se tu Itálii dodržovat každý měsíc. Jitka ráda řídí, tak teďka naposledy jsme byli v Kaorle a aby to nejela naraz, tak jsme zastavili hned v první vesnice v Itálii, Tarvíziu, dáme si večeři, podíváme se, zjistíme, jaký to tam je, ale ty lidi jsou jiný. Když se na ně koukáte, nejsou naštvaný, nejsou otrávený a taky mají starosti. Ale je to prostě jiný,
0: je
2: jiný
0: to
2: vzduch.
0: Je to tak, můžu jenom potvrdit. My si teď dáme zase krátkou písničku a pak se k našemu povídání určitě vrátíme a budeme se bavit nejen o cestování, protože je toho ještě spousta, co chceme probrat.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: A my jsme zpátky v naší rozhlasové kavárně s Jitkou Sedláčkovou, Pavlem Tepfrem. My jsme se tak rozpovídali o tom cestování. Mě na tom ale zaujala ještě jedna věc, jak vy jste organizačně zdatná. Vy jste vlastně i produkovala nějaká divadelní představení nebo nějakou svoji práci, takže v tom jste vyloženě doma. Ať už jde o cestování, ať už jde o práci, to vás baví. Evidentně vám to jde.
1: No tak, když jsem práci neměla, a to jsem ji vždycky teda neměla, tak já jsem nikdy nečekala, že mě něco spadne do klína jen tak a umím se prostě o sebe postarat. To znamená, že když nebyla práce, tak jsem si vymyslela sama divadelní představení, sehnala jsem si sponzorské dary, vytvořila jsem to představení, hrála jsem to představení, takže ono to je takový, že já jsem od dětství byla sama s maminkou a viděla jsem u té maminky, že se musí prostě sama o sebe postarat. Takže nejsem taková ta, víte, ono se říká, že jsou dámy, které jsou princezny a pak jsou druhé dámy a to jsou tažné krávy. A to jsem já, jo. Já většinou za sebou táhnu prostě ty lidi vlastně, jo, protože jsem fakt jako pracovitá, nebojím se žádný fyzický práce, nejsem rozmazlená, že je to ne, to nemůžu, všecko prostě instalatérské práce, Pavel chce nahodit barák teďka, tak uvidím. Ne, tak to už je legrace samozřejmě.
2: Ale... A je abnormálně pořádná a čistotná. Ta si meje předmětí mejdlo.
1: Ne, meju si předmětí mejdlo, ale když jde k Pavlovi paní, která mu už x let chodí uklízet jeho velký dům, tak já ho většinou vygruntuju, než ta paní přijde, aby si ta paní... Aby nás nepomluvila, že máme nepořádek, takže no tak umím se o sebe postarat a když něco chci, tak si zatím jdu a prostě takhle nevymýšlím vzdušný zámky, protože vím, že třeba do zámoří já letět nechci. Já zůstávám, nebo já jsem věrná Evropě, nejsem úplně milovnice lítání a dlouhých letů a já jsem se naučila poslouchat sebe, protože nám furt lidi říkají, proč neletíte do New Yorku a proč neletíte do Izraele, jo, protože Pavel má samozřejmě rodinné, jaksi historii rodiny tímto směrem, já částečně taky, já jsem velká podporovatelka Izraele, ale prostě já cítím, že to moje tělo by to nezvládlo, že by mu nebylo dobře, tak já ctím prostě sebe a to, co mi to tělo napovídá. A já teďka jsem jaksi velice ráda řídím, to znamená, že se pouštím do velkých akcí, takže 800 kiláků nic, jela bych hned dál, takže nemám vůbec problém žádnej a když bych byla mladá, tak bych určitě měla prostě obytňák, obytné auto a jezdila bych po Evropě. Ovšem musela bych k tomu mít kreditku pana Tepfra.
0: A to je teď velký trend, ty karavany. Určitě si to zaslouží potles.
2: A já to ještě proložím jedným židovským vtipem. Potká se paní Štajnová a paní Lustiková. A říká, ty máš krásný kožich. Nádherný. Odkud ho máš? Ona říká, ale prosím tě, to mě koupil starý Levenstein. Ona říká, no nekecej. A co si pak s ním musela dělat? On říká, celkem nic, jenom zkrátit rukávy.
0: Takže poprosím o potlesk vyprávění pana Tepfra. No a teď ještě, abychom se dostali
1: já
0: taky
1: si teďka říkám, pardon, můžu si jenom já, no, prostě mě, já vůbec, jsem tak říkám, že my si tady bavíme o nějakých věcech a najednou on tam hodí vtip, vůbec nevím proč, jako jo.
0: Protože je rád vypráví.
1: Protože je rád vypráví a prostě on ho chtěl říct, tak ho řekne i kdykoliv bychom říkali recept, tak on ho tam chtěl říct, tak ho tam řekl, i když jsme byli úplně v jiném tématu.
0: No, to nevadí,
1: tak,
0: protože nevadí, no, využil no, pauzičku, věděl, využil že už pak by to třeba neklaplo.
1: Pak už by ho neřekl.
0: Tak, vy jste zmínila vnučku, že jí taky hlídáte, asi máte krásný vztah. Kolik je holčičce?
1: Ne taky, já jí hlavně hlídám.
0: Hlavně jí hlídáte, no, takže ne, hlavně taky. Paní Jitka Sedláčková, hlavně hlídací babička.
1: Já jsem hlídací babička, já když mě můj

0: ten oznámil, že budu babičkou, tak jsem úplně omdlela, protože jsem říkala, přece já? Já přece nejsem babička. Já jsem hrozně mladá. Pak mi došlo, že je mi 60 a že mám přesně ideální věk na to být babičkou.
1: A právě tou hlídací, tou aktivní.
0: No, já hodně pracuju, to znamená jako babička 60-letá, která je v důchodu a je doma, tak to je něco jiného, ale herci hrajou, dokud můžou. A já se nezříkám žádné příležitosti pracovní. To znamená, že ono to někdy jde dohromady, někdy ne. Když se točí seriály, je to těžší, protože jsem do loňska točila Zoo, točil se Polda, Zlatá labuť se točila, to znamená, že jsem fakt, jezdila jsem hodně na divadelní zájezdy, tak teď mám poměrně volno, ale já jsem hlavně hlídací babička, ale pak mě někdo říkal, prosím tě, co si stěžuješ, já byla babička v 46 a já jsem říkala, no to já bych taky byla ráda v 46, ale já jsem nejen stará, ale jsem i babička. No a pak se narodila a já jsem zešílela. A najednou je to prostě láska úplně neuvěřitelná a ona má, jak mají děti, takovou zvláštní moudrost v sobě a my se od těch dětí do určitého věku můžeme učit, tak ona, já vždycky řeknu, Ježíš Maria, jdi už domů, jako ať už si tě někdo odvede. A já říkám, já se tady na všechno vykašlu a odstěhuju se do Itálie. A ona mi řekla, to nemůžeš, babičko, já tě potřebuju. A já začnu brečet, no i teď bych začala brečet a já říkám, kvůli čemu? A ona řekne, kvůli lásce. A to vám řekne prostě dítě. No a já jsem měla extrémně fatální vztah s mojí maminkou a taky není den, abych o mamince nemluvila, ale moje maminka už dávno, dávno nežije. Bohužel, bylo to pro mě jako velmi tragické období a ta Avinka, ona se jmenuje Ava, moje vnučka, ležela takhle vedle mě a já jsem chtěla, aby šla po obědě spát. A já tak a teď si lehneme a budeme po obědě spát. A ona říká, ne, já si budu modelovat z plastelíny, já nebudu spát. A já říkám, tady si lehni, po obědě se chodí spát, ne, já nebudu. A já byla vyřízená, já už bych bejvala, spala hodinu. A tak jsem jí plácala tak po tom zadečku, jak se ty děti plácají, aby se jako udrncaly. A říkám, takhle mě asi plácala moje maminka, když jsem byla malá. A ona mě řekla, ale babičko, to jsem byla přece já, když jsem byla ještě velká. A to teda mě sundalo dolů. Protože tady vidíte, že něco mezi nebem a zemí je. My nevíme co, já jsem realistka. Já nejsem člověk, který by vymýšlel, já nevím co, ale něco musí být, když ona tohle řekla. A to mě najednou přišlo, že ona ví, že cítí, že jako by ta maminka mi něco vzkázala, nebo jako prostřednictvím jí by se mi vrátilo něco krásného, nějaký nádherný moment a za to jsem jí neskutečně vděčná.
2: A to je ta láska,
1: říkají i naše posluchačky v rozhlasové kavárně. My si teď zase dáme písničku, zahrajeme si, no a pak, protože Jitka Sedláčková o sobě říká, že je zaměstnaná babička, čeká jí i dost práce v nové divadelní sezóně a v nadcházejících měsících, tak zkusíme zjistit, co to bude.

0: Jitka Sedláčková, Pavel Tepfr, naši hosté v rozhlasové kavárně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše povídání v této hodině se pomaličku blíží ke konci, ale my tady naše hosty samozřejmě přivítáme i po 11. Ještě s muži roku, protože Jitka Sedláčková byla v porotě soutěže muž roku.
1: Tak Pavel, k tomu taky.
0: Se, Pavel taky. No vidíte, tak k tomu se dostaneme po 11. hodině. To mě zajímá, jak dáma hodnotí muže, jak muž hodnotí muže. To bude zajímavé srovnání. Ale když jsme ještě zmiňovali tu vaši práci a to, že vlastně stále přichází další práce a že se jí chcete i dál věnovat, tak co to bude? Můžeme prozradit? Já vím, že některé projekty třeba ještě nebudete chtít zakřiknout, ale tak alespoň, ať víme, na co se máme těšit.
1: Tak jednak nevím, proč bych se neměla chtít věnovat v mém věku práci.
0: Já naopak ne, to já jsem tak nemyslela právě,
1: že práce nás drží při životě a pokud můžeme, a já zatím to vypadá, že zdraví je stoprocentní, takže to jsem velice vděčná, protože pro mě nejdůležitý a pro nás, pro všechny to, ať je to dítě nebo starý člověk, prostě když jste zdravý, můžete všechno, když jste nemocnej, fatálně nemocnej, nemůžete nic a všechno se najednou zhroutí. Takže my jsme hlavně vděční, když máme dobrý odběry krve a různý CTčka a tak dále. No a mě čeká tedy, věřím, je už v aktuálních přípravách film s Irenou Pavláskovou, která pro mě napsala nádhernou roli, tak na to se moc těším, budu zkoušet takový alternativnější představení v Praze, no a potom věřím v to, že se naplní jednak moje přání, ale jednak ta nabídka už tady je, ona už je tady rok a půl, ale čekáme na autorská práva, která snad už se pohnou. Měla bych zkoušet v divadle Bez zábradlí hru Kdo se bojí Virginie Woolfové, roli Marty, což bych řekla, že pro můj typ herečky je největší role, kterou bych si mohla na závěr své kariéry přát. A takže tohle to, pokud se splní, no a pak by měl pokračovat jeden mě velmi oblíbený seriál, ale já nebudu říkat záměrně název, abych to nezakřikla, takže pokud bude tento oblíbený seriál nečekaně pokračovat, tak bych se tam měla zase objevit. Takže práce a mezi tím vznikají nový a nový příležitosti, protože u herců to je tak, že denně vám volá. Jo? To už dneska zase přišly nějaké tři nabídky na besedu a na tu naši talk show a tak dále. Takže já to sbírám podrobněji, když nejsou velké věci, ale ta příští divadelní sezona nebo ta moje herecká sezona vypadá na velice náročnou a velice zajímavou.
0: No my vám to moc přejeme. Děkuju. A ať se to daří všechno skloubit, jak práci, tak vnučku, tak to vaše milované cestování. Jenom úplně ve stručnosti, kam teď povede vaše cesta? My jsme si to tady říkali už mimo vysílání, mimo mikrofon.
1: My odjíždíme do Wachau, což je vinná stezka podél Dunaje a pan Tepfr nepije alkohol, ale já jo.
0: A zrovna vy jste ale řidička.
1: Ano, no, to ne, je ne, takové... to už o tom to odřídí. Já se tam dovezu do Wachau a jedeme teda vinnou stezku. Je to 36 až 40 kilometrů podél Dunaje, takže má být do středy krásně. Máš svůj mikrofon, co se ke mně lísáš?
2: Protože právě řekla, proto... vem si kreditku sebou a vývrtku.
0: No, dvě důležité věci.
1: No a co, samozřejmě nás strašně baví náš Instagram, takže bychom chtěli posluchače, pokud mají Instagram a nesledují nás, tak vás zveme na náš Instagram, protože my jsme optimisti, pozitivní a chceme šířit dobrou náladu. Takže když tam někdo napíše, nějaká dáma, panu Tepfrovi, pane Tepfr, mohu Pavle, vy jste takový hezký, ale paní Sedláčková ne, tak já si z toho nic nedělám a chystám z těchto hejtů divadelní hru.
0: No, vidíte to, to bude určitě velká inspirace, tam se toho najde na Instagramu. Já si myslím, že i kdo ho nemá, tak si ho po dnešku založí, protože to opravdu stojí za to. Budete se bavit, budete mít stabilně dobrou náladu. Jitka Sedláčková, Pavel Tepfr, my se úplně neloučíme, protože se s vámi uslyšíme ještě i po 11. hodině v našem vysílání.
1: Moc rádi.
2: Děkujeme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v centru Hradce Králové opět můžou využít frekventovaný podchod. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy do Latinské Ameriky. Mezinárodní hokejovou federaci povede Franz Reindl. A počasí oblačno s teplotami kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Frekventovaný podchod v Hradci Králové na třídě Karla IV. Je opět průchozí. Modernizace tam ale pokračuje. Hotovo má být v listopadu.
2: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas je do 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém okrsku. Osobně je možné požádat o průkaz do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Volit v Česku budeme 9. a 10. října. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za víc než miliardu korun přijde mimo jiné Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostane Panama, Peru a Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil kvůli válce na Ukrajině.
3: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve volbě na kongresu na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo hlasování.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude odpoledne většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové na Slezském předměstí pozor na nehodu v Kladské ulici, kde havaroval motorkář. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po 11. hodině posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové z naší rozhlasové kavárny a už za chviličku tu přivítáme vítěze náchodské soutěže Muž roku Jakuba Bolka, taky třetího Davida Rybu a šéfa této soutěže Davida Novotného. Zůstává i herečka Jitka Sedláčková. Budeme si povídat nejen o soutěži, protože pánové mají spoustu hodně zajímavých aktivit. Jana Kudivejsová přeje dál krásné dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my už se teď, jak jsem slibovala, dostáváme k soutěži Muž roku, což je tradiční náchodská akce. Máme tady šéfa a zakladatele této soutěže Davida Novotného. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: No ale potom taky dva pány, kteří se umístili v tom aktuálním posledním ročníku na prvních příčkách. Vítěz Jakub Bolek, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: A David Ryba na třetím místě, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
0: Tak pánové, my vás tady moc vítáme a teď už se asi tak ty aktuální dojmy trošičku odležely, trošičku už se rozleželo v hlavě, co vlastně bude následovat po této soutěži a po tom krásném umístění. Jak jste to všechno vstřebali, Jakube? Jak vypadá váš život teď bezprostředně po tom vítězství?
2: Vypadá to vlastně stejně, jako to vypadalo, jenom je to pod takovou to jako zástěrkou toho úspěchu a jsou tady nějaké příležitosti, které jako hojně využívám, do těch dveří pootevřených si jako chodím a ještě furt čekám, co přede mnou jako vznikne.
0: Ono se to asi bude trošičku rozbalovat. Davide, co vy, jak jste to vstřebával a už teď cítíte, že se něco změnilo nebo změní ve vašem životě?
4: Já bych asi byl tady s Kubou v tom názoru, že vlastně život jde stejně dál a ty dveře se nám otvírají, my do nich koukáme a snažíme se využít každý příležitosti, co se dá. A řekl bych, že obecně soutěž Muž roku byla velmi fajn, měli jsme tam skvělou partu a moc za to děkujeme Davidovi, že jsme tam mohli být z toho součástí.
0: Vy jste oba sportovci už na první pohled, jak jste ta svoje krásná umístění oslavili? Byla nějaká party třeba?
2: Byla afterparty hnedka jako po finále.
0: No já myslím, ještě nějaká soukromá.
2: Který jsem se jako nezúčastnil, protože jsem tatínek a manžel, takže já jsem si jel domů. Já jsem hlavně doma v Náchodě, takže jsem si pak už dělal svý. Ale neměl jsem žádnou oslavnou party, nevím jak David.
4: Já ne. Já taky ne, taky já totiž nepiju alkohol, já jsem bývalý personální sportovec a byl jsem tam samozřejmě s klukama, který to slavili trošičku více než já, ale... Taky jsem prostě vlastně ho skončilo, super, bude nás čekat mezinárodní soutěž, takže na to se tak nějak vlastně budeme teďka soustředit všichni a uvidíme, jak tam dopadne.
0: No určitě o tom povyprávíme. Jakube, byla to pro vás domácí výhra na domácí půdě. Byla to v něčem výhoda, že jste soutěžil doma?
2: Byla to výhoda v tom jako přesunu, že to prostě bylo doma, to finále, nemusel jsem nikam jezdit, nemusel jsem spát v nějakým cizím prostředí, byl jsem si doma, byl jsem v klidu, měl jsem tam svoje lidi, to svoje publikum, to jsem jako viděl, že výhoda asi bude. Nevýhodu jsem v tom asi necítil.
0: Davide, mně se teda zdá, že to říkáme pokaždé, ale i letos. Prý to byl mimořádně silný ročník, je to tak?
1: Tak já si myslím, že to byl opravdu velmi silný ročník a za tu dobu byla to skvělá parta desítky finalistů a třeba kluci pánové už se předvedli, což bylo letos poprvé na Czech Fashion Weeku v Mariánských Lázních, kde vlastně bylo více jak 35 známých modelek a pánové se předvedli Mariánských Lázních byli už na řadě akcí, kluci čeká, je taky řada různých eventů, kde vlastně přece jenom je to pro ní něco nového, kdy se seznamují s osobnostmi, s médií, musí poskytovat rozhovory, kdy vlastně je to... Vlastně otevřely se jim dveře do toho světa showbiznisu, modelingu, do sociálních sítí a teď už vlastně je to trochu i na nich, jak oni se s tím naloží.
0: Měli jste nějakou zkušenost, pánové, předtím s modelingem a byl to jeden třeba z hlavních důvodů, proč jste se přihlásili do téhleté soutěže?
2: Já ne.
4: Já taky ne.
0: Taky ne. A co byl ten důvod? Nebo ještě takhle, přihlásili jste se sami, nebo někdy to tak bývá, že ty soutěžící někdo popíchne, nebo je dokonce i přihlásí někdo jiný. Jak to bylo u vás?
2: Já jsem se přihlásil sám, ale popíchla mě babička. Ta mě popíchuje už od narození a furt na každý fotce říká, že jsem modelka a model. Nikdy jsem jim nebyl, ale stal jsem se mužem roku. Takže
0: budete.
2: Takže skoro jsem.
0: No. A David?
4: U mě to bylo takový, že jsme jednou večer takhle doma seděli a koukali na televizi a moje přítelkyně říká tak ten muž roku, co to, no a už to jelo a takhle to probíhalo měsíc a pak už mi jim přinešla takhle to vyplněný a říká, tak odešleme to a říkám, Jo, tak jo, půjdeme do toho, zase nějaká nová zkušenost, příležitost a líbí se mi ten koncept vlastně, takže proč ne?
0: Takže byl tam u obou někdo, kdo to tak trošičku popostrčil. Davide, vy jste odkud?
4: Z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, ano. No tak to je perfektní, takže dva východočeši. A kdo byl na druhém místě? Ještě toho tady nemáme kolegu, tak ať ho neopomineme.
1: Na druhém místě byl Oliver, ten vlastně Oliver Larry. Lají, říkám správně, a vlastně za všechno může Jitka, protože ona byla na castingzích a ona vybírala ty letošní finalisty, že jo, Jitko?
3: Ano,
0: Jitka se
3: takhle, já ano. Jsem samozřejmě musím být věrná tomu mýmu, takže jsem si říkala, že pro mě je finalista a jediný vítěz Pavel Töpfr. Ale přece jenom potom, když člověk vidí ty mladý kluky, tak znejistí a je jasný, že ho předběhnou vleda s všem, ale já jsem fandila letos všem a musím říct, že mě mimořádně překvapil výběr, protože v minulých ročnících jsem měla dojem, že jdou všichni jedním směrem a všichni čtou motivační knihy a chodí do fitka a to je na muže roku pro mě trochu málo. Takže jsem ráda, že letošní jaksi konkurence byla poměrně velká, měla jsem radost, ale to nevybírám jenom já, je nás plno a teď jde o to, že ti, co vyhráli, tak aby byli úspěšní, aby se uplatnili a aby se jim povedlo, co chtějí.
0: A to jim moc přejeme, budeme tu vaši dráhu sledovat. Jaká byla vlastně ta kritéria, tak to si řekneme hned po písničce.

0: Stále si povídáme o muži, nebo spíš lépe řečeno mužích roku, protože našimi hosty jsou aktuální muž roku. Jakub Bolek, třetí, David Ryba, David Novotný, šéf této soutěže, taky herečka Jitka Sedláčková, která byla opět v porotě. Zaznělo, že té hlavní soutěži předcházely samozřejmě castingy. Tak můžete nám popsat, pánové, co se tam po vás všechno chtělo? Když jste přišli na ta úplně první kola, nevím, kolik jich je, Davide?
1: Jsou vlastně dvě kola, jedno vlastně je v březnu, další casting je v dubnu a teď se nám můžou pánové přihlašovat. Takže jestliže máte ve svém okolí nějakého mladého muže, no mladého do 40 let dokonce už v tuto chvíli, jsme rozšířili ten věk, což je novinka.
0: Fešáka, sympaťáka.
1: Tak a myslíte si, že by měl být mužem roku, tak ho rozhodně v tuto chvíli můžete přihlásit na webových stránkách a vlastně já ho pozvu na casting a poté ho zase s Jitkou a s letošními vítězi zhodnotíme na příští rok.
0: No to budete mít super, že vy budete potom hodnotit ty další, to si možná užijete, ale co čekalo vás v těch prvních kolech?
2: Když to vezmu úplně to, co tam jako bylo, já si myslím, že v hloubce tam toho bylo ještě trošku víc, ale šlo tam o to, že jsme jako vyplnili nějaké své údaje, šli jsme na takový jako pohovor, kde jsme se představili té porotě, zodpověděli jsme nějaké otázky, vyfotili jsme se ve spodním prádlu a odešli jsme domů. Ale myslím si, že od nás očekávalo už tam nějaké jako vlastně společenské chování, nějaké projevení charakteru, to, jak se člověk vlastně dokáže odprezentovat i jako vizuálně, jak vypadá, když tam pak člověk řekl nějakou specifickou dovednost angličtina, tak aby v té angličtině dokázal jako mluvit. Takže myslím, že to bylo jako daleko komplexnější než to, co nás tam vlastně čekalo. Myslím, že na pozadí se dělo spoustu věcí, kde nás ta porota už jako hodnotila si tak jako pro sebe na to dlouhodobé jako fungování v té soutěži.
0: Ano. A kdo postoupí, kdo nepostoupí? Paní Jitko, tam už vy jste byla, tam už byli i porotci v těch předkolech.
3: Byla jsem tam, ale ono u toho prvního kola je to těžký, protože většinou ti mladí muži se tam trošku jeli esenci toho, co všechno umějí, ale někteří jsou introverti a neřeknou o sobě všechno, co by chtěli říct. A většina z nich potom, když třeba ne většina, ale když je potkám potom někde opodážnou, proč jsem neřekl tohle, proč jsem neřekl tohle. Samozřejmě ta porota se skládá z lidí, kteří tomu rozumějí. Já si velice považuji pana ředitele jazykové školy Berlitz, který opravdu je umí vyzkoušet z toho jazyka a já obdivuju mladou generaci z těch jazykových schopností, protože to je předpoklad, že se jim otevře svět. Makají na sobě, většina z nich byla fyzicky velice zdatná, ale já mám docela ráda, když se krása snoubí s inteligencí. A to se pozná.
0: To se pozná.
3: To se teda
0: vlastně
3: sakra pozná.
0: Asi na první dobrou.
3: Prostě. To se sakra pozná a pozná se mimořádná osobnost. Takhle ji poznáte, to je ten nos zavětří a to vidíte, když přišel hoch, který prostě měl, nebo mladý muž, který najednou měl něco víc než ty ostatní, tak všichni zbystřili.
0: Davide, kolik jich bylo v těch prvních kolech a kolik potom postupuje dál do finále?
1: Tak celkem se přihlásilo přes 700 pánů z celé České republiky a na ty castingy jsme jich pozvali a cca nějakých 150 se jich tam nám ukázalo, které jsme viděli a pak vlastně z toho vznikla finálová desítka.
0: Ale i ze 150 dámy tady v kavárně, dovedete si to představit, vybrat tak málo pánů, fešáků. Tak tady se to povedlo, my samozřejmě budeme chtít postupně představit jak Jakuba, tak Davida a možná můžeme rovnou začít, protože Jakub Bolek působí, to si o vás můžeme přečíst jako manažer v realitách, tak jako judista, trenér juda, ale co je takové na vás opravdu zajímavé, tak to je ten váš projekt Otec buduje, nebo projekt, jak tomu říct, platforma, jste v tom aktivní i na Instagramu. Má to ale i svoje webové stránky.
2: Má to všechno, co to v dnešní době má mít. Je to projekt pro přítomný tatínky, kterým není jedno, jak se svýma rodinama, vlastně potažmo dětima, jako fungujou v tom reálném světě. A je to takový krásný, jednoduchý heslo, že ta přítomnost je mnohem důležitější než dokonalost. Že hodně tatínku se třeba bojí toho, hele, budu s ním jenom 2 hodiny denně, takhle když s ním seš, tak s ním opravdu jako buď. Tu hlavu si nastav, že jsi s ním, ne v práci, vypni telefon a buď opravdu s tím dítětem, věnuj se mu tím příkladem, ukaž mu, jak se ten život jako žije v dnešní době, protože už to, že ty děti přivedem do téhle doby, jak je obrovská zodpovědnost. A ten další krok je naučit je v tom fungovat a naučit je být vlastně i sami sebou a najít v nich ty silné stránky, to v nich podporovat zbytečně, prostě jako třeba nedrtit kvůli zbytečnostem, protože ten život je jako podle mě teď docela těžký a bylo by vhodné jim to jako ukázat, jak se to hraje.
0: Jakube, vy jste sám tatínek, máte syna malého, kolik mu je? Jako
2: 5 let mu bude teďka.
0: 5 let. Davide, byl to první tatínek v soutěži?
1: Tak úplně ze začátku, když jsem začínal s touto soutěží, tak měli být pánové vlastně svobodní. Ale to v průběhu té soutěže se to změnilo, takže teď už pánové můžou být ženatí, rozvedení,
0: cokoliv, kdokoliv.
1: A teď už je to vlastně jedno. Kuba vlastně nebyl úplně první tatínek tam, ale je první tatínek, který vyhrál.
0: Ano,
1: a je z Náchoda, což po 27 letech vyhrál Náchodák, tak to mě jako Náchodáka velmi těší, že... A myslím si, že to měl vlastně ve finále víc těžší, protože ta porota je spíš z jiných částí a z celé České republiky, než někde z Náchoda, protože ta akce je vysílána televizí, je vlastně vysílána sociálními sítěmi a není přímo, že by tam mohla úplně veřejnost, je to hodně pro pozvané hosty, takže to náchodské publikum až tam tolik vlastně ten Kuba neměl, takže to mělo, myslím si, daleko těžší než ty ostatní finalisté.
0: Ale podařilo se to a my si o tom budeme dál povídat po písničce.

0: My pokračujeme v našem povídání s muži roku Jakubem Bolkem, Davidem Rybou, taky Davidem Novotným, šéfem této soutěže, porotkyní této soutěže, Jitkou Sedláčkovou. A teď, jak hrála písnička, tak dámy tady z rozhlasové kavárny se velice zajímaly o to, jaké pánové dělají sporty. Tak pojďme vás představit tedy podrobněji. Tak David Ryba je z Hradce Králové, takže jste začínal tady v Hradci s nějakým sportem. Byla to atletika, to už tady zaznělo. Pojďte to říct podrobněji.
1: Ano, ano, jsem vlastně z Hradce, jak jsem tady říkal, tak jsem začal tady v Hradeckém Sokole s atletikou jako malej a tam tady nejdřív nějaká všestrannost a všechno a potom se to začalo vstříbit vlastně do krátkých překážek, kdy si mě pak vlastně všimli v pražské Dukle, že mi to docela jde, tak jsem se tam tak nějak krásně přesunul v nějakých svých 15 letech a pak se to rozjelo a vlastně pak následovali jak mistrovství Evropy, mistrovství světa až evropské hry s olympijským týmem, kde jsem byl vlastně součástí jak reprezentace, tak olympijského týmu. Bohužel jsem se pak zranil, jsem se utrhl achilovy šlachy, takže jsem pak musel skončit. Mám lásku k atletice furt a všechny ty zkušenosti, co jsem vlastně nazbíral, co se týče toho profesionálního sportu, já jsem sporták odmala a chodil jsem i na sportovní gymnázium, na sportovní základku, i na vysokou školu, na FTVS, tak jsem to vlastně chtěl pak nějak zúročit a vlastně všechny ty zkušenosti, i ty naučené věci, co jsem se naučil ve škole, ty teoreticky nějak předává, tak jsem se pak stal trenérem, když jsem říkal, že nikdy trenérem nebudu, takový paradox mýho života. A vlastně snažím se pomáhat lidem, aby měli lepší život, lepší pohyb, aby si uvědomovali různé věci, co jedějí, jak se hýbou, že je to důležitý, že vlastně, že teď nám je 20, 30, jak je to super, jo, ale potom až nám bude 60, 70, 80, že to bude mít nějaký dopady na to, že se nehýbeme, nějak se dobře nestravujeme a nestaráme se o sebe. Takže tohle je takový můj jakoby cíl života teďka, že vlastně pomáhám lidem a je to jedno, jestli to jsou hobíci nebo profíci, který taky trénu a baví mě to. Je to láska prostě na celý život.
0: Jakub dělá judo, ať už jste sám dělal judo jako závodník, tak teď taky trénujete, že jo? Jste taky trenér.
2: Mám tu cestu velmi podobnou, akorát mě nezastavilo zranění, ale rodiče, takže já jsem vlastně byl taky členem jako český reprezentace a tam mě teda zastavili rodiče, protože mi řekli, že já studovat mimo domov jako nebudu, a takže já jsem nemohl vycestovat za sportem a tam jsem jako skončil jako uražený puberťák, prostě který to někam dotáhl a nebylo mu to dovoleno, tak jsem se potom rozhodl, že ty děcka budu aspoň trénovat a dopředu to jako jiným dětem. A teďka vlastně rozjíždíme i baby judo ve školkách. Já hnedka po tom rádiu s vámi jedu do školky v Náchodě na Plhově trénovat děti, maličky.
0: No a já jsem, někde jste to možná i sám říkal, možná na tom Instagramu, že jste hrozně nerad prohrával, když jste byl malý, asi v tom judu právě. No tak je to asi pro kluka typické, ale možná to byla výhoda, ne? I teď v takové soutěži, jako byl muž roku, že prostě nechcete prohrát, tak jste vyhrál.
2: Je to vždycky lepší vyhrát, no, pak člověk se nemusí bát toho, že prohrá, no, to je pravda.
0: No, tak jasně.
1: Já si hlavně myslím, že nikdo nechce prohrávat.
0: Je to pravda, kdo dělá sport, tak asi nechce prohrávat, ale otázkou je potom, jak se to asi naučí zpracovávat. Vám to šlo jak? Naučit se zpracovávat případné prohry.
2: Ono to bylo v té naší době, věřím, že i stejně David to měl, protože v dnešní době je to takový, že vlastně ty děti jsou třeba váhově, věkově ve stejné skupině, ale já jsem prostě šel na judo do Sokola, tam byli prostě velký kluci a já jsem z nich byl prostě maličký, já jsem neměl s kým jiným se prát než s těma velkýma, takže já jsem spíš tam měl takovou tu potřebu dohnat ty velký, být jako oni, být stejně silný, stejně rychlej a přirozeně mě to motivovalo a já jsem věděl, že nemůžu jako porazit. Takže ta prohra byla taková jako součástí toho procesu a potom už na těch závodech se rozhodovalo, samozřejmě tomu, že jste stejně starý, stejně váhový, protože o váhový kategorii a tam už mě to samozřejmě jako štvalo, ale bral jsem to velmi dobře jako motivaci a hlavně jsem byl obklopený trenérama, který v nás pěstovali takovou tu trpělivost, protože judo je o tom kodexu, aby člověk byl pokorný, měl respekt, byl trpělivý, takže ten kodex do nás jako rvali a já právě věřím to, proč to tahám do těch školek, je o tom, abych těm dětem tohle ukázal taky, protože v dnešní době ten kodex, to je všechno pryč, to, ty děti, já když vidím malýho ve školce, jak to všechno je, tak ty učitelky jsou takový, že tam jsou, aby tam děti nebyly sami, ale je tam potřeba někdo, kdo jim opravdu dá do života ty základy. Já to říkám třeba i rodičům, kteří se mnou mají nějaké jako rozhovory, nebo sám sobě, když mám mít to pro Kubíčka nějaký kroužek, tak nejdřív potřebuji poznat toho trenéra. abych poznal, co to je za člověka, protože já mu dám svého syna třeba třikrát týdně na hodinu a půl a to je 4,5 hodiny času, který oni stráví s mým dítětem a já si potřebuji být jistý toho, že to je jako dobrý vzor pro ně. Kdyby to byl člověk, který mi nesedí, tak prostě na ten kružek nemůže, protože já nedám šanc ten čas s někým, koho já jako necítím dobře pro svého syna.
0: Tak to si myslím, ale že je skvělý přístup. A Davide, jak vy jste to měl s programy ve sportu a s tím, jak se s nimi vyrovnat?
1: Já jsem vyhrával.
0: Jo.
1: Ne, takhle, já když jsem samozřejmě začínal, tak ta cesta byla klikatá a prohy patří k životu, jsou to nejlepší zkušenosti. Pak samozřejmě přišla doba od mých 15, kdy už jsem jen vyhrával tady v Česku a vlastně už prohry přicházely jenom spíš na těch evropských a světových soutěžích. Ale myslím si, že co říkal Kuba tady, s tím souhlasím, ale my si furt neuvědomuje to asi jednu jako důležitou věc a to je to, že před 20 lety byla nějaká doba a teďka je úplně jiná. A my nikdo tady na to nejsme vůbec ready. My, ani vy, a to jsme generačně úplně někde jinde, to vnímáme úplně jinak. A pro každého z nás to je jinak obtížný to vnímat a co se týče tréninkových metod, tak jsou různorodý a nějaký trenér třeba na fotbale může být prostej na děcka, takhle mě se to třeba nelíbí, ale on je v tom vychovaný. On je ta, ještě ta generace těch trenérů, který jsou ta přísná ruka a musíme na ně řvát a musíme to je vycepovat. A pak tady máme tu generaci, jako bych řekl, hezčí, kdy vlastně my jim to vysvětlujeme, ukazujeme jim to a jsme na ně hodný. Samozřejmě myslím si, že je extrém obojí, protože nemůžeme být hodný a nemůžeme být zlí. Musí to být nějaký zlatý střed a musíme si to uvědomovat. A je strašně těžký najít člověka, který takovýhle je. A to už je o tom, že se edukujeme. Edukujeme o tom a bavíme se o tom. Takže neškatulkoval bych takovým tím způsobem, že já musím teďka poznat toho trenéra, jo, jestli je jako super nebo ne. Spíš bych to bral tak, že jdu se kouknout, dát mu šanci. A když se mi něco nelíbí, promluvit si o tom, proč to takhle je, proč to takhle děláš. Jo, protože já třeba nebudu rozumět judu třeba, ale vím jako trenér, jaký jsou nějaký zásady a metody, jak se to dělá. Takže se na ně kouknu, stačí jen sledovat, jak se chová na tom tréninku, jak přistupuje k těm dětem, i to, jak se s nima baví. A podle toho já vlastně poznám, jestli je fajn, jestli tomu rozumí, jestli je edukovaný o tom a jestli má tu lásku k tomu.
0: Děkujeme za vaše zkušenosti sportovní i trenérské a v našem povídání budeme dál pokračovat za okamžik.

0: Jakub Bolek, David Ryba, taky David Novotný, pánové, kteří tady zastupují soutěž Muž roku, náchodskou soutěž, jsou dnes hosty v rozhlasové kavárně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídali jsme si o sportu, povídali jsme si už o tom, jaká byla ta náchodská soutěž, nebo alespoň jaké bylo proniknout do toho finále. Teď ale vás, pánové, tedy budou čekat nějaké povinnosti spojené s tím, že jste se umístili, Jakub je mužem roku, David byl na třetím místě a David Novotný řekne teď, kam vyšlete pány, aby nás reprezentovali a co ještě dalšího je čeká?
1: Tak teď se nám vrátil Michal Šedivý, ten reprezentoval mezinárodní soutěž Mr. International, právě v tomto týdnu se vracel, bylo tam 55 států, myslím si, že důstojným způsobem reprezentoval Českou republiku, ale bohužel na prvních místech není a Jakub Bolek poletí na Mr. Friendship, to je taková soutěž, právě si myslím, že se velmi hodí k jeho osobnosti a bude vlastně v letošním roce nějak prosinec, předpokládám, oni termín ještě přesně neoznámili a David Ryba vlastně poletí na Mr. Globe of the World, což je taková hodně zase soutěž o tom modelingu a jakož David je vysoký, tak si myslím, že ten se tam hodí a pak další pánové také poletí Tomáš Valinský na Man of the Year a příští rok se koná soutěž Man of the World, takže tam poletí taky další uchazeč, takže myslím, že vlastně čeští pánové mají vždycky velký úspěchy v těch na tom mezinárodním poli, takže věřím, že nám přivezou nějakou tu medaili.
0: No, my doufáme a že nám pak přijdou o tom povědět. Vyžaduje to nějakou speciální přípravu, pánové? Už víte, co vás tam bude čekat a jestli bude potřeba něco si na to nachystat? Nějaké volné disciplíny, nějaké promyšlení nějakých témat třeba, samozřejmě v angličtině asi?
2: No, jak říkal David, to my ještě úplně nevíme, ale můžeme se bavit s těma lidma, co tam byli minulý rok, takže my jsme se jako něco málo zjistili, nebo já, a je to hlavně o té komunikace v tom anglickém jazyce, a taky asi zvládat trošku jako stres a únavu, protože ty kluci tam opravdu jako moc nespějí, je to docela vyčerpávající, takže bejt spíš takový jako trpělivý a v klidu a no, a držet se, zuby nechty tam.
3: Já ještě bych řekl hodně naspat se. Hodně spát předtím, než tam poletíme, my tam moc spát nebudeme. Takže...
1: Já jim vždycky říkám, kluci, ta soutěž je fakt náročná. Oni jo, a si kecá, co chce. A pak mě píšou, no my tady spíme 3 hodiny, protože oni opravdu, oni cestujou mezi v té destinaci, musí přejíždět třeba na focení, na ty výlety, poznávat tu destinaci, do toho vlastně už ta porota, která je taková, řekl bych, myslím si, že my s Jitkou jsme daleko přísnější teda, jo, porotci, než tam, ale musí vlastně okouzlovat tu porotu, komunikovat, znát jejich názory, a jakož tam je opravdu 30 až 50 států, tak je to mezinárodní, zajímají se o problematiku ekologie, finanční gramotnost a podobně toho daného státu, takže myslím si, že to je velmi, velmi, velmi náročné.
0: Zeptám se ještě Jitky Sedláčkové, protože jsme tady probírali i vaše cestování, hlavně Itálii. Jak byste srovnala české a zahraniční muže? Když odhledneme od toho, že máte svého pana Pavla, který tu taky s námi byl, tak jak byste to srovnala?
4: No.

0: Praze je údajně někdy docela zoufalství. A mě to na těch Češích mrzí, jo, protože...
1: S tím já souhlasím, no, jako Pražák teďka.
0: Je to prostě, tohleto je pořád, co se musíme učit. Já to znám z těch hotelů, protože my hodně teda cestujeme a já mám naštěstí, žiju s mužem, který na tohleto hodně dbá a kdyby nedbal, tak by dostal, ale my jedeme ráno výtahem na snídani a když vidíte prostě muže západoevropské, tak každý má ráno umytý vlasy, každý má čistý tričko, voní, je oholený a je fresh. A to jsem směrem na západ vždycky všude viděla, že prostě na to, totiž to je taky společenské chování. To je taky kontakt jeden s druhým, to prostě nesmí být nepříjemný. Tak tohle to musím říct, že ty Italové mají teda, ale oni to mají i dámy a musím říct, že ale se ta společnost česká velice vyvíjí a že bych řekla, že na sobě ty lidi už teďka pracují jinak. Já mám syna 33 let, to je prostě jak ze žurnálu, ten by nešel ven, pokud by opravdu nebyl čistý a je to sporták, je to prostě kickboxer, běžec, sporták. Hodně se sportuje, to je taky krásná věc. Lidi se stravujou úplně jinak, tak mám z toho radost, kam se ta společnost vyvíjí.
2: Dámy, jestli souhlasíte, můžete zatleskat, takže souhlasíme všichni. Tak my už se totiž pomalu blížíme ke konci našeho povídání. Pánové, tak řekněte, co vás čeká o víkendu. Jakube, vy když děláte takový mentoring, řekněme těm tatínkům, tak co vás čeká se synem třeba? Co teď máte v plánu? Nějakou akcičku?
3: Mě dneska ještě čeká ta školka, ano. To baby judo. Pak mám právě jednoho tatínka na mentoring, jako trošičku bojuje teďka se synem a mají se za nepřítele, protože tatínek netráví moc času doma a hodně tam je jakoby syn a syn to trošičku jako přebírá a oni pak spolu bojujou, když jako přijdou domů, takže tam to jdeme řešit nějakým způsobem. Odjíždíme zítra s celou rodinou do Prahy na festival For Beauty, kde bude festival jako pro děti, kosmetika, gastro, tam mám nějaký další rozhovor a přehlídku tam máme. A potom uvidíme, co víkend přinese. Neděle snad bude pěkně jako dneska a mohli bychom ještě podniknout něco, na co to sluníčko je jako přívětivý. Uvidíme.
2: Já si myslím, že by to mělo ještě víc tento víkend. Davide, co vy?
4: Mě čeká podpora komunity, kde vlastně žiju v Košířích v Praze, kde je vlastně Bleší trh, takže pokud pojedete do Prahy, přijďte na Bleší trh, všichni sousedi rádi, že se dorazíte. Takže určitě tam nějakou podporu udělat se sousedy, koupit něco od malých dětí, něco, co vyrobili, třeba pleteného. Určitě běhání a posilování, protože bez toho nemůžu žít. A odpočinout.
2: Ano. No a David, ten má už plnou hlavu nového ročníku, jak už tady naznačil.
5: Tak určitě, ale zítra je den mopse za Prahou, kde bude třeba 200 mopsíků, a jakož ty mopsíky milujeme, tak jedeme na ten den mopse. Sice nemáme pejska, vždycky to je velká zábava, že paní u pokladny, a kde máte pejska? My vlastně se tam jdeme podívat s Lubošem velmi vlastně na ty mopsíky, takže zítra máme den mopse a také návštěvu hradu Křivoklát, kde vlastně teďka to můžeme sledovat v televizi v rámci jedné reality show. Takže jdeme na Křivoklát a chci jít taky do kina na nějaký film v neděli. Takže myslím si, že ten program máme docela
2: určitě
5: velmi bohatý.
2: Samé zajímavé tipy. A Jitka Sedláčková, vy už budete odjíždět?
0: My jsme přijeli a budeme odjíždět. My vždycky jsme v Česku, tak co pracuju, tak ty 3 dny a zase vymajzneme. Já teda taky jsem závislá na běhání. Já jsem fakt Forrest Gump. Já od 50 běhám každý den. Od 50
1: let. Je to super, že jo?
0: Je. Je to prostě, já teda běhám venku, pohyb v přírodě mě dělá hrozně dobře, jinak bych zešílela sama ze sebou, protože vy jste pánové vyhráli, ale já jsem královna proher. Za nás to tak nebylo, my jsme nebyli takhle namotivovaný, naspeedovaný, že vyhrávat, nevyhrávat. Já o životě přemýšlím trošku asi jednoduše. Přirozeněji, takže já jsem královna proher a ten běh mě pomáhá. No a jinak já se pakuju a už zase vyrážíme na vinou stezku do Vachau.
2: Ano, tak vám moc děkujeme za návštěvu. Jitka Sedláčková, David Novotný, David Ryba, Jakub Bolek, mějte se krásně, gratulujeme ještě jednou k těm krásným úspěchům a budeme sledovat vaše další, mějte se moc krásně, naslyšenou.
1: Díky moc.
5: Naslyšenou.
6: Děkujeme.

0: počasí.
1: Ano, a ani aktuální předpověď nesmí chybět v pátečním dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, a proto už zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu ve Svobodných dvorech do hradecké pobočky Tomáše Popelku. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Pane Popelko, pojďte nám říct ty důležité informace, protože i tento víkend se koná spousta akcí, jejich přehled najdou posluchači taky na našem webu hradec.rozhlas.cz. Takže jak bude, ale řekněme i jak bude dnes odpoledne.
2: No, myslím, že jak dnešek, tak i až v podstatě do příští středy bude počasí stále příjemné. Dneska se na západě republiky rozpadá studená fronta, to tady máme více oblačnosti, ale sluníčko před ní přesně trošku prosvítá, takže bude už převážně takové oblačné počasí, až večer by se potom oblačno začala protahávat a teploty většinou mezi 20 až 23 stupni. Vítr fouká od jihovýchodu a jihu od 5 metrů, aby jim odpoledne nám ještě bude slábnout. V noci ještě zpočátku oblačno polojasno a postupně bude oblačno ubývat až na polojasno nebo jasno. A hlavně na severu kraje, kde v Podkrkonoší by se tam mohla vytvořit mlha nebo nízká oblačnost, a ta pravděpodobnost je hodně nízká. A teploty klesnou na 10 až 7 stupňů a hlavně jak to vypadá v Podkrkonoši na Bromousku. Tam by se při slabém větru nebo bez větří teploty mohly dostat k ránu až někam kolem 3 stupňů a mohly by se objevit i ojedinělé přízemní mrazíky. Vítr v noci slabý, proměrný do 3 metrů, nebo bude úplně bez větří.
1: No a jaký bude víkend? Můžeme se těšit, že ještě bude pěkné babí léto a že bude počasí přát výletům?
2: Já myslím, že určitě, že zítra, sobotu bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů a vítr ráno slabý, proměrný během jihovýchodní do 4 metrů. Takže příjemné počasí a neděle tam už bude sice víc oblačnosti, ráno dopoledne ještě jasno, polojasno, odpoledne už oblačno, no ale teploty ráno 8 až 4 a odpoledne 18 až 22 stupňů, vítr stále slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: No a ještě, když bychom se podívali, jak bude začínat příští týden, jestli máme informaci, abychom věděli tak nějak s čím počítat.
2: Tak víceméně až do středy, tam tu bude počasí, v podstatě ten charakter bude celkem podobný, ráno teploty většinou kolem těch 9 stupňů, odpoledne tak do 22 až 23 stupňů a změna přijde během čtvrtka, kdy nás začne ohnívat studená fronta, za ní už by se začalo ochlazovat a přece jenom přehánky už budou četnější.
1: Tomáš Popelka, tak vám děkujeme za informace a mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: No a já navážu ještě na předpověď počasí alespoň jednou pozvánkou a další určitě budou následovat v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud rádi ochutnáváte něco dobrého, tak se opět koná po roce Maloubská vařečka, což je soutěž o nejlepší horskou polévku v Krkonoších v Malé Úpě. Bude to už zítra, takže se můžete vypravit na ochutnávku. A i dnes přeju dobrou chuť, protože už se blíží poledne. Jana Kudyvejsová tedy přeje hezké páteční odpoledne a hezký celý víkend a těším se zase někdy naslyšenou. Dobrá věc.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pět dní, pět různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na žádost o voličský průkaz zbývají poslední hodiny. Lomnice dokončila obnovu rybníka Matouš. Lidé v kraji si připomínají výročí Václava Havla. Bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Polední zprávy přináší Lukáš Pochylý. Dobrý den. Na písemnou žádost o vydání voličského průkazu zbývají poslední 4 hodiny. Doklad můžou lidi využít za týden u senátních voleb, pro komunální neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady, můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je možné ještě zažádat osobně, a to do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Stavbaři po roce dokončili revitalizaci rybníku Matouš v Lomnici nad Popelkou. Rybník zatím zůstává bez vody, v budoucnu bude sloužit k retenci. Zanedbanou vodní plochu na pomezí Českého ráje a Krkonoš koupila radnice před 10 lety za 3,5 milionu korun. Ve snaze získat dotaci ale uspěla jen u Libereckého kraje, který Lomnici přispěl milionem korun. Zbývající náklady hradila radnice ze svého rozpočtu.
3: Na odvoz bahna a dalších nánosů ze dna nádrže bylo potřeba 800 jízd nákladními auty. Po opravě je hráz, opěrná zeď, výtokové zařízení i nátok. To umožní regulovat vodu v rybníce, což dosud možné nebylo. Novinkou jsou i pevná a plovoucí pobytová mola pro rekreaci. Součástí revitalizace byla také úprava okolí vodní plochy. Kolem ní vede cesta pro pěší a v místě, kde stával mlýn, vznikl parčík s altánkem, veřejným ohništěm, dětským hřištěm i posezením. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Nedožité 90. narozeniny Václava Havla si v Královéhradeckém kraji lidé připomenou na několika místech. Zítra například akcí spojenou se společnou procházkou k Havlově chalupě na Hrádečku, kde Havel 18. prosince 2011 ve věku 75 let zemřel. V pondělí 5. října uvede Hradecké divadlo jesličky Josefa Tejkla hru Audience. Koncert pro Václava Havla připravili na 11. října organizátoři Mezinárodního hudebního festivalu FL Věka v Dobružce. Sport. Cyklistický závod omezí zítra dopravu v Pardubicích po 10. hodině až zhruba do 11:15, proto řidiči neprojedou přes Sukovu třídu náměstí Republiky, dále ulicemi Jánova, Bubeníkova, Štrosova, Dašická a Staročernská. Po průjezdu závodníků se budou silnice postupně otevírat.
4: Další omezení čekají řidiče od 12 do 16 hodin v Černé Zabory, Drozdicích a Nemošicích. V ulicích pod Břízkami SK Neumana a Nenská a Karla IV. Zůstane zachovaný průjezd směrem do centra. Omezení se dotknou také městské hromadné dopravy. Spoje mohou nabrat zpoždění nebo pojedou po změněných trasách. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Počasí.
0: Bude většinou oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18, vítr mírný, jihovýchodní až jižní, bude odpoledne slábnout. Rozptylové podmínky dnes dobré, večer mírně nepříznivé a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Prkna ležící ve vozovce máme nahlášená z dálnice 35. Pozor, dejte u 136. kilometru směrem na Moravu. Na místě už by měli být silničáři. A nehoda dvou osobních aut ještě omezuje průjezd mezi Slatinou a silnicí 11 na okraji Hradce Králové. Na místě jsou záchranáři, stále tu čekejte zdržení. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Celostátní turnaj v boče, což je hodně zajímavý sport, co bude konat v železnici. Hned dva dny, v sobotu i v neděli. Do železnice na Jičínsku vás také pozveme v dnešním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové po 14. hodině. No ale teď je krátce po 12. To je čas popřát vám dobrou chuť k pátečnímu obědu, krásné předvíkendové chvíle a pozvat k poslechu písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 2. října. Koho potěšíte? Určitě někoho z oslavenců, někoho z přátel, známých. Přát si budeme i ten hezký víkend, který je před námi. Ostatně podle meteorologů, slyšeli jste před chvílí, by se měl také vydařit, mělo by to vyjít, babí léto pokračuje, prý nepřetržitě, včetně čtvrtka příštího týdne. Tak si to do toho čtvrtka ještě užívejme, ale teď to těšení se na víkend. Nabídku písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové vám představím za chvíli. Bude to ale i pravidelný pohled do kalendáře, abychom si připomněli události spojené s 2. říjnem. Karel Sladký vás provede pátečním předvíkendovým dobrým odpolednem Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: už písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, možnost někoho potěšit, pozdravit, popřát hezký první říjnový víkend. K tomu máte několik možností. Telefonní číslo přímo do studia je 726 46 46 46. Náš mail je studio.hradec@rozhlas.cz. Už se také plní vašimi vzkazy, pozdravy a přáními, což je dobře. Máme tady také přání k životnímu jubileu pro jednu naši věrnou posluchačku. Za chvíli vyřídíme. studio.hradec@rozhlas.cz. Poslat můžete i krátkou textovou zprávu, SMS zprávu. Jak na ní napíšete Hradec, tím začnete, uděláte mezeru, po mezeře už vzkaz, pozdrav, přání a odešlete na číslo 900 1104. Využijte možnosti v této hodině někoho potěšit, protože je tady hodina písniček od srdce, vašich vzkazů a pozdravů. My vás také z Českého rozhlasu Hradci Králové pěkně zdravíme i přes hradec.rozhlas.cz. Přejeme krásné páteční odpoledne a těšení na víkend.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A už také víme, že dnes slaví životní jubileum své osmdesátiny naše věrná posluchačka Českého rozhlasu Hradec Králové, ale především milovaná maminka, babička, kamarádka, také skvělá kuchařka a vždy veselá a energická žena, paní Alenka Sajdlová. Paní Alenko, zdravíme vás. Kdo vám přeje hodně zdraví, elánu a těší se na zítřejší oslavu, kde si to prý všichni společně pořádně užijete? Syn Luba, Gabča, Honzík s Vojtíkem, babička Zdena a psí kamarádka rád Andy. No tak to bude pořádná oslava určitě zítra, ale písnička už teď pro milovanou maminku, babičku, kamarádku, skvělou kuchařku, veselou, energickou paní Alenku Sajdlovou k životnímu jubileu, k osmdesátinám, k dnešním osmdesátinám. Všechno nejlepší.

0: Alence Seidlové k životnímu jubileu k 80. nám jsme popřáli písničkou Český rozhlas Hradec Králové. Také máte možnost v této hodině někoho pozdravit a něco milého vzkázat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A z čeho můžete vybírat? Je to velmi pestrý hudební koktejl, který namíchala hudební redakce Českého rozhlasu Hradec Králové před víkendem. V nabídce je tady Valdemar Matuška, Hana Zagorová, Mandraže, Joe Cocker, Michal Hrůza, Bruce Springsteen, Anna K., Jakub Smolík, Iveta Bartošová, O lásce, Hop Trop, Beach Boys. Tak z toho můžete vybírat, můžete někoho pozdravit, potěšit, popřát oslavencům. A já teď už popřeji hezké páteční odpoledne paní Jiřině, kterou zdravím. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já vás taky pěkně zdravím. A tuto písničku bych chtěla poslat pro všechny, ať mají pěkný víkend.
0: A pěkný bude.
2: Máme povečnost a taky ještě užíváme.
0: Počasí přeje babí léto podle meteorologů až do příštího čtvrtka, tak to hezky. Takže važme si toho, jak jste říkala, užívejme si to plnými doušky, jak to jen jde. Takže i na to sluníčko se chystáte, paní Jiřino, ještě trochu Dčka nabrat?
2: No, snažím.
0: Dobře, tak držím pěsti. Krásný víkend, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Rád budeme i paní Prokešové do Smidár, která je právě na výletě, tak ať má hezké odpoledne, přeji Martina a vnuk Petr. Písnička bude také od Markéty pro lásku s díky za vše. A ještě tady pozdrav pro Jitku k dnešnímu životnímu jubileu. Jitko, jsi fajn kamarádka, máme tě moc rádi, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a parádní víkend. Co tě znamená?

0: Paní Zdenka z Rokytna by se ráda zřadila do řady gratulantů a popřála také k narozeninám. Paní Zdenko, hezké odpoledne do Rokytna. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne. Já bych přála Alence Ksajdlovi narozeninám, 80. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a lásky.
0: Ano.
1: A ať se jí daří, ať má pořád tolik elánu.
0: Krásné přání.
1: A je hlavně zdravá.
0: A je zdravá a je obklopena lidmi, kteří mají rádi a vy určitě mezi ně patříte, protože jste jí takto krásně popřála. Tak hezký víkend vám, paní Zdenko, mějte se v Rokytně moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Rád připomenu hudební nabídku Jakub Smolík, Valdemar Matuška, Mandraže, Joe Cocker, Michal Hruza, Bruce Springsteen, Anna K., Iveta Bartošová, Hop Trop a nebo Beach Boys. A kdo je tam s námi? Krásné odpoledne, dobrý den.
2: Krásné odpoledne, Kájo, já vás zdravím.
0: Také zdravím.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, jste ve vysílání. Kdo se k nám dovolal a pro koho budou pozdravy před víkendem?
2: No, já jsem Naďa Vítina.
0: Hezký den do Vítina, paní Naďo.
2: Já vás taky zdravím, máme tady hezký počasí, ale jsem po operaci, tak jsem doma zalezla. Mm-hmm. A chtěla bych popřát kamarádce Anice Mráčkové z Vítina. Má dneska narozeniny, takže jí přeju hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, všechno, co k tomu patří. A jejímu manželovi Vladimírovi, který slaví v neděli půlkulatiny, takže ať si to hezky užijou. Včera jsem nemohla s nima slavit, takže doufám, že to oslavíme v příštím tanečku. A to vám přeje Naďa. Mějte se moc hezky. A Kájo, vám přeju hezký počasí, hezký babí léto.
0: A je,
2: ano. A mějte se taky.
0: Mějte se také moc hezky a dobře se zotavujte, hlavně rychle.
2: Děkuju, Kájo. Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vždycky do zahrady z Králové písničky od srdce. Připomínám hudební nabídku Valdemar Matuška, Mandraže, Joe Cocker, Michal Hruza, Bruce Springsteen, Anna K., Iveta Bartošová, Hop Trop, Beach Boys. Kristýnu si dáme už za malou chvíli. Je tady pozdrav z Bratislavy. Zdravím vás z Bratislavy, píše Silva. Přijela jsem sem na Slovensko soutěžit do jednoho pořadu, konkrétně do pořadu Duel, inspirovaná touto skutečností. Dáme si slovenskou písničku. Oliverům, Olivím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům z Bratislavy pozdrav od Silvy. No a my vás zdravíme na Slovensku do Bratislavy a držíme pěsti, ať vám to tady v tom duelu dopadne, paní Silvo, když dnes tady ta soutěžící. No a pro povzbuzení vám posíláme písničku. Hezké odpoledne do Bratislavy.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď už zdravím paní Olgu, která se k nám také dovolala. Paní Olgo, hezký den, krásné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Vy jste mi prozradila, že budete mít narozeniny. Kdy přesně?
2: Včera.
1: Včera jste měla. Takže ještě dodatečně k těm vašim narozeninám. A byla nějaká oslava, nebo si necháváte na víkend? Očekáváte někoho?
2: Nebylo nic, akorát je sestra. Dneska mě přišla gratulovat jinak nikdo.
1: Takhle to je milé. Sestra přišla, nezapomněla. Tak mi pošleme písničku. Vybrala jste si Valdemara Matušku z té nabídky, která tady je. Tak dodatečně ještě k těm vašim narozeninám hudební dárek. Pevné zdraví a krásné všechny dny, které jsou před vámi. Mějte se moc hezky.
2: Vy taky.
1: Naschledanou.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

je tady prosba, abychom poslali písničku Gabče na hezký víkend a také, aby se jí ještě v pátek odpoledne hezky pracovalo na zahradě, protože počasí k tomu přeje. Tak na tu zahradu posíláme písničku Hezké odpoledne.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máme zahrát všem, kteří si připomínají nedožité 90. narozeniny Václava Havla. My jsme si je připomněli v našem vysílání a připomeneme i dnes po stopách Václava Havla po 14. hodině. Máme zahrát těm, kteří se chystají třeba k Havlově chalupě na Hrádečku, kde 18. prosince 2011 ve věku 75 let zemřel. Tak posíláme písničku právě vám a v pondělí 5. října uvede Hradecké divadlo Jesličky Josefa Tejkla hru Audience. Koncert pro Václava Havla je připravené na 11. říjen. Bude to v rámci Mezinárodního hudebního festivalu FL Věka v Dobrušce. Nedožité 90. Václava Havla, které si připomínají lidé v Královéhradeckém kraji.

0: Olivím a Oliverům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Uzavíráme páteční písničky od srdce. Vám všem jsme hráli na hezký víkend. Samozřejmě budeme hrát i dál, ale také to, co máte rádi v našem vysílání. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou už po 13. hodině. Téma vám připomenu za chvíli.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Sucho v ústech na pokračování, to bude téma dnešního Vesela. Zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Paní doktorka bude odpovídat na vaše dotazy ohledně sucha v ústech už po 13. hodině. A po 14. nabídneme předvíkendové dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozvu vás třeba na festival v Boče, který bude o víkendu hostit Železnice na Jičínsku, tamní Sokolovna. Bude to stát za to týmy z celé republiky. A Petr Ježek nám po 14. hodině ve vysílání k tomu řekne víc. Karel Sladký přeje krásné páteční odpoledne a po 14. hodině v dobrém odpolední naslyšenou. Vyprávěj.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A teď už je tu se zprávami Lukáš Pochylý. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zájemci si můžou prohlídnout služby Rychnovské charity. Vrchlabská základní škola Školní slaví 40. výročí. Exekutoři mají přijít o vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištěním. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes otevřela veřejnosti své služby v rámci Dne charity. Lidé můžou navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici. Program na obou místech potrvá do 15 hodin a nabídne například ukázky služeb, hry nebo výstavu dětských výtvarných prací.
5: V Rychnově nad Kněžnou si návštěvníci můžou projít stacionář, vyzkoušet některé pomůcky a aktivity pro klienty nebo vyzkoušet své znalosti v kvízu. V Solnici bude dopoledne věnované přednáškám a promítání o svatém Františkovi a evropských poutních cestách. Návštěvníci tam také můžou hlasovat o nejlepší dětský obrázek ze soutěže Máme rádi zvířata. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Den otevřených dveří dnes pořádá taky základní škola Školní ve Vrchlabí. Rodiče s dětmi si můžou prohlédnout třídy a další prostory nebo promluvit s učiteli. Po 14. hodině do školy přijdou bývalí absolventi. Škola pro ně v rámci 40. výročí od založení připravila setkání a od 17. hodin i narozeninovou oslavu. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
6: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
3: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena.
7: Sport.
3: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta.
7: Počasí.
3: Bude převážně oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18. Vítr mírný, jihovýchodní až jižní, bude odpoledne slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11, stojí u 87. kilometru směrem na Hradec Králové, na místo jede policie. Nehoda nákladního auta je na silnici 11 v Krkonf v Komenského ulici na průjezdu Kostelcem nad Orlicí poblíž Nového zámku. Na místě jsou záchranáři, počítejte tady se zdržením. A práce údržby vás můžou zdržet na silnici 35 v obci Ktová na Semilsku, projíždí se tu místy Kyvadlově. Na uzavřené sjezdy a nájezdy potom dejte pozor na dálnici 11 u 95. kilometru u Hradce Králové. Dělníci tu zpracují na napojení 35. Mějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Připravené doktorka Kateřina Cajdamlová.
0: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
8: Opravdu?
0: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
8: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete víra.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prš tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost,
3: já to v sobě
1: to dýchá,
3: nemám.
1: Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam i jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů, my jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že se chodčí v puše, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsi léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, sirup na břicho, já se domnívám, že spíš to bude Gutalax, to jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol,
1: nesolit. Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování, pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestáři dokončují opravy Hradeckého Gočárova okruhu. Králové dvorská zoo víkendem ukončí letní sezonu. Lesy České republiky kvůli hrozbě kůrovce zvýšily kontroly stromů. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v Hradci Králové. Omezení tak na silnici 31 definitivně skončí.
3: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
2: Safari park Dvůr Králové nad Labem v neděli ukončí provoz areálů afrického a lvího safari, ve kterých návštěvníci projíždějí auty, autobusy či takzvanými Afrika traky. Volně mezi žijícími zvířaty. Důvodem je podle zoo příchod chladnějšího počasí. Od pondělí pak začne platit scéník zimní sezony do pěší části zahrady a zkrátí se otvírací doba. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
4: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
5: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
4: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
5: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
6: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
5: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 7. kola. Další 2 domácí zápasy mají před sebou Pardubice. V neděli se Spartou a dnes se budou snažit uspět proti Plzni, kterou naposledy za 3 body porazili v říjnu 2024. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jiří Smejkal.
7: I to páteční kolo s tou Plzní, která už poslední rok, dva ukazuje, jak je skvělá, bude hodně těžký zápas, takže i na tu neděli nás to dobře připraví, takže my se teď budeme podle mě spíš soustředit na tu Plzeň, protože to bude těžký zápas.
1: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18. Vítr mírný, jihovýchodní až jižní, bude odpoledne slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a bio dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na porouchané osobní auto dejte pozor na dálnici 11, stojí u 87. kilometru směrem na Hradec Králové, na místě by měla být policie. Nehoda nákladního auta je na silnici 11 v Komenského ulici na průjezdu Kostelcem nad Orlicí poblíž Nového zámku. Na místě jsou záchranáři, počítejte tu se zdržením. A nehoda dvou osobních aut je na silnici 324 na nájezdu na hradubickou silnici 37 u Hrobic, tady s opatrností projedete. Práce údržby vás pak můžou zdržet na silnici 35 v obci Ktová na Semilsku, projíždí se tu Kyvadlově. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Karel Sladký přeje krásné páteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Kde bude o víkendu dobře, hezky a živo? V Železnici na Jičínsku. Dvoudenní turnaj v integrované boče se tam bude konat. Právě v Sokolovně v Železnici. Už zítra tam začne, je určen pro širokou veřejnost, můžete přijet fandit do Železnice. Ve 14 hodin 25 minut pozvu s jedním z organizátorů Petrem Miškem. Se Železnicí na Jičínsku se spojíme, abychom k dvoudennímu turnaj v integrované boče zjistili víc. Od pondělí jsme vám každý den v této hodině připomínali, jaké stopy po sobě zanechal v našem regionu bývalý prezident Václav Havel. Navštívili jsme Hrádeček, Trutnovský pivovar i rokový festival. A na dnešek je připravené poslední zastavení v České Skalici. Budete si moci poslechnout, jak se ve Vile Čerych natáčel film Odcházení. Spojíme se také s naším rozhlasovým stopařem, který je na cestách, a budeme servírovat i další tipy na víkend. A k tomu si dáme Elány s vymyslenou, skupinu Olympic Dynamit, Paula Simona s Artem Garfunklem, Evu Farnou, Abu, Jana Kalouska nebo Václava Neckáře. Páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové, 2. říjnový den. Určitě už se mnozí na ten víkend těšíte, tak i dál vás budeme ladit. Český rozhlas Hradec Králové, krásné odpoledne.

0: Po stopách Václava Havla se vydáme v dalším dílu našeho rozhlasového seriálu. Také se zastavíme v železnici na Jičínsku, abychom zjistili víc k dvoudenní celostátní boči, kterou tam chystají. Ale teď zjistíme, kde přesně je náš rozhlasový stopař ve 14 hodin 11 minut.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pokud vím, tak rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková dnes vyrazil na Chlum u Hradce Králové. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
0: Jak to tam na začátku října vypadá?
2: Několika krátkými slovy, je tu nádherně. Podzim se tu teprve začíná barvit, svítí slunce a hlavně je tady, přátelé, úžasný klid. Stojím teď u rozhledny na Chlumu. Teď jsem tady skoro sama, jen kousek ode mě sedí dva výletníci a dopoledne tu bylo několik cyklistů na výletě. Prostě chci tím říci žádný dav, spíš lidé, kteří se sem přišli projít a na chvíli vypnout. A právě to se mi tady líbí. Člověk je jen kousek od Hradce, ale najednou má pocit, že je úplně v jiném světě.
0: A přitom stačí pár kroků a člověku dojde, že to není jenom hezké místo na procházku, že stojí na historicky velmi významném místě.
2: Přesně tak, Kájo. A vlastně to člověk pochopí úplně nenásilně. Nemusíte si předem načítat dějiny. Projdete se, vidíte pomníky, nápisy, památníky a najednou si uvědomíte, aha, tady se před 160 lety opravdu bojovalo. Tady byly tisíce vojáků, tady se rozhodovalo o výsledku bitvy. No a dnes tady slyšíte hlavně vítr ve stromech, občas projede ten cyklista a lidé si fotí výhled z rozhledny. Ten kontrast je podle mě na Chlumu právě to nejzajímavější. Historie je tady stále přítomná, ale pozor, nepůsobí těžce. Spíš vás přiměje na chvíli se zastavit a zamyslet, stejně tak jako já teď.
0: Jsou tam i nádherné západy slunce, já tam na ně jezdím fotografovat, mimochodem. Takže když člověk přijede teď na Chlum, nemusí mít vůbec ambici absolvovat nějakou velkou historickou výpravu.
2: Vůbec ne. Já bych si sem klidně přijela jen tak na hodinu, na dvě, projít se, vyjít na rozhlednu, podívat se do krajiny, dát si třeba kávu v infocentru, tedy v původním domečku strážce bojiště, hned vedle rozhledny. A když vás historie zajímá, máte tady samozřejmě mnohem více možností. Pomníky, naučné stezky a také Muzeum války 1866 s novou expozicí. Takže se můžete během jednoho výletu i něco dozvědět. Mimochodem, díky muzeu existuje i aplikace, která vám poradí, kam tady v terénu jít, ale podle mě je hezké, že vás tu nikdo nenutí nic studovat. Prostě jdete krajinou a ona vám postupně sama ukazuje, co se tu stalo.
0: A proč bys tady právě teď, kdy ještě není zima a krajina začíná hrát barvami, posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové doporučila sednout do auta a vyrazit právě tam?
2: No, protože Chlum je podle mě přesně ten typ výletu, na který nemusíte mít žádný velký plán. Z Hradce jste tady za chvilku, nemusíte nikam daleko a přitom dostanete krásnou procházku, výhled a k tomu místo, které vám něco připomene. A možná je právě dobře, že tu dnes není žádný hluk ani davy. Člověk jde kolem pomníků, podívá se do krajiny a může si sám v hlavě představit, co se tady před 160 lety odehrávalo a pak zase prostě pokračuje dál, takže doporučuji si tento výlet na Chlum klidně napsat na seznam na některé z nejbližších slunečních odpolední.
0: Nezůstaneš tam taky na ten západ slunce, nezdržíš se?
2: Je krásně tady, takže kdo ví, třeba zůstanu.
0: Zuzana Boučková dnes na Chlumu všechno natáčí, fotografuje, jak to tam teď vypadá, jaká je podzimní atmosféra, to všechno můžete vidět na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Doporučili jsme Chlum u Hradce Králové. Zdravím tam našeho rozhlasového stopaře. Hezké odpoledne.
2: Děkuji a krásné odpoledne přeji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme také přes hradec.rozhlas.cz. Přejeme příjemné páteční odpoledne. No a je tady poslední díl seriálu Českého rozhlasu Hradec Králové po stopách Václava Havla v Královéhradeckém kraji. V létě roku 2010 natáčel Václav Havel ve vile Čerych v České Skalici film Odcházení. Předlohou byla jeho vlastní divadelní hra, kterou si také sám režíroval. Byla to jeho filmařská premiéra a my vám ji teď připomeneme z archivních nahrávek z natáčení, ale i z tehdejších rozhlasových rozhovorů.
1: Pozor, připravíme se, video pustíme. Jako kamera, akce Jirka.
2: Já si myslím, že ta moje je nemá, tak já mluvím, jo?
3: Ano.
2: Jo, aha. Že půjdete s námi, pane, abyste nám podali vysvětlení.
4: Doktore.
5: Atmosféra tady je fajn na tom natáčení a daří se to.
6: Protože je stále těžší, aby vrcholný politik věděl všechno a na všechno měl názor. Roste tudíž nutně, a to každým dnem, i význam a vliv poradců, jakož i míra, v níž jsou na nich politici závislí.
5: Občas se tomu směju, protože tam najednou v těch situacích a u těch herců se objevují určité prvky nebo situace nebo možnosti nebo akcenty, které jsem ani netušil, že v tom mohou být a které zajímavým způsobem to oživují.
7: Striktně trvá na textu, tam nejde ani slovo změnit a je to správně, protože to není realistický text. To je zvláštní přesná podoba jeho myšlenek a stylizací, takže to by bylo škoda kazit.
8: Josefu Abrahamovi přidělil Václav Havel hlavní roli. Postavu dlouholetého politika Viléma Riegera, který právě opustil svou vysokou funkci a musí se vystěhovat z vládní vily, kterou přebírá jeho politický rival.
5: S ním jsem samozřejmě hovořil víc než s jinými, protože má hlavní roli, hlavní part, má hodně textu a nějak ta postava musí být vybudovaná, mít jakýsi vývoj, střed, začátek, konec. A on je opravdu hloubavý herec, přemýšlivý, velmi takový sebekritický, takže s ním jsem měl hodně hovoru, ale nikdy nebyli nějak konfliktní, že by si třeba on něco vyžadoval, na čem stojí. Vždycky jsme se zhodli na tom řešení, které vyhovovalo oběma.
7: Je to pro mě třeba osobně velice příjemné, že se zeptám na přímou verzi třeba repliky pana prezidenta, protože on opravdu ví nejenom, jak si co napsal, ale i jakou to má emoci, jaký to má akcent, jak je to důležitý. A jsou to velmi odvážné intonace, expresivní často, ale musí zase být autentický a tak se tam zdá se dostává i humor. A to já jsem velice potěšený, protože on to má i v tom úvodu té hry napsaný, že by se lidi měli usmívat, ale i být dojati.
9: Chvíli se všichni začnete smát. Způsobem, který vám teď Josef předvede.
5: Kdybych měl úkol to nějak charakterizovat žánrově, tak bych řekl, že to je takový malý Titanic. Je to o potápějící se lodi. Potápí se ten politik a celý jeho dvůr.
10: Film Odcházení musí zvítězit nad všemi filmy.
8: Slavnostní premiéra filmu Odcházení proběhla v pražském kině Lucerna 22. března 2011 a Václav Havel se jí osobně zúčastnil. David Macháček, Český rozhlas.
11: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Před víkendem vás budeme zvát do Železnice na Jičínsku na turnaj Boči. Pozveme s jedním z organizátorů Petrem Ješkem, kterého zdravím. Hezký den, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co jste na zítřek připravili, na co se mohou zájemci a veřejnost těšit právě zítra v Železnici?
1: Zítra u nás proběhne už 7. ročník poháru z integrované Boče.
0: Co to je ta integrovaná Boča, kdybyste měl posluchačům vysvětlit?
1: Integrovaná Boča se vlastně odvíjí od Boči normální, kde Boču hrají postižení sportovci, ale pod přísnějšíma pravidlama. Integrovaná Boča vlastně vznikla ve Združení sportem proti bariérám ve Staré Pace a znamená, že hrajou spolu jak postižení, tak i ostatní hráči toho družstva. Jsou to převážně rodiče, nebo to můžou být třeba i naši důchodci.
0: A jak to bude zítra v Železnici vypadat? Na co se můžeme těšit? Jaké týmy odkud, pane Petře?
1: Bude celkem vzhledem ke kapacitě naší tělocvičny, tak je ustáleno, že může hrát maximálně 8 týmů 3 členích.
0: Odkud přijedou, odkud budou?
1: Dokonce i zdaleka. Někteří budou z Brna, jedno družstvo máme z Brna, jedno družstvo máme z Pardubic, jedno družstvo je z Nové Paky, jedno družstvo stacionář z Trutnova a 3 domácí družstva.
0: A je to tedy určeno pro širokou veřejnost? Každý může přijít fandit, může se přijít podívat?
1: Může se přijít podívat, budeme jedině rádi, protože bych rád, aby se tento sport rozšířil i do ostatních třeba organizací, jako jsou Romový důchodce a různá sociální zařízení.
0: Ano, vy se v Boč hodně angažujete, stavní sám aktivní, také jste získal řadu ocenění právem. Zítra tedy v Železnici, vy jste zmínil Sokolovnu, tam to zítra všechno bude v Železnici?
1: Ano, tam se to všechno bude odehrávat.
0: Od kolika hodin?
1: Začínáme zítra ve 14 hodin a končíme vlastně v neděli, to je dvoudenní turnaj, a končíme v neděli. Pravděpodobné vyhlášení výsledků bude od 16 do 17 hodin.
0: Pozvali jsme na dvoudenní turnaj integrované Boči do Sokolovny v Železnici na Jičínsku na tuto sobotu a neděli. Pozval Petr Ježek. Petře, ať se daří, a my budeme samozřejmě držet pěsti hlavně těm týmům z Královéhradeckého kraje, které se zúčastní. Mějte se hezky, pěkný den.
1: Mějte se hezky všem vašim posluchačům.

0: Po celé září si můžete s Českým rozhlasem Hradec Králové osvěžit řidičskou abecedu a také dnes vám nabídneme, když už je začátek října, další tip, další situaci z provozu. Tak si i dnes osvěžíme pravidla, tě před víkendem na silnicích bezpečno. Tak co to bude dnes? Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. No a že jste to možná také někdy zažili. Co dělat, když s námi druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Příspěvek připravil Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové a lvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

teď vám budeme dělat chuče a zítra v Malé Úpě vám budou dělat chuče maloupskou vařečkou, pohodovou soutěžní akcí o nejlepší horskou polévku. Budou vařit opět po roce, zítra místní kuchtíci, kuchtičky, kuchaři, kuchařky budou soutěžit o tu nejlepší horskou polévku. Představí vám i další krkonošské speciality a také regionální záležitosti. Přes den nejste na jednom místě, ale hezky si celou Malou Úpu projdete a tak nahlédnete soutěžícím pod pokličku až do kuchyně. Užijte si krásnou sobotu v Malé Úpě na maloupské vařečce 2026 pohodové soutěžní akci. Už zítra.

co chystají na zítřek ornitologové v Kvasinách na Rychnovsku. A jak to bude s uzavírkou v Trutnově Volanově? I to povíme ve zprávách v 15 hodin za 4,5 minuty. Karel Sladký přeje z Českého rozhlasu Hradci Králové dobré páteční odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ornitologové v Kvasinách zítra nabídnou poznávací vycházku. Uzavírka v Trutnově Volanově se prodlužuje. Po ruských útocích na most v Kyjevě kolabuje doprava. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne. Podzimní vycházku s kroužkováním ptáků připravili na zítra v Kvasinách ornitologové ve spolupráci s Ekocentrem a Roša. Ptačí festival začne v 8 hodin na nádvoří zámku. Lidé si při vycházce zámeckým parkem vyzkouší poznávání ptačích hlasů a uvidí odchyt i kroužkování ptáků. Dozvědí se také, jak jim může člověk v běžném životě nechtěně škodit, říká ornitolog a ředitel Ekocentra Pavel Světlík.
2: Nevědomky jsou třeba sudy na vodu, kde ti ptáci chtějí se z kraje napít a můžou tam upadnout do toho, takže mám to přikryté sítem, kde ten pták na tu hladinu si vlastně sedne, ten sud je plný a tam vlastně na tom sítě on si může poskakovat a pít. Pro ptáky může být i nebezpečná pastička v otevřené garáži.
0: Řidiči přes Volanov u Trutnova neprojedou až do konce listopadu. Přestože práce na opravě mostu měly skončit 19. října, potrvají déle a uzavírka se prodlužuje. Důvodem jsou nevyhovující geologické podmínky v místě stavby, kvůli kterým je nutné změnit technologii při rekonstrukci opěrné zdi i vozovky. Kyjev se potýká s dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
3: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zraněni. Oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí proti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun 54 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je 45 korun 97 haléřů.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na švýcarskou Viktorii Golubicovou. Postoupila taky Karolína Muchová, která si poradila s britkou Katie Boulterovou 7-6, 6-1 a její další soupeřkou bude Ludmila Samsonovová. Ta dnes ve druhém kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po setech 6-2, 3-6, 6-3. Sára Bejleková si poradila s Australankou Medzen Iglisovou 6-3 a 7-5 a Nikola Bartuňková v Pekingu porazila Magdalenu Frechovou 2x 6-2 a ve třetím kole může narazit na světovou dvojku Arinu Sabalenkovou.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18, vítr mírný, jihovýchodní až jižní, bude odpoledne postupně slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a bio dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nové omezení čekejte na dálnici 11. Mezi 63. a 53. kilometrem ve směru do Prahy je provoz převedený do protisměru ve zúžených pruzích. Uzavřený je exit 62 u Chlumce nad Cidlinou. Nehoda dvou osobních aut ještě na silnici 324 na nájezdu na hradobickou silnici 37 u Hrobic. Tady ale s opatrností projedete. A práce údržby vás ještě můžou zdržet na silnici 35 v obci Ktová na Semilsku. Projíždí se Kyvadlově. Ze silnice vše dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No, není toho zrovna málo na silnicích Královéhradeckého kraje, no ale při pátku. Mnozí míříte na víkend, tak vám přejeme hlavně šťastné cesty, 4 minuty po 15. hodině a dobré odpoledne. A možná míříte do českého ráje. Už jen o říjnových víkendech se můžete vypravit na hrad Kost. Také jsem se tam zastavil. V neděli vás čeká poslední soutěž Recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Kdo ho tentokrát připraví? Šéfkuchař Roman Paulus. A co to bude, vás určitě zajímá. Uslyšíte to před 15:30. A vás s inzeráty rádi uslyšíme a přivítáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ve druhé polovině této hodiny. Radiobazar otevřeme po 15. hodině a 35. minutě. A pro 2. říjnové odpoledne jsme připravili do této hudební hodiny Věru Martinovou, Karla Černocha, Marii Rotrovou, Paula McCartneyho, Hanu Zagorovou nebo Poutníky. Hezké páteční odpoledne, příjemné chvíle s námi.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Festival ptactva bude zítra na Josefovských loukách. Ptáci se při své daleké cestě na zimoviště zastavují právě i tam. Ptáky můžete zblízka pozorovat. Přímo do ornitologických sítí lze odchytnout zajímavé druhy, které běžně nepotkáváme. Festival ptactva na Josefovských loukách bude zítra ráno od 8 do 11 hodin. Pohledněte zblízka do rukou ornitologů na kroužkování ptačích cestovatelů. A když už budete v Josefově a když se tam zdržíte, tak se můžete zúčastnit festivalu Royal Fest v Josefovské pevnosti. Ten tedy začíná až odpoledne zítra ve 14 hodin. Historické šancovky, současná česká hudba, večer, který bude mít atmosféru. Festival Royal Fest propojí jedinečné prostředí Josefovské pevnosti s interprety napříč generacemi. A protože Jaroměř slaví 900 let, nebude chybět ani hudební dárek přímo pro město. Festivalový park ožije. Na jednom pódiu se během odpoledne a večera zítra vystřídají mnohé skupiny, Factorial Orchestra, Simon Op, Michal Hrůza, Kapela Hrůzy a další a další. V Josefově to bude zítra žít od samého rána. Ráno to smí festival ptactva, odpoledne od 14. Royal Fest v Josefovské pevnosti. A my už za chvíli na Hrad Kost, který můžete v říjnu navštívit jen o víkendech. Co je tam k vidění, uslyšíte.

0: Michal Sladký přeje hezké páteční odpoledne, příjemné předvíkendové chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové. Večerem s Jíčkonou Marií Rotrovou si za chvíli dopřejeme. Bude to i Paul McCartney nebo Hana Zagorová, dneska už to vím. Nezapomeňte ani na Radio Bazar ve druhé polovině této hodiny a naposledy v tomto týdnu budete mít možnost ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové inzerovat. Chystejte si to, co byste potřebovali. Čas ještě máte. Radio Bazar otevřeme po 15. hodině 35. minutě. Už jen o říjnových víkendech můžete navštívit hrad Kost v Českém ráji, oblíbené místo. Výlci můžete na Kost naplánovat jako celodenní a spojit ji s údolím Plakánek, které je pod hradem. Krásně si ho projít nebo projet na kole. S průvodkyní Valerií Staňkovou jsem se na Kosti zastavil. Valerie, jak tady provázíte dlouho na Kosti?
1: Od května. Tu na praxích.
0: Na praxích.
1: A teď na brigádě už, ale.
0: Tak jaká to je brigáda být průvodkyní na Kosti?
1: Super, ze začátku to bylo sice trošku náročný, ale teď už baví a vím co a jak.
0: Pustíte nás do hradu?
1: Tak. Pustím vás do hradu, ano.
0: Ano, to může jenom průvodce, který má klíč, ten správný klíč.
1: Přesně tak.
0: Kolik máte těch klíčů?
1: Ty jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Panečku.
1: Asi 10, no.
0: Tak, to je od různých místností, objektů.
1: Přesně tak, ano.
0: Tak když budeme konkrétní, to je od hlavních dveří.
1: Ten je největší, to je od hlavní brány.
0: Největší od hlavní brány a ty další?
1: Tak, ty jsou třeba od černé kuchyně, od různých paláců, od mučírny a od velké bílé věže. Ano.
0: Když přijdou návštěvníci, tak je budete také provázet. Mm-hmm. Jak dlouho trvá ta prohlídka?
1: Máme 4 okruhy a vlastně ta nejkratší 40 minut, ta nejdelší hodinu a 50 minut cca.
0: A o co se lidé nejvíce zajímají tady na Kosti? Na co se vás ptají?
1: Dost často asi proč ten hrad vlastně vůbec není vidět, když sem jedou a na údolí kolem, na údolí Plakánek, na pohádku s čerty nejsou žerty taky, protože se tady natáčela, protože tu máme to okénko, kde se natáčela. To jsou asi časté otázky.
0: A to všechno mohou vidět právě i návštěvníci, kteří přijedou, pohlednout si to.
1: Přesně tak.
0: Údolí Plakánek, to je asi místo, kam mnozí rádi, co?
1: Ano, ono je to chráněná krajinná oblast v Českém ráji a je to opravdu nádherné údolí.
0: Říká průvodkyně
1: Valerie Staňková.
0: Které děkuji a teď je tady klíče, hlavní klíč od brány Valerie a my si projdeme tu Kost a jinak návštěvníci, posluchači mohou přijet z celé republiky navštívit Kost.
1: Ano, určitě. Je otevřeno na podzim, jo. V říjnu o víkendech.
0: Děkujeme za pozvání a hezký den.
1: Děkuji taky.
2: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. rozhlasovým pochoutkovým rokem, jubilejním. A u příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Děláme to ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden, vždy v neděli dopoledne po 10. hodině v našem vysílání. A tuto neděli vás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála 25. ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vypravil kolega Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
3: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
3: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
3: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
3: Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Vítězný recept roku 2025 od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. A to byl poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v našem vysílání tuto neděli dopoledne po 10. hodině. Poslouchejte pochoutkový rok. Ale recept na kynuté rohlíčky máčené v másle najdete už teď třeba na Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové, na Instagramu. Později bude i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od paní Stanislavy bude společně s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování bude spuštěno právě tuto neděli během pochoutkového roku. Poslouchejte naše vysílání v neděli dopoledne po 10. hodině Český rozhlas Hradec Králové. A když se do hlasování zapojíte, můžete hrát o velké ceny.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Užijte, užívejte tuto neděli po 10. hodině dopolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A my si teď připomeneme Hanu Zagorovou, dneska už to vím, pak to budou poutníci, jejich panenka a poslední radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu otevřeme právě po písni od skupiny Poutníci. V 15 hodin 35 minut bude prostor pro vás. Pustíme vás do vysílání. Krásné páteční odpoledne.

0: je to tady poslední možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V tomto týdnu budete mít v Radiobazaru. Naposledy v tomto týdnu ho otevíráme. A tak pokud nutně něco potřebujete prodat, koupit, něco byste třeba chtěli vyměnit, darovat za odvoz, anebo se zkusit i seznámit před víkendem, fantazii se meze nekladou, tak tady máte možnost. Otevíráme
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Poslední radiobazar tohoto týdne, Český rozhlas. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, můžete inzerovat. Tak, tady se nám nikdo neozývá, zkusíme dalšího posluchače. Dobrý den, dobré odpoledne, radiobazar.
2: Dobrý den, tady Hanka. Ráda bych nabídla auto Fiat Linea 1.3 JTD. Je to ročník 2008. Barva šedá metalíza. Najeto 82 600 km. Spotřeba 4,2 litry nafty a STK do 17.9.27. Mm-hmm. A je to dobrý stav.
0: A cena dohodou?
2: No, cena dohodou, tak jako.
0: Dobře, a kde Fiatek máte? Odkud nám telefonujete?
2: No, je to kousek od Náchoda, ano, a telefon. Ano. 604 646 105.
0: Děkujeme za nabídku Fiata.
2: Taky
0: mějte
2: děkuju.
0: Se hezky.
2: Na pěkný den.
0: 604 646 105, pokud máte o Fiata zájem, bližší informace, včetně ceny právě na uvedeném telefonním čísle. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazár, dobré odpoledne. Kdo
3: no,
0: pak tam
3: dobrý.
0: Je? Dobrý den.
3: Jo, dobrý. Já bych prodám Babetu dvourychlostní 210 ve velmi dobrém stavu, plně funkční. Cena 14 500, je to Náchod, číslo 773 089 581. Dohoda možná.
0: Tak ať se dohodnete, mějte se hezky.
3: No, dobře, taky, vy taky.
0: Babeta dvourychlostní 773 089 581, dohoda možná. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás dál otevřeno a vítáme i vás ve vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne. Český rozhlas, dobrý den.
4: Dobrý den, prodám hnědý koberec s menším vzorem. Míry jsou 3x2 metru, stál 3800, prodám ho za polovičku. Mm-hmm. Je to Hradec 773 199 223. Děkuju.
0: Děkujeme také. Hnědý koberec 773 199 223 telefonní číslo. Ještě poprosíme, když budete telefonovat do vysílání, úplně vypněte rádio. Je to ve vašem zájmu, aby bylo inzerátu dobře rozumět. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar zdraví vás a vítáme. Dobrý den, dobré odpoledne. Můžete inzerovat, je to vaše. Hezké odpoledne. Jo, tam mám to píská také. Zeslabit rádio, můžete inzerovat. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodal bych nový velký mobilní grill na opékání ovcí, kýt, vůčku, prasat, kuřata všeho ostatního, příkony 220 V, tunelová regulace otáček, je celoruční provoz v nepříznivém počasí, je na količkách, že je snadná manipulace i při převozu. Ano. Uh-huh. A ještě by to byla řezačka kopří fajné píce, má dva stoly, pracovně odkladací, je částečně zakapotovaná 380 V, hodná pro chovatele drobné hospodářského zvířectva a ještě jeden zrát prodloužené kalové šerpadlo vhodné na šerpání bazénu, studní výkupu, septíku a tak dále, bere i ústí a kalí. Je to všecko na Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
0: Děkujeme. Také prodloužené kovové čerpadlo, mobilní grill a řezačka kopřiv a jiné píce 739 772 746 v Hradci Králové. Je to všechno k dispozici. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. V případě úspěchu se dovoláte do Radiobazaru a můžete inzerovat tak, jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Já bych prodala nově postavený kurník pro 5 až 8 slepic, je zcela novej nepoužitej. Cena by byla 4500 a je to Hronov 776 109 273. Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme také. Jeden kurník v Hronově 776 109 273 je telefonní číslo posluchačky Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den. Já bych měla, že slyšíte mě?
0: Velmi špatně, poprosíme, vypněte rádio no, úplně, aby bylo dobře
7: počkejte,
0: slyšet.
7: Počkejte, já mám blíž pryč to je, z kuchyně.
0: Tak já zkuste popojit. Děkujeme.
7: Pryč.
0: Dobře, povídejte.
7: Tak
0: můžete.
7: Už tam budu, ještě kousek.
0: My budeme muset končit, já se omlouvám, budeme zavírat rádio Bazar, abyste to stihla.
7: Já mám prosbu, jestli by někdo měl přebytečný telefon klapkovej, ne ten chytrej, protože mě by ho ukradla vnučka a já jsem bez telefonu nemožná. Sehnala mě takovej, který měli děti do mateřské školky.
0: Takže kdyby někdo takový telefon měl, kam má volat?
7: Nějaký klapkovej, kdyby to byl to, já teď nevím, ale zase má to ženského rodu jméno, ale to je jedno, prostě klapkovej, aby tam byl kalendář, úkoly, termíny a nějaké služba, ne ty hry a takový.
0: Tak kam volat, zbytečný. Kam volat, to nejdůležitější.
7: Tohle číslo 49 55 430 68 a je to Slezský.
0: Slezské předměstí v Hradci, 495 543 068 Slezské předměstí v Hradci Králové.
7: Ano,
0: pokud máte
7: ano,
0: takový telefon, o který má paní zájem, ozvěte se jí. Snad se někdo zve, mějte se hezky, držíme pěsti. Naslyšenou. Tak já ještě jednou číslo zopakuji, 495 543 068. A to byl poslední inzerát nejenom pro dnešní odpoledne, ale také pro tento týden, co se Radio Bazaru týká. Ale nebojte, poneděli zase otevřeme po 15. hodině 35. minutě.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Skupinu Činasky jsme teď nachystali pro vaše příjemné páteční odpoledne. Můj svět. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradci Králové na Prahu víkendu. Hezký den.

životních podmínek. Guatemala zachraňuje rybu, která přežila 100 milionů let téměř bez změny. Už jen do 5. října se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Do Plzně dorazil dron Soccer, neboli fotbal dronů. Podle vědců z Keni sloni používají rostliny, aby se sami léčili. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

spojíme po 17. hodině ve dnu v kraji s pravdejsko-publicistickém souhrnu dne, abychom se i na ten víkend, který je před námi, zeptali, ale co zatím meteorologové říkali, babí léto, tento charakter počasí, současný charakter by měl vydržet do příštího čtvrtka včetně, tak to jsou docela dobré vyhlídky. Po 17. hodině to upřesníme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V 17.30 nabídneme i další předvolební vysílání. Víte, že nabízíme speciály z jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje, ve kterých se dozvídáte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy v jednotlivých městech. Dnes přijde na řadu Trutnov v 17 hodin 30 minut. A po 18. hodině se těšte na Zdeňka Bartáka. Písničky, které provázely jeho život, bude představovat Zdeněk Barták v pátečních hudebních speciálech Desky, pásky, vzpomínky. No a na vás už se těší Ondřej Kepka. Po 16. hodině vás pozdraví z Humoriády Českého rozhlasu a společně s ním budete před víkendem vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Tak vyberte nějakou tu pořádnou, ať se dobře všichni pobavíme před víkendem po 16. hodině s Humoriádou Českého rozhlasu. Krásný víkend přeje Karel Sladký po 17. den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Náchodě přibyly 3 kameny zmizelých. Krajská kultura zatím přilákala méně návštěvníků. Dluhy za zdravotní a sociální pojištění by mohla vymáhat finanční správa. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré odpoledne. V Náchodě přibyly další 3 kameny zmizelých, které připomínají oběti nacismu během druhé světové války. Dlažební kostky s mosazním povrchem a údaji o Zdence Leovi a Pavlovi Štrasových jsou uložené v zemi před někdejší Štrasovou vilou v ulici Prokopa Velikého. Proč město vybralo k pětě právě členy zmíněné rodiny, vysvětluje kurátorka Muzea Náchodská Mariana Poláková.
2: Tahle rodina Štrasových silně zasahovala do dění ve městě, zejména za první republiky, měli tady velký obchod. Je to dodnes jméno, které se místně používá. A Leo se velmi věnoval kultuře, což mě jako vlastně muzejníkovi je velmi blízké. Je iniciátor městské obrazárny, která je součástí částečně muzea, částečně galerie.
0: Kulturní instituce, které zřizuje Královéhradecký kraj, navštívilo od začátku roku do konce srpna přes 706 tisíc lidí. Meziročně je to téměř o 7 tisíc návštěvníků méně, což představuje pokles asi o 1%. Nejvyšší návštěvnost má tradičně Dvorský safari park, i jemu ale klesla asi o 3%. Nárůst naopak zaznamenaly Galerie moderního umění či Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2%. Z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá.
1: Sport.
0: Hradečtí otroci si zkrátili čekání na další ligové utkání kvůli reprezentační přestávce přípravným zápasem v Kladně. Duel se hrál v uzavřené Finep aréně bez veřejnosti. Hradec si s Kladnem poradil 2-0. O obě branky se postaral Tomáš Čvančara.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude převážně oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18, vítr mírný, jihovýchodní až jižní bude postupně slábnout. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a bio dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na nové omezení se připravte na dálnici 11. Mezi 63. a 53. kilometrem ve směru do Prahy je provoz převedený do protisměru ve zúžených pruzích. Uzavřený je tu také exit 62 u Chlumce nad Cidlinou. Práce údržby vás ještě zdrží na silnici 35 u obce Ktová na Semilsku, tady se projíždí Kyvadlově. A zcela uzavřená je kvůli výstavbě obchvatu města silnice 303 v Broumovské ulici v Náchodě. Značky vás navedou na objížďku přes Červený kostel. Stále spočítejte tu se zdržením. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
4: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona, a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
4: děkujeme.
2: Slyším ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
5: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju, taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale, to je dobře.
6: No. No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady navrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji,
2: tak taky. Ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro městský tala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Já, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele cen Thálie, když se o těch Thálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tepfra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tepfr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u cen Thálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Thálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Töpfera nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pavle. Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Töpferovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme zapsáno.
7: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, díky. Pavle, pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta,
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Nashledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Töpferem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Töpfera.
12: Mm-hmm. Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, to jsem 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. No dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starýho a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No, protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Pana Spejbla,
2: děkujeme.
1: Ano,
2: děkujeme a taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky.

0: Tak, ano, takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
2: Och jo, a jsme u cíle.
3: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
4: Belko, krabic.
5: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
2: No, a to je právě náš cíl.
5: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
3: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
5: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
2: Už mají zavřeno.
5: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
4: I ne, vždyť se tam svítí.
5: Ale je zavřeno.
4: Tak proč se tam svítí?
5: Kvůli zlodějům, Máničko.
3: A proč, když zloději mají baterky?
2: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
5: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
2: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
5: Vy zlí.
2: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
3: Majo!
2: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
3: To nejsou dveře, ale vrat.
4: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
2: Tak hudaž nepřekážej, ať jí dál.
3: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
2: Jak to?
3: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
5: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
3: Tlačit.
4: No tak tlač.
2: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
5: Tak kam půjdeme nejdřív?
2: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
3: Pro pána Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
2: Nech toho. Potřebuji ti koupit ponožky.
3: Na nožky?
2: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
4: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
3: No dovol.
4: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
5: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
2: Jo, jo, už jdu.
5: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
2: No jo.
5: A hlme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
4: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
5: Proč?
4: Protože už ho měl někdo v puse.
5: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
4: Ne, bavinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
3: Cože to?
4: Nejím maso.
3: A proč?
4: Protože mám ráda zvířata.
3: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
4: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
3: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
4: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
3: A proč ne první?
4: Protože seš hlupák.
5: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
0: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
0: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
0: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
0: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na

0: mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
0: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam i sochu svoji.
0: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
0: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
1: hezký
0: řeší,
1: podzim.
0: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Hradecký podchod se znovu otevřel. Náchod připravuje útulek pro opuštěná zvířata. Stink dnes slaví 75. narozeniny. Bude polojasno až jasno ráno, ojedinělé mlhy a teploty v noci kolem 8, zítra do 24 stupňů. Další zprávy přináší Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je téměř po 3týdenní úplné uzavírce opět průchozí pro chodce. Stavební práce na jeho celkové obnově ale pokračují dál i během provozu.
5: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Projekt Centra péče o opuštěná zvířata Artík v Náchodské Bilovsi má stavební povolení. Město vypsalo soutěž na dodavatele stavby, která má stát víc než 17 milionů korun. Podle radnice by se mohlo začít stavět ještě letos a hotovo by mělo být v červnu. Do centra se vejde přibližně 15 psů a 40 koček. Podobný útulek zatím v Náchodě chybí. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu deštných pralesů.
6: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
4: Klicperovo divadlo v Hradci Králové si v pondělí připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Uskuteční se od 17 hodin na letní scéně. Součástí bude položení květin a přečtení textu Václava Havla. Letní scéna bude přístupná po celé odpoledne a večer, také pro individuální vzpomínku. Sport. Hokejová extraliga má na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice po druhé za sebou budou hrát na svém ledě, kde nastoupí v 18 hodin proti Plzni, se kterou se jim dlouhodobě nedaří. Ví to i pardubický hokejový brankář Roman Will.
7: V té loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
0: Počasí.
4: noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnost ubývat, na polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na severu kraje. Teploty 10 až 7 stupňů, zejména v Podkrkonoší a na Broumovsku, při uklidnění větru až kolem 3, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Vítr slabý, proměnlivý, během dne jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nové omezení čekejte na dálnici 11. Mezi 63. a 53. kilometrem ve směru do Prahy je provoz převedený do protisměru ve zúžených pruzích. Uzavřený je exit 62 u Chlumce nad Cidlinou. Nehoda osobního auta je na silnici 35 mezi Holicemi a Ostřetínem. S opatrností tady projedete. A osobní auto s cyklistou se střetly na silnici 36 v Hradecké ulici u nákupního parku na okraji Holic. Na místě jsou záchranáři, i tady byste měli s opatrností projet. Ze nic vše, mějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: S datem 2. října provede vás Karel Sladký, dobré páteční odpoledne. Jméno v žákovské knížce, tělocvik nebo převlékání v šatně. I takové praktické situace musí řešit školy u žáků s odlišnou genderovou identitou. Jednotný postup zatím nemají. Jak k tématu přistupují školy v Královéhradeckém kraji, to jsme zjišťovali. Je před námi víkend, bude dál pokračovat babí léto. Jaké bude počasí v Královéhradeckém kraji? Zeptám se do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přesně za týden v pátek 9. října začnou komunální volby a hlasy bude možné odevzdávat také v sobotu 10. října. Český rozhlas Hradec Králové vám v předvolebním speciálu postupně představuje lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech kraje. Dnes seriál uzavřeme, a to v Trutnově. Začínáme v 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
8: A za malou chvíli už souhrnou události dnešního dne. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 2. říjnového dne 2026 v Královéhradeckém kraji teď shrne Lukáš Pochylý. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Projekt Centra péče o opuštěná zvířata Artík v Náchodské Bělovsi má stavební povolení. Dnes o tom informovala radnice. Do útulku se vejde přibližně 15 psů a 40 košek. Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je téměř po 3týdenní úplné uzavírce opět průchozí pro chodce. Stavební práce ale pokračují, dodává redaktorka Jana Hazová.
3: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť.
2: Návštěvníci webu Třebechovic pod Orebem můžou nově využívat chatbota jménem Teo. Lidem pomůže vyhledávat informace mimo jiné v usneseních zastupitelstva a rady města. K dispozici je nepřetržitě a komunikuje v 7 jazycích. Cesta světla v Opočně je znovu otevřená. Skončila oprava průchodu mezi Trčkovým náměstím a Hradební ulicí. Cestu světla zdobí taky verše haiku básníka Miloně Čepelky. Město za rekonstrukci zaplatilo více než milion korun. Stavbaři po roce dokončili revitalizaci rybníku Matouš v Lobnici nad Popelkou. Rybník zatím zůstává bez vody, v budoucnu bude sloužit k retenci. V Náchodské ulici Prokopa Velikého přibyly 3 kameny zmizelých, připomínají oběti nacismu Zdeňku, Lea a Pavla Štosovi. Proč město vybralo právě je, vysvětluje kurátorka Muzea Náchodska Mariana Poláková.
4: Tahle rodina Štrasových silně zasahovala do dění ve městě, zejména za první republiky, měli tady velký obchod. Je to dodnes jméno, které se místně používá. A Leo se velmi věnoval kultuře, což mě jako vlastně muzejníkovi je velmi blízké. Je iniciátor městské obrazárny, která je součástí částečně muzea, částečně galerie.
2: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou dnes otevřela veřejnosti své služby v rámci Dne charity. Lidé mohli navštívit stacionář svatého Františka v Rychnově a středisko terénních služeb v Solnici. A den otevřených dveří je dnes taky na základní škole Školní ve Vrchlabí. Rodiče s dětmi si mohli dopoledne prohlédnout prostory nebo promluvit s učiteli. Odpoledne přišli do škol bývalí absolventi, pro které škola slavící 40. výročí právě teď pořádá narozeninovou oslavu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jak řeší školy v Královéhradeckém kraji? Případy, co se týká žáků s odlišnou genderovou identitou, zjišťoval náš reportér. Za chvíli k tomu nabídneme ve Dnu v kraji zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne detaily. A také se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Zeptáme se na výhled počasí.

0: Jan Krejs, pravodajsko-publicistický souhrn dne Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré pozdní odpoledne. Některé školy v Královéhradeckém kraji se setkávají s případy žáků, kteří se identifikují jinak, než odpovídá jejich pohlaví uvedenému v dokumentech. Jednotný postup pro tyto situace ale zatím neexistuje. Školy tak řeší třeba používání jména, tělocvik nebo převlékání individuálně. Tématu se věnoval náš reportér Jiří Hofman.
1: Tak základní pravidlo je podle ministerstva školství poměrně jednoduché. Škola má především zajistit bezpečné prostředí a respektovat práva dítěte. Konkrétní postup ale závisí na věku žáka, jeho potřebách, postoji rodičů a také možnostech konkrétní školy. Podobné situace už řeší také v Královéhradeckém kraji. Mluvčí hejtmanství Dan Lechman potvrdil, že ředitelé středních škol se zabývali například tím, jak žáky oslovovat. Doporučení kraje je v běžné komunikaci vycházet žákům vstříc a používat jejich preferovaná jména a zájmena. V oficiálních dokumentech ale škola do případné úřední změny používá jméno uvedené v matrice.
0: Co tedy může škola udělat třeba při tělocviku nebo v šatně?
1: Ministerstvo školství doporučuje hledat řešení, které bude bezpečné a přijatelné pro všechny. Při tělocviku může jít například o možnost volby sportovní aktivity, u šaty na sprch pak o oddělený prostor, časové rozvržení nebo využití samostatné kabinky. Právě šatny a toalety řeší podle kraje ředitele individuálně podle možností konkrétní školní budovy. Nejčastěji můžou využít třeba bezbariérové nebo jiné samostatné toalety, případně oddělený prostor pro převlékání. Od roku 2024 navíc hygienická vyhláška školám dává při řešení toalet větší volnost.
0: Kolik je takových žáků? Máme k tomu nějaká data?
1: No, přesné číslo není. Česká školní inspekce tyto žáky samostatně neeviduje. V jejím jednorázovém průzkumu z dubna loňského roku ale zhruba 11% oslovených základních škol v Česku uvedlo, že se během posledních let setkalo s tranzicí žáka. Celkem školy zmínili 79 dětí. Asi 4% škol pak zaznamenala také šikanu kvůli genderové identitě nebo problém spojený s coming outem.
0: A kdo má v takové situaci poslední slovo? Existuje nějaký jednotný postup, podle kterého by školy postupovaly?
1: Zatím ne. Česká školní inspekce pro tyto případy nemá zvláštní kritéria a konkrétní postup je hlavně na vedení školy. Královéhradecký kraj na pravidelných poradách ředitelů střední škol toto téma řeší především z pohledu platné legislativy, ochrany soukromí a hledání praktických řešení. Ministerstvo školství navíc připravuje metodický materiál přímo k této problematice. Do té doby mají školy vycházet z platných zákonů ochrany soukromí dítěte a hledat individuální řešení konkrétní situace.
0: Žáci s odlišnou genderovou identitou v Královéhradeckém kraji, téma pro reportéra Jiřího Hofmana.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A my si teď dáme Céline Dion a po ní se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Jsme na prahu víkendu. Jestli bude babí léto pokračovat, jak dlouho, zeptáme se, zjistíme. 17 hodin 19 minut z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Dobré pozdní odpoledne.

0: počasí.
1: Druhý říjnový den v Královéhradeckém kraji. V jakém duchu počasí se nesl, Tomáši Popelko? Dobrý den.
2: Hezký podvečer. Tak, co se týká dneška, tak většinou bylo takové převážně oblačné počasí, ale ta oblačnost byla celkem průsvitná, že sluníčko přesto bylo vidět a způsobovala to spadající se studená fronta. No a v noci, no teďka už bude oblačno až polejasno a postupně se začne oblačnost ubývat na polejasno až jasno. A jak to vypadá hlavně na severu kraje, tam kde pod Krkonoší by se nerádně mohla objevit i udělá mlha, případně nízká oblačnost. Ale to je velice nízká pravděpodobnost. Teploty by nám klesly na 10 až 7 stupňů a se na severu v Podkrkonoši na Broumovsku tam by se mohli dostat při slabém nebo bezvětří, při slabém větrném bezvětří na hodnoty až někam kolem 3 stupňů a mohli by se tam objevit i přízemní mrazíky a vítr bude foukat zpočátku jihovýchodní až jižní do 5 metrů a během noci bude slábnout na proměny do 3 metrů a v noci bude i bezvětří.
1: Tak to je teď taková klasika, po ránu zima, přes den slunečno, pěkně. Je před námi pěkný víkend?
2: Dalo by se říct, že ano, zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů a vítr po ráno ještě bude slabý proměnlivý a během dne slabý o východní do 4 metrů.
1: Sobota. Tak a neděle bude podobná?
2: No, ta jenom částečně, hlavně díky oblačnosti, ráno ještě bude jasno až polesno, ale odpoledne už přece jenom přibude oblačnost, všechno to nám k nám bude chodit od západu. Teploty po ránu 8 až 4 stupně, takže díky zase menší oblačnosti během noci bude hlavně na severu, ty teploty budou nižší, ale přes den teploty 18 až 22 způsobí zase ta oblačnost, která sluníčko trošku utlumí, ale vítr bude foukat stále slabý proměnlivý do 4 metrů.
1: Jsme zvědaví, co dál, protože je to plný internet, že do čtvrtka by měl ten charakter počasí vydržet, babí léto pěkně, pak, že se to zlomí snad v pátek příští týden. No vy jste odborník, vy máte výhled, víte, jak to zatím vypadá, tak jak to zatím vidíte vy v Českém hydrometeorologickém
2: ústavu? Zatím až do středy v podstatě podobný charakter, jako je to maximálně oblačné počasí a teploty 22 až 24 stupňů, to bude záležet hodně na oblačnosti, když bude více oblačnosti, bude to spíš kolem 20, při menší oblačnosti do 24. No a zatím to vypadá, že fronta by dorazila ve čtvrtek sem k nám a potom by teploty se pohybovaly maximálně kolem 20 stupňů.
1: Počasí v Královéhradeckém kraji jsme probrali s meteorologem Tomášem Popelkou. Děkujeme za předpověď, za výhled. Vše budeme dál sledovat a upřesňovat i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký zbytek služby a pěkný víkend, pane Tomáši.
2: Taky díky, hezký víkend.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Za 2,5 minuty nabídneme další předvolební speciál. Tentokrát z Trutnova.

0: Už od minulého týdne jsme vám ve všední den v tomto čase nabízeli speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ke komunálním volbám. Představili jsme v něm lídry kandidujících stran na hnutí v okresních městech a v předvolebním vysílání budeme pokračovat po 17. hodině i příští týden. Nabídneme 3 živě vysílané debaty s lídry kandidátek, případně s jejich zástupci z daných kandidátních listin v komunálních volbách v Hradci Králové. O složení jednotlivých debat rozhodlo se za účasti státního notáře a v pondělí budou našimi hosty zástupci těchto kandidujících subjektů. Strana Salon Republiky 21. Koalice Hradecká levice, kterou tvoří dvě strany, sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy. Koalice pro právo, respekt, odbornost, svobodní přísaha a koalice Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Předvolební debaty budeme vysílat od pondělí do středy krátce po 17. hodině. Záznam debat najdete i na našich webových stránkách, kde najdete i dnešní předvolební speciál. My se tentokrát zastavujeme v Trutnově.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Posloucháte poslední díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ke komunálním volbám. Představovali jsme v něm postupně lídry kandidujících stran a hnutí v okresních městech Královéhradeckého kraje. Postupovali jsme podle abecedy, takže dnes jsme došli nakonec do Trutnova. Volit se bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Mým hostem ve studiu je i dnes redaktor David Macháček. Od mikrofonu vás zdraví Zdena Kabourková. Davide, vítej dnes naposledy.
3: Dobrý podvečer.
2: Trutnov. Trutnov je podhorské město na úpatí Krkonoš a na začátku loňského roku v něm žilo necelých 30 tisíc lidí. Historické jádro je městskou památkovou zónou a k městu patří 21 částí, mezi nimi i Poříčí, o kterém dnes bude ještě řeč. Davide, kdo poslední 4 roky vedl trutnovskou radnici?
3: Byla to koalice 4 subjektů. Občanské demokratické strany, Hnutí Volba pro město, České pirátské strany a Sdružení pro Trutnov s podporou starostů. Ti měli dohromady 19 mandátů z 33. Starostou je v Trutnově Michal Rosa za občanské demokraty a místo starosty Tomáš Hendrich za Volbu pro město a Tomáš Eichler za Piráty. A všichni tři vydrželi ve funkcích po celou dobu.
2: Tak pokud se nemýlím, Michal Rosa, ale vede Trutnov už delší dobu, že?
3: Ano, on ten úřad převzal už v prosinci 2021 po Ivanu Adamcovi, který vedl Trutnov 23 let. Ve volbách 2022 pak občanští demokraté zvítězili s necelými 29% a 11 mandáty. A k tomu přidám ještě jeden údaj. Občanská demokratická strana vyhrává v Trutnově komunální volby nepřetržitě od roku 1994.
1: Komunální volby 2026.
2: Kolik subjektů se uchází o hlasy letos?
3: Jejich 5, před 4 lety jich ale bylo 12. O 33 míst v zastupitelstvu se letos uchází v součtu 165 lidí a před těmi 4 lety jich bylo o 231 víc. Všech 5 letošních kandidátek je plných, neubyli kandidáti na listinách, ubyli nám tady listiny samotné.
2: Čím to je?
3: Je to způsobené hlavně slučováním. Projdu teď seznam v pořadí, které kandidátkám přidělilo losování. Jednička patří sdružení Patrioti Trutnov s podporou pro SPD svobodných a nezávislých kandidátů, které vede majitelka prádelny a čistírny Kateřina Hurdálková. Právě v něm je například Svoboda a přímá demokracie, která letos už samostatně nekandiduje. Dvojku má hnutí Volba pro město v čele s místostarostou Tomášem Hendrichem. Trojku má sdružení Adresa Trutnov, které vede druhý místostarosta Tomáš Eichler. A právě Adresa je ten nejvýraznější případ slučování. Splynuli v ní dva dosavadní koaliční partneři, Piráti a sdružení pro Trutnov s podporou starostů. Eichler byl minule zvolený za Piráty. V názvu se ale neobjevuje ani pirátská, ani ta starostenská značka.
2: Ale stále nám ještě zbývají 2 listiny.
3: Jdeme na ně. Čtyřké hnutí ANO 2011, které letos vede zastupitel a stavební inženýr Tomáš Voborník, vystřídal Pavla Plzáka a minule byl na kandidátce 5. A 5 patří sdružení Máme rádi Trutnov, ODS, s podporou KDU-ČSL a TOP 09, které vede starosta Michal Rosa. Lidovci a TOP 09 kandidovali v minulých volbách samostatně, ale mandát nezískali.
1: Komunální volby 2026.
2: Bylo od posledních komunálních voleb v roce 2022 politické dění v obcích na Trutnovsku poklidné?
3: Mohli bychom říct, že ano, ale je tu jedna výjimka, a to obec Kohoutov. Ten má zhruba 300 obyvatel a jeho sedmičlenné zastupitelstvo bylo před 4 lety celé zvolené za jediné uskupení, Sdružení nezávislých kandidátů. Tedy žádná koalice a opozice, prostě jeden tým, jenže nevydržel.
2: Co se stalo v Kohoutově?
3: Loni v únoru svolal místostarosta mimořádné zasedání, to mělo na programu dva body, odvolání místostarosty a odvolání starosty. A starosta, který obec vedl od roku 1997, tedy skoro 30 let, byl po dlouhodobých neschodách odvolán a vystřídal ho dosavadní místostarosta. Tím to ale nekončí. Na začátku dalšího týdne, přesně v době předávání úřadu, dorazily na úřad tři rezignace, včetně té od odvolaného starosty. Počet zastupitelů tam klesl tedy pod zákonné minimum 5 a obec několik měsíců fungovala s omezenými pravomocemi a nové volby se pak konaly až 13. září.
2: A dopadly jak?
3: Zajímavě, ze 7 obcí v republice, kde se ten den také mimořádně volilo, měl právě Kohoutov nejvíc kandidátů. Rozpad zastupitelstva tam tedy lidi od politiky nijak neodradil, spíš naopak je vyburcoval a vedení obce začalo v novém složení fungovat a vydrželo až doteď.
2: Teď je na řadě písnička, přijde pak první ze tří otázek, které jsme položili všem 5 kandidujícím subjektům. Bude o tom, jak zastavit úbytek obyvatel Trutnova.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u posledního dílu předvolebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes věnovanému Trutnovu. Ve studiu se mnou zůstává redaktor David Macháček. Všem pěti kandidujícím subjektům jsme poslali tři stejné otázky a odpověděli všichni lídři. První otázka zjišťovala, jakými kroky chtějí kandidáti zastavit úbytek obyvatel města. Davide, je tam nějaká shoda?
2: Je a je dokonce úplná. Všech pět lídrů jmenuje startovací byty. Ne bydlení obecně, ale přímo startovací byty pro mladé rodiny. Tomáš Eichler za sdružení Adresa Trutnov říká, že město už rekonstruuje první objekt a hledá další. Tomáš Hendrik za hnutí Volba pro město je chce připravit v Horské ulici. A starosta Michal Rosa za sdružení Máme rádi Trutnov připomíná, že výstavba prvních startovacích bytů už začala. Tomáš Voborník za hnutí ANO 2011 jej jmenuje na prvním místě ve svém výčtu a Kateřina Hurdálková za sdružení Patrioti Trutnov žádá vytvořit skutečný systém dostupného a startovacího bydlení.
0: Komunální volby 2026.
1: Tak, když se takhle shodnou všichni, tak předpokládám, že je tam tedy shoda, nebo je tam vůbec nějaký spor?
2: Je a nemohou se lídři shodnout v tom, kdo má stavět. A to je docela podstatný rozdíl. Kateřina Hurdálková za Patrioty chce, aby město přestalo prodávat svůj bytový fond a samo připravilo výstavbu nových městských bytů. Kritizuje přitom, že se o městské byty soutěží podle toho, kdo nabídne vyšší nájem. Starosta Michal Rosa proti tomu říká, že městské rozpočty při dnešních cenách nedovolují stavět větší množství nájemních bytů a proto sází na jiné cesty. Město třeba založilo nájemní agenturu, která vyhledává neobsazené byty a vrací je na trh a pro příští období má připravený právní rámec pro menší bytové domy, stavěné jako družstva. A uvádí také, že v Trutnově je v přípravě přes 1000 nových bytů, ovšem od soukromých investorů.
1: A co ostatní?
2: Tomáš Hendrich za Volbu pro město míří na družstevní výstavbu na Lipovém náměstí v Poříčí a taky na pozemky pro rodinné domy v Kryblici a na Nových Dvorech. Tomáš Eichler za Adresu Trutnov vedle bytu zdůrazňuje také školky a školy s dostupnými kapacitami a to je věc, která podle něj o stěhování rodin rozhoduje.
1: Vymyká se někdo svým názorem úplně?
2: Vymykají se dva lídři a každý jinak. Tomáš Voborník za hnutí ANO 2011 jako jediný navrhuje přímou finanční podporu. Chce, aby město ze svého nadačního fondu vložilo každému novorozenci peníze na účet, se kterým bude moci nakládat až v 18. A aby taky přispívalo na stipendia středoškolákům a vysokoškolákům. Kateřina Hurdálková za Patrioty jako jediná mluví o tom, kde mají mladí lidé trávit volný čas. Ve městě jí totiž chybí menší a cenově dostupná místa k setkávání a navrhuje třeba kavárnu v parku nebo komunitní centrum pro mládež.
1: Kompletní odpovědi najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy na adrese hradec.rozhlas.cz. Po písničce se budeme věnovat parkování na trutnovských sídlištích.
0: Komunální volby 2026.

0: David Macháček. Druhá otázka pro lídry se týkala parkování. Ptali jsme se, jakými konkrétními opatřeními chtějí vyřešit dlouholetý nedostatek parkovacích míst na sídlištích.
1: A tady je ten nejostřejší rozpor celého dnešního dílu. Tomáš Hendrik za hnutí Volba pro město odpovídá jednou větou. Podle něj parkování na sídlištích vyřeší jedině výstavba parkovacích domů a proto má jeho uskupení v programu zahájení projektové přípravy. Tomáš Eichler za sdružení Adresa Trutnov říká pravý opak. Parkovací domy podle něj na sídlištích nejsou řešením, protože ekonomicky nevycházejí v žádném ohledu.
0: No a to jsou vlastně oba místostarostové z téže koalice.
1: Ano, přesně tak. 4 roky spolu vedli město a v téhle otázce stojí proti sobě. Eichler místo domu navrhuje legalizovat dnešní nelegální stání při připravovaných revitalizacích sídlišť, a to 6domí a zelená louka, používat zasakovací dlažbu, která zároveň ochlazuje okolí, a také ve vybraných lokalitách zavést takzvané modré zóny. A zdůrazňuje ale, že bez dohody s místními obyvateli by do takovýchto úprav nešel.
2: Komunální volby 2026.
0: No a jak to vidí starosta?
1: Michal Rosa za sdružení Máme rádi Trutnov je někde mezi nimi. Říká, že každé sídliště je totiž jiné a jiné bude i řešení. Připomíná, že pokus postavit parkovací dům na největším sídlišti, to je Zelená louka, narazil na odpor obyvatel. Na 6domí má město podle něj ještě letos přidat 40 parkovacích míst ve Lnářské ulici. V Kryblici, kterou zatěžují auta nemocnice, staví kraj parkovací dům přímo v areálu. A Michal Rosa dodává ještě 2 věci, které zatím jinde nezazněly, že protiprávně parkujících aut je tolik, že za úspěch považuje, když se podaří stávající místa aspoň zlegalizovat, a že do budoucna bude podle něj nutné přistoupit k regulaci rezidentního parkování vymezenými zónami.
0: Zóny se tedy objevují u 2 lídrů. Je tedy někdo proti ním?
1: Je, a velmi výrazně. Kateřina Hurdálková za sdružení Patrioti Trutnov trvá na tom, že parkovací místa určená rezidentům musí být pro obyvatele Trutnova bezplatná. Parkovací politika totiž podle ní nemá být dalším způsobem, jak vybírat peníze od vlastních občanů. Placené parkování ona připouští jen v centru na regulaci krátkodobého stání. Jinak by stavěla nová místa na okrajích sídlišť a více úrovňová parkoviště tam, kde to prostor dovolí, ale se zachováním zeleně.
0: No a 5. odpověď?
1: To je Tomáš Voborník za hnutí ANO 2011, který na to jde z úplně jiné strany. Chce, aby parkování vycházelo z nového územního a urbanistického plánu, za který by odpovídal městský architekt. A Tomáš Voborník také jako jediný říká, že před budováním nových míst je potřeba nejdřív v celém městě vyřešit nástupové plochy pro požární vozidla.
0: I tyto odpovědi máme v plném znění na hradec.rozhlas.cz a za chvíli přijde poslední otázka celého seriálu a bude o Poříčí.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Poslední díl předvolebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové se blíží ke konci. Ve studiu se mnou zůstává redaktor David Macháček. Třetí otázka mířila do Poříčí. Je to třetí největší část Trutnova a my jsme se ptali, jestli mají lídři vizi, jak tam vyřešit nedostatek obchodů a zlepšit spojení s centrem.
2: Starosta Michal Rosa za sdružení Máme rádi Trutnov k tomu říká otevřeně, že město v Poříčí disponuje dvěma pozemky s potenciálem rozvoje, ale žádný z nich není vhodný pro výstavbu supermarketu a takový projekt by město neumělo realizovat ani provozovat. Na tu samotnou otázku o obchodech tedy odpovídá, že tudy cesta k vylepšení Poříčí jako místa pro život nevede.
1: Kudy tedy podle něj cesta vede?
2: Přes bydlení. A v tom se dokonce shodnou 3 z 5 lídrů. Michal Rosa mluví o bytovém domě na Lipovém náměstí s 36 byty a 3 nebytovými prostorami, kterými by město chtělo podpořit služby. Tomáš Eichler za sdružení Adresa Trutnov má ambici vybudovat v centru Poříčí nový bytový dům s prostory pro obchod nebo služby, rekonstruovat tam objekt pro lékařskou ordinaci a odkazuje na revitalizaci Lipového náměstí. A Tomáš Hendrich za hnutí Volba pro město věří, že právě nová podoba Lipového náměstí bude atraktivnější i pro obchodníky. Takže logika je u všech 3 stejná. Nejdřív přivést do místa lidi a obchody přijdou za nimi.
0: Komunální volby 2026.
1: A co spojení s centrem?
2: Tady je druhá schoda. A to vyhrazený pruh pro autobusy. Jmenují ho Hendrich i Rosa. Hendrich říká, že ho zastupitelé Volby pro město prosazují už delší dobu a Rosa dodává, že projekčně je už připravený. A vedle toho také současný starosta počítá s obnovením příměstských vlaků po rekonstrukci hlavního nádraží. A napříč všemi 5 odpověďmi se vrací dálnice D11, od které si všichni slibují, že odvede tranzit z Náchodské ulice.
1: Liší se v něčem podstatném?
2: Ve 2 věcech. Tomáš Eichler za Adresu Trutnov klade podmínku. Chce po ředitelství silnic a dálnic, aby byl úsek dálnice mezi Poříčím a Novým Rokytníkem bez mýta, protože jinak podle něj tranzit z Poříčí nezmizí. A Kateřina Hurdálková za sdružení Patrioti Trutnov míří trochu jinam než ostatní. Mluví o chodnicích, kanalizaci, bezpečných přechodech a hlavně o tom, že město by podle ní nemělo odpovědnost přenášet na ředitelství silnic a dálnic, protože občanovi je jedno, kdo silnici staví a vlastní.
1: No a 5. lídr?
2: To je Tomáš Voborník za hnutí ANO 2011, který přichází jako jediný s institucionálním řešením. Navrhuje zřídit v okrajových částech osadní výbory a dát jim silný hlas při rozhodování o investicích a rozpočtu v jejich lokalitě. Vychází z toho, že Trutnov není jenom centrum a každá část má právo na pravidelnou péči.
1: Tak to byly odpovědi všech 5 subjektů, které se v Trutnově ucházejí o hlasy voličů. Možnost odpovědět využili všechny. Odpovědi najdete v plném znění na webu Českého rozhlasu Hradec Králové na adrese hradec.rozhlas.cz. No a tímto dílem uzavíráme celý předvolební speciál. Za 5 vysílacích dnů jsme prošli Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a dnes Trutnov. Ve studiu se mnou byl po celou dobu redaktor David Macháček, kterému za spolupráci děkuji.
2: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
1: No a já jim připomínám ještě jednou, v pátek 9. a v sobotu 10. října se bude volit. Od mikrofonu se loučí Zdena Kabourková, všem přeji hezký večer.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Ornitologové v Kvasinách zítra nabídnou poznávací vycházku. Hradečané vybírají projekty do participativního rozpočtu. Filip Turek se omluvil hnutí Duha. Bude polojasno až jasno, ráno ojediněle mlhy a teploty v noci kolem 8, zítra do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné odpoledne. Podzimní vycházku s kroužkováním ptáků připravili na zítra v Kvasinách ornitologové ve spolupráci s Ekocentrem a Roša. Ptačí festival začne v 8 hodin na nádvoří zámku. Lidé si při vycházce zámeckým parkem vyzkouší poznávání ptačích hlasů a uvidí odchyt i kroužkování ptáků. Dozvědí se taky, jakým může člověk v běžném životě nechtěně škodit, říká ornitolog a ředitel Ekocentra Pavel Světlík.
2: Nevědomky jsou třeba sudy na vodu, kde ti ptáci chtějí se z kraje napít a můžou tam upadnout do toho, takže mám to přikryté sítem, kde ten pták na tu hladinu si vlastně sedne. Ten sud je plný a tam vlastně na tom sítě on si může poskakovat a pít. Pro ptáky může být i nebezpečná pastička v otevřené garáži.
0: Lidé v Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Město na ně vyčlenilo 10 milionů. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště například na Slezském předměstí, ve farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování o 50 návrzích potrvá do 31. října. Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a jejich členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha, pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
3: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace. Sport.
0: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta. Počasí. V noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnost ubývat na polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na severu kraje. Teploty 10 až 7 stupňů, zejména v Podkrkonoší a na Broumovsku při uklidnění vetru až kolem 3, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Vítr slabý, proměnlivý, během dne jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na poruchané osobní vozidlo dejte pozor na dálnici 11, odstavené je u 63. a 5. kilometru směrem na Hradec a osobní auto s chodcem se střetlo v Jánově ulici v centru Pardubic u krajského úřadu. Na místě jsou záchranáři, čekejte tu zdržení. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha. A vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, ale k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázela opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
2: Tvá ústa medová,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první singl, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Vikernta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čeká u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facet, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štáger.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štágr. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšeft, a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem.

tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře, jo. A teď jsem mu tohle řekl, co se stalo, a říká, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude Bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestáři dokončují opravy Hradeckého Gočárova okruhu. V Opočně se znovu otevřela cesta světla. O Petřínskou lanovku je rekordní zájem. Bude polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy a teploty v noci kolem 8, zítra do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí, hezký podvečer. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárovo okruhu v Hradci Králové. Omezení na silnici 1.30 tak definitivně skončí.
2: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Cesta světla v Opočně je znovu otevřená. Skončila oprava průchodu mezi Trčkovým náměstím a Hradební ulicí. V průchodu je nová pískovcová dlažba, která navazuje na sokly okolních historických budov. Cestu světla zdobí také verše haiku básníka Miloně Čepelky. Ty napsali vlastní rukou žáci základní školy Opočno, pro které je průchod jako každodenní cesta do školy. Město za rekonstrukci zaplatilo víc než 1 000 000 korun. Lanovka na Petřín od svého spuštění před 10 dny už přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovkou svezlo 47 tisíc cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
0: Prezident Petr Pavel příští týden nebude kvůli zahraniční cestě volit do zastupitelstva obce Černouček, kde má trvalé bydliště, informovalo o tom jeho kancelář. Prezidenta podle Hradu chyba v plánování mrzí. Do Senátu se letos v Pavlově obvodu nevolí. Sport. Hradečtí otroci si zkrátili čekání na další ligové utkání kvůli reprezentační přestávce přípravným zápasem v Kladně. Duel se hrál v uzavřené Finep aréně bez veřejnosti. Hradec si s Kladnem poradil 2-0. O obě branky se postaral Tomáš Čvančara. Počasí. V noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, postupně bude oblačnost ubývat na polojasno až jasno, ráno ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na severu kraje. Teploty 10 až 7 stupňů, zejména v Podkrkonoší a na Broumovsku při uklidnění větru až kolem 3, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, proměnlivý, během dne jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně příznivé, během dne většinou dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na porouchané osobní auto ještě dejte pozor na dálnici 11, odstavené je u 64. kilometru směrem na Hradec Králové. Nehoda 2 osobních aut je na silnici 16 u obcí Dřevěnice a stav mezi Úlibicemi a Kumburským újezdem na Jičínsku. Na místě jsou záchranáři, tady čekejte zdržení. A omezení čekejte na dálnici 11 mezi 63. a 53. kilometrem. Projedete ve zúžených pruzích obou směrně, uzavřený je exit 62 směrem na Prahu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak, k nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uh-huh. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne, a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě, nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale prš tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijeme tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Teče. No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Pojďte všichni na

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zaprstete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v kuse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem, faktorem. Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, kurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zas dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny, a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: já to v sobě nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Teď máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem, zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme, no.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím, a moc by mě zajímalo, jestli si to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali. A tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 72 roku a problémy máme, že sucho v příspuše. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřebuji, abych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbala Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie. A další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček. Táček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba

0: a neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký, a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
1: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
0: tomu? Obávám se, že ne.
1: Ne.
0: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
1: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Vesele a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Můžeme se do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádných nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to můj poslední turnaj, co tady užiju, ale zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5 kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou Svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuje čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století? Hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky.
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obrátěcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat z neluční kvítí, nebo znamená stroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja.

zase pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: přesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Už jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak, aby byli schopní samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních velikostech, ani ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den, tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme, klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělané jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různý komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona prostě, to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie A samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší prvky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naaranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že musely být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale musely být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě musely být vidět i po tmě, takže měly svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskový se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách s výrobcema bižutérie, který vyráběli ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: To, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už v loni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu Holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, když život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhli jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit. Jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek to... Bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Shylock Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická, režie Salcer, výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe, a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ale... Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla ano. Hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi
0: těžké. A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korun 20 ušetřil. A tím jsem se u dědičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylovo, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám
2: se tím. Jste o tom neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuji o tom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. A pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dáváte moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespolehal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spolehal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Aby... Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci jim je v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec.

0: nedala tolik těch plodů, co jste si myslel, že máte na ně nárok?
1: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako falešně, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
0: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
1: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
0: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
1: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
0: ne,
1: dovedlo.
0: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, tak to ne, no, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
1: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu. Osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, povězte, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No my jsme chodili často na pivo.
0: Jo takhle. Jo takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o už tom je to vda, je, to jsou ty vdaná. Příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To je. Člověk jednou udělá
2: to je
0: krok
2: věc.
0: A byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šla pryč. To
0: bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo
2: ne,
0: diskuze.
2: Nic,
0: ne, vyřešeno 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned tak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za ano, co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme
2: já
0: rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč,
2: za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: A za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: V přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to.
2: Za co by měla mít stud?
0: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. Pamatuju si do dneška tu vůni toho studia, to bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem vzbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou ves a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl
0: štíhlej.
2: A protože já jsem začal taxikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně, už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl u Uberu skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tady 20, jo. No, takže a... za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takový moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No... Já nevím, já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře, máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano.
2: K plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fouk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Mundo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Škoda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké faux pas. Si pište, vždycky mám faux pas. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli-li nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi, já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky, někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milane, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilní hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trati,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, a že já by se jí tam nešla ucházat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet. No
0: jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi. Prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli. I když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavřít dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes, máte Bolta, máte, tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No, to je v pořádku. Tak tam prostě přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali 300 Sliovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A abyste mě pomlouvali. Oni se řechtali všichni. A proto oni chcou, bych já šlávit,
0: ne? No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět, to je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuji, dobrou
0: taky,
2: noc.
0: Taky. Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

Občas se trefím, občas i minu, rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen tančila.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. Já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině, u jedné větve, ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde.

0: s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač, a já nebudu přibližovat, i to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec, skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani malý z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se propsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vráskám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Hlejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáš, Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany třeba. Zdravím linkaře, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní, za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu, A rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste Jirka. To vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festivalek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Creedence Clearwater.
0: No, stane se. A můžu říct, že
3: celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout. Kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby to vedlo k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně. Krásně to řekl. Čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí být nového vymýšlet, tak člověk, vás, aby
0: víte, podchodil do obchodu. No, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože ta k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa půjde.

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičáru v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit, to bych nezvládl ani dneska. Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se, v trolejbusu se na mě lidi pořád tak dívají, co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od Zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u Zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jo, jak se říká. Ale když před 2 rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrali mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mě dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: Takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu. Ve Francii v 85. jsme byli jako uvítání. To bylo v Limínech zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie. To jsem měl v dobec, tak no, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže když chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl si těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak taková koule, já tam je ve Francii, jako v Paříži, no, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat, museli do mě strkat. Takže
0: únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale když tam prdle byli malí, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo na lici. Ale prostě jsem si schlupil v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a to jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslíchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. No, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer nebo dobrou
0: co
2: noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a ne, no, tak měl se kdo mou matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starozvoní, no ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Po mým odchodu. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo. Ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost jasně. Jsem měla.
0: Co takže příležitost, jsem jako to je jednou za život. To je jedno za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se.
2: No,
0: já bych udělal
2: jako
0: to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla se až spíš o syna,
0: ano.
2: Protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vlastně na vnuka.
0: No, helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to by na mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla. Helejte, jak je to dlouho, řekněte.
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí. No,
0: no máte na krajíčku, tak to slyším to, já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
0: zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun. Máme 0:35, ještě 25 minut na téma. Za co se stydíte? Cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: už je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uh-huh. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Protože když jí to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetky.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říká, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám noční linku, poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Helejte, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že je to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyhlídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já jsem zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny, já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak
1: se baví.
0: Tak jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono chod na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to takový...
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví.
1: No, jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že... ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě, no ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat, jsou možná výjimky některé, ale... Tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si. Nevím, že to je tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Dítě, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišli všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, směr Krnovsko.
3: A chci jenom bezkratce říct a úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Ne, jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci? Tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak stydila, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No ale už jsem to nevrátila.
0: Ale když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce seno erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, do dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, a ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví. A nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt, ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo...
3: Tak
0: nic.
3: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám do vejci, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to asi, no ne, je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak

0: vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu jako, že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten Škroub by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon.
0: Dobrou noc, ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů, toto téma odvysílat budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestál.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.

0: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervózněl, říkal jsem si, co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Jasné, zůzaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci touhaví, co nám

0: kde, jak je to dlouho, co jsme no, tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si
2: nasedli? Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaleno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
3: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
4: kříži. No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem. Všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No tak jsem měl pěkný fracek taky, já si vzpomínala.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, pocím, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť, ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: Jo. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli,
3: no. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: no, jo, to,
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: Ti lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili, Adamky.
6: A to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo. A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Ano,
6: na těch žlutých.
5: Jsem si tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli. Povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou. Jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou. A ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku.
5: Oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali ani, mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
6: a hodně zdraví.
5: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.